0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 000 korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 000 korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historie evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme přestavili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda, v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No někoho pěkně, nechtěl bych to dověžit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové, oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek Nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme

na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: S dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnali, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, jak se máte?
5: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
6: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
5: Takže busty a nebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasica a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátím Horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu kdysi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima. Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem, ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mým v jedné dlhé souvislé pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec tam by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, ale mým nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ním dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
3: v tom
2: brání? Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No. No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
4: No, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No, pojďme na več.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel, když se pantomimi přehmátnu, joj, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bychom si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, to český Pampeliška. Ovšem inženýr, no.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Nebo. Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten jílo i tak voní.
3: Žil sa.
2: Žil sa.
3: A já jsem ta
2: Půpava.
3: Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Jsem odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, proč nám buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: Tak si modlil, tak máš prelietec květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
2: stolička.
1: No, na židli si sed.
3: To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
4: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal pan Horníček.
3: Ano, Horníček, ano. Měli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
4: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
3: Dokázala bys točit němý film?
4: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, ano. Kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
3: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro režisera?
4: Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
3: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
4: No, to není
3: máš
4: tak
3: větší výběr.
4: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický,
3: ano.
4: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
3: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Dobře. Jo, dobře, tak
5: jo,
4: děkujeme.
5: Jo, prodávám vody jak živa.
6: Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: No, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta, paní Němcovou.
6: Dobrý den.
7: A chtěl bychom poprosit pokračování Troch pánů.
4: Dobře.
7: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
7: Děkujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
10: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
9: On nedat párky?
10: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
9: Dejte pokoj.
10: Jo. Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky. Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
11: Každý mužský je zmetek.
10: Cože?
9: Jak to?
10: Jak to, prosím vás?
11: Zmetek. Prostě nedokonalé dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
9: Mužský. Chudáci.
10: Chudáci.
11: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
10: Toto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
11: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
10: Ani mi nevzpomínejte.
12: No. Strašnej, co?
11: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco podruhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
9: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
10: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
9: Ale hlava, myslím mužská hlava, se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu, takové občanské orientace.
11: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
10: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
11: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
10: Například, když stěhujete kredenc.
11: Jenomže moclikrát, dámovi, v životě stěhujete kredenc. No.
10: Já mám takový hobby.
9: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
11: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužský.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou,
3: Jitko? Jo, určitě, no samozřejmě.
4: Jo.
3: No, to není vůbec žádný problém.
4: Byl vám rozmetek.
3: Ne, to bych neřekla. No. Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
4: Jo.
3: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
4: No, šla tak, si a udělala jsi.
3: Tak jsem to šla udělat, no já bych věděl, jak by to dopadlo.
4: Jak na to byl s technikou?
3: On by chtěl teď žít. Kvůli internetu, kvůli umělý inteligenci, to by se ho strašně líbilo. Strašně, jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
4: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
3: Zkoušel, tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být.
4: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že ne, je to šálení.
3: Ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
4: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
3: Já bych chtěla mít dva roboty doma.
4: Dva?
3: Jeden, který jeden si bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
4: Aby ty už jsou.
3: No ty už jsou, aby si s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
4: Jo.
3: Jo, aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
4: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
3: Jasně.
4: A to by byla škoda, ale
3: to. Ne, to je dobrý, já hru.
4: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
3: Já jsem proto.
4: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Lidku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo, tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno, jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak takhle ten skleněný stůl přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že na jako vojnu. Na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, který jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem, ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa... Že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já bych to... Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky znamená. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak ji šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jeho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no a říkali, ona, ne, tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní příběh.
1: Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: Ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty všecko. Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady... Tady je kudlička. Huj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Co na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
4: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
4: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
4: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
4: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
4: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
4: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No,
4: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
4: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
4: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
4: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože to prostě nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano. To jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ano. Ještě to trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no, jo, no. Rovnou do takového stejně urnovýho háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klanili. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: hodně. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zhrát.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
5: Tady Roman Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
6: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
6: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
6: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
6: to
4: děkuju.
6: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer,
4: jo.
6: Když mám aj špatnou náladu. To je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
6: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
7: Dobré dopoledne, dáma a pane. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
7: A přál bych si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
9: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
10: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
9: Co všechno?
10: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
9: No, v práci je přece.
10: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
9: Já to vyměním sama.
10: No, prosím tě, ty nic neměň radši. To mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
9: No tak tohle snad dělat nemusím.
10: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
9: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
10: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, já jsem. No, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
9: Cože?
10: No jo.
9: No to je skvělý. Zdeníčka, maminko.
10: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej. Jo.
9: Promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
10: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
9: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
10: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
9: Cože?
10: No jo.
9: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
10: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
9: My?
10: No.
9: Stěhovat?
10: Ano.
9: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
10: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
9: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
10: Ano. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 000, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát jsi v životě stěhovala ty?
11: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
11: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
11: A dost. Jo.
1: Stačí. Dobrá.
11: To je pravda.
1: Moc děkuju.
11: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky, taky.
11: Objímejte se.
1: Jo.
11: Milujte se.
1: Ano.
11: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
11: A čtěte Máchu.
1: Jo.
11: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
11: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
11: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se nahlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
11: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
11: jasně, ne, dnes, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
11: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
11: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
11: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně se vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie v Berlíně zastřelila podezřelého z útoku na pochod na podporu.

0: podporu sexuálních menšin. Z Volarského potoka míří do Lipenské nádrže 16% fosforu z celkového množství. Desetimetrová kuličková dráha je nově otevřená v kaplici na Českokrumlovsku. Pondělí bude na jihu Čech větrné. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Němečtí policisti zastřelili podezřelého z útoku na berlínský pochod hrdosti. 21-letý muž vjel v sobotu autem do davu v parku Tiergarten nedaleko Braniborské brány. Zabil jednu ženu, dalších 29 lidí je zraněných. Útočníka policie podle mluvčího berlínské policie Floriana Nátha našla v zahrádkářské kolonii v Berlíně Špandau.
1: Podezřelý se zbodnou zbraní rozběhl směrem k policistům. Proto jsme použili střelné zbraně. Po střelbě utrpěl podezřelý tak vážná zranění, že ačkoliv se ho snažili záchranáři resuscitovat, na místě zemřel.
0: Památku ženy zabité při sobotním útoku uctilo několik tisíc lidí u Braniborské brány v Berlíně. Vyjádřili taky solidaritu s 29 zraněnými a v okolí místa činu pokládají květiny nebo vzkazy. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt útok označil za islamistický teroristický čin. 16% z celkového objemu fosforu, který přitéká do Lipenské nádrže, pramení z Volarského potoku. Představuje tak jeden z největších zdrojů znečištění. Podle Jana Potužáka z Povodí Vltavy to způsobuje především nevyhovující kanalizační systém, které má město Volary. Ročně se do Lipenské přehrady dostane skoro 20 tun fosforu. Voda z Volarského potoku teče do čistírny odpadních vod, která ale v některých momentech kapacitně nestačí. Situaci by mohl vylepšit například stav, kdyby srážka voda nesměřovala do kanalizace. Znamenalo by to vybudování systému záchytných nádrží na dešťovou vodu nebo takzvané zelené střechy, po kterých by srážky nestékaly přímo do okapů. Nová kuličková dráha oživila park Kaštanka v Kaplici na Českokrumlovsku. O její výstavbě rozhodli sami obyvatelé města. Stavba za 300 tisíc korun byla vítězným projektem participativního rozpočtu, pokračuje místostarosta z hnutí Jihočeši 2012 Pavel Janota.
2: Vzhledem k tomu, že nám zbyly ještě peníze, tak jsme tu dráhu kuličkovou doplnili ještě o prvek pavučina. Původně to mělo být buď z betonu, anebo z pryže, ale vyhrála dřevěná varianta, protože semka do tohoto prostoru mezi ty kaštany se ta dřevěná varianta hodí vlastně nejvíce. Sport.
0: Do nové sezóny fotbalové šance ligy už vstoupili i obhájci titulu z pražské Slávie. V prvním kole nejvyšší soutěže porazili Slovácko Vysoko 5-1. Hradec Králové vyhrál východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem porazil Olomouc. Počasí. Na jihu Čech bude zpočátku oblačno, místy s přeháňkami. Odpoledne budou srážky ustávat a ubývat začne i oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr odpoledne přechodně bude zesilovat na čerstvý nárazový. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Rekonstrukce Branišovské ulice v Českých Budějovicích vstupuje do další etapy. Ode dneška bude zavřený úsek mezi ulicemi Karla Fleischmana až Husova. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Prázdniny jsou téměř ve své polovině. Dnes máme 27. července. Začínáme nový týden, nový pracovní týden. Je tady pondělí, tak buďte vítáni. Podrobněji se tomuto dni, tedy 27. července, budeme věnovat už za chvíli v dnešním kalendáriu, tak si ho nenechte ujít. Začíná jeho české ráno, a to po zprávách s Lukášem Pelikánem. U mikrofonu je s vámi Adéla Jirkalová. Věřím, že víkend jste si užili, jak jen to jde. Pokud byl pracovní, tak snad v tomto týdnu trošinku oddechnete. Možná, že vám začíná dovolená, tak ať stojí za to. Ať tak či tak chystáme pro vás písničky, které nestárnou. A těšit se můžete například na kapelu Holky, bude Miroš Birka, Roy Orbison. A právě teď posílám Hanku Zagorovou. Krásné ráno.

0: Nic nekončí, teprve začíná nový den, nový pracovní týden, nový týden a blížíme se k polovině prázdnin. Tak buďte vítáni při pondělku s datem 27. července. Je to 208. den roku 2026, do konce roku zbývá 157 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1983, a sice 37,8 stupně Celsia a nejnižší v roce 1890. Pouze 9,5 stupně. Svátek má Věroslav, je to jméno slovanského původu, které se vykládá jako slavící víru. K jeho známým nositelům patří například basketbalista Sucharda. Narozeniny právě dnes slaví herec a dabingový režisér Petr Pospíchal, režisér a scénárista Jaroslav Hovorka, zpěvák, skladatel a textař Janek Ledecký, narozen v tento den roku 1962. Narozeniny má i fotbalista a trenér Pavel Hapal, anebo herečka Antonie Talacková, narozená v tento den roku 1978. Před 160 lety byl položen první transatlantický kabel umožňující telegrafní spojení mezi Amerikou a Anglií. Před 105 lety Kanaďané Sir Frederick Grant Bentinck a Charles Herbert Best izolovali inzulín. Je to 85 let, co začalo v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině ozbrojené povstání proti německé okupaci. Před 40 lety utkáním mezi Československem a USA skončil pohár federace, který se od 20. července konal v Praze. Za USA, které vyhrály 3-0, nastoupila Martina Navrátilová. Před 30 lety vybuchla v olympijském parku v Atlantě během 26. olympijských her bomba. Dva lidé tehdy zahynuli a 110 osob utrpělo zranění. Atentátník Eric Rudolph byl dopaden v roce 2003 a posléze odsouzen na doživotí. Před 30 lety kajakářka Štěpánka Hilgertová získala na olympiádě v Atlantě zlatou medaili. Takže to dnešní kalendárium s datem 27. července končíme pozitivně. Věřím, že pozitivní bude i dnešní předpověď počasí. No uvidíme, uslyšíme, i vy nám můžete být i nápomocni, tak se ozvěte s tím, jaké počasí je právě tam, kde ladíte Český rozhlas České Budějovice. SMS bránu, tak ta má číslo 90 011 03, ráda vám ji připomínám. SMSky pište ve tvaru CB, mezera počasí, mezera a text.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: hodin 17 minut, probouzíte se do nového týdne. Tentokrát to bylo s DJem Bobem tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli Miroš Birka a teď jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: Kamenice nad Lipou zataženo 13 stupňů, pohodové pondělí a úspěšný start do nového týdne přeje Věra. První SMSka od vás, díky za ně i za ty další, které dorazí. Černé mraky nad Zduchovicemi, 16 stupňů, slabý vítr, dobrou náladu do nastávajícího týdne přeje všem Josef. Děkuju za vaše SMSky. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno a dopoledne bude oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Odpoledne budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti. 22 až 25 stupňů jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr dnes o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. V nárazech místy kolem 15 metrů za sekundu, což činí 55 km v hodině. Večer bude vítr slábnout. Předpokládané úhrny srážek dnes do 7 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Záchrana života má hodně podob. My budeme za chvíli mluvit o transplantacích orgánů. Na tohle téma jsme přichystali pětidílný seriál s názvem Nový život, ve kterém máme třeba čtyřletou Toničku po transplantaci srdce.

0: Lékaři v Česku loni transplantovali skoro 1000 orgánů. Počet takových operací dlouhodobě roste. I proto o nich budeme mluvit celý týden v rozhlasovém seriálu Nový život. Nejčastěji pacienti dostanou od dárců ledviny, játra a srdce. Právě nové srdíčko zachránilo život malé Toničce z Děčínska. Dostala jen pár měsíců po narození, dnes jí jsou 4 roky.
1: Toňo, pojď sem.
2: Na hřišti v pražském Motole jsem s Petrou Vrbkovou. Vy teď sledujete Toničku, ta jezdí na odrážedle, má růžový klobouček.
1: Dneska jsme byli na odběrech, na kontrole, protože Tonička před 14 dny byla v nemocnici, protože měla chřipku. Takže chodíme teď na kontrolní odběry co týden, aby se zjistilo, jestli hladiny léků jsou v pořádku.
2: Ta diagnóza Toničky se jmenuje dilatační kardiomyopatie. Srdce nezvládá stahovat a pumpovat krev do těla, což vede k selhání.
1: U nás to bylo akutní. My jsme s Toničkou přijeli jako s normálním miminkem. Odjížděli jsme bez miminka, který bylo na jipce v umělém spánku.
2: Tonička přišla. Ahoj Toni, chceš si jít k nám sednout? Ty máš na šatičkách srdíčka. Symbolický vzor?
1: Má ráda, no. Máš ráda srdíčka, Toňo?
3: Já mám ráda panenky.
2: Máš ráda panenky?
3: Jo.
2: S dlouhými vlásky?
3: Jo.
2: Kolik jich tak máš, těch panenek?
3: Já mám víc.
2: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky. Zvonil vám budík, je to potřeba přesně dávat.
1: To je sirup, to jsou imunosupresiva. Ty imunosupresiva a léky na cholesterol bere už jenom ráno a večer bere už jenom imunosupresiva. Takže z toho, kdy jsme dávali léky opravdu xkrát denně, tak už jsme opravdu jenom na tady té hladině, což je super.
2: Je zvyklá.
1: Bere léky v podstatě automaticky.
2: Jaká má Antonie omezení po transplantaci?
1: Musí se mít často ruce, často luxujeme, vytíráme, máme dezinfekci u umyvadla, takže vždycky, když si umyjeme ruce, tak se ještě dezinfikujeme. Nesmí do kolektivu většího, v zimě hlídáme, aby se nedostala mezi moc lidí. V létě je to všechno lepší a chodíme vlastně do lesní školky.
2: Je důležitý ten malý kolektiv.
1: A hlavně, že jsou venku. No.
3: Ještě taky.
2: Chceš, aby mamka šla s tebou si hrát na hřiště?
3: Babo.
2: Teď si bereš modré houpátko a neseš si ho někam do stínu. Fyzicky je na tom Tonička dobře?
1: Velice dobře. Je hrozně moc rychlá a neúnavná.
4: Toňo, pojď sem.
3: Mami.
2: Tonička říká, zkus mě mami chytit. Ona je rychlá, opravdu.
3: Jedeme na měsíc.
1: Jedeme na měsíc, tam je raketa, viď, nějaká.
2: Jak má vlastně Tonička velkou tu jizvu? Já vidím v dekoltu, že začíná.
1: Můžeme ji ukázat odsuď, podsuď.
2: Od dekoltu po pupík zhruba.
1: No. Tak nějak, no.
3: Počkej na mě.
2: Toni si teď sedla na sochu zvířete. Toni, víš, na čem sedíš? Je to hroch. Dárcovství je samozřejmě anonymní, u toho srdíčka je jasné, že to byl zemřelý malý dárce. Víte nějaký věk?
1: Říkali, že to srdíčko bylo větší, než by úplně chtěli, ale nedalo se čekat. Tenkrát jí byly 4-5 měsíců, že já nevím, o kolik mohlo být dítě starší, no, podle mě možná přes rok. Tak pojď, sjeď to.
2: Proměnilo vás to?
1: Já jsem vždycky všechno jako hrozně plánovala a teď se snažíme žít každý den, být šťastný za to, co je. Se snažíme být šťastný, no.
2: Říká Petra Vrbková, maminka 4leté Toničky po transplantaci srdce. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pondělí 27. července. Buďte vítáni při poslechu naší stanice a teď už Lukáš Pelikán a zprávy. Dobré ráno.
1: Půl šesté. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Oprava hlavního tahu do Německa omezí ode dneška dopravu na silnici 1/4 směrem na Strážný. Důvodem rekonstrukce 3-kilometrového úseku mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí je špatný stav vozovky. Ředitelství silnic a dálnic nechá navíc silnici v některých místech rozšířit. Opravy skoro za 50 milionů korun potrvají do poloviny října. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6% na 1,90 dolarů za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Americká televize CBS News uvedla, že země vzájemné útoky pozastavily, protože ománská delegace v Teheránu jedná o otevření Hormuzského průlivu. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Míň turismu, víc života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Festival pohádkových lum slaví čtvrtstoletí. Jubilejní ročník začíná právě dnes a bude trvat do pátku. Na návštěvníky čeká týden plný her, pohádek a vodnických dobrodružství. Vše vypukne dnes v 18 hodin na náměstí v Chlumu u Třeboně pohádkou následovanou vodnickým průvodem k rybníku Hejtman. Slovinec Tadej Pogačar po páté zvítězil na Tour de France. Poslední etapu prestižního závodu s cílem v centru Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel. A počasí, zpočátku oblačno, místy s přeháňkami, odpoledne ubývání mraků. Teploty maximálně 25, na horách 20 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů bude odpoledne zesilovat na čerstvý nárazový, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: U Zvíkovského Podhradí na silnici 121 začíná stavba kruhového objezdu. Bude se projíždět kyvadlově, provoz budou řídit semafory. Počítejte tam se zdržením až do konce roku. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Bloudění orientačního běžce. I to si můžou nově vyzkoušet lidé v centru Třebíče. A ještě přitom můžou poznat tajemná zákoutí města. Více o tom už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Martin Maxa, ráno v ulicích. Myslím si, že příjemné probouzení se do nového týdne, tak buďte vítáni při poslechu a dobré jitro.

0: Poznat Třebíč trochu jinak, to nově nabízí aplikace Venku App. V ní je mapa pro orientační běh a 25 bodů, které lidé hledají. Zavede je mimo jiné na místa zapsaná na seznamu UNESCO, na vyhlídku z návrší Hrádku nebo ke skalám. Terén je vhodný jak pro aktivní sportovce, tak pro rodiny z kočárky.
1: Když člověk se jakoby přiblíží do toho kroužku, tak by to měl vidět a rozhlídnout se kolem, kde uvidíte rakvérko.
2: S Pavlínou Cichovou z třebíckého oddílu orientačního běhu koukáme do aplikace v telefonu, kde se nám otevřela speciální orientácká mapa. Stojíme u Národního domu na Karlově náměstí, kde by měl být jeden z bodů, který hledáme.
1: To je úplně takový jednoduchý bod, který zvládnou prostě malé děti, kterým člověk teda půjčí na chvilku telefon do ruky.
2: V mapě má zelenou barvu.
1: U každého kroužku, když si to člověk jakoby rozklikne, aha, tak je bližší specifikace.
2: Jo, tady je to napsáno, bod 1, jedno z oken Ička. Je tam QR kód, který si naskenuju a telefon píše úspěšně načteno.
1: Víceméně ty body člověka provedou po těch jako turistických atrakcích tady v Třebíči.
2: Vyrážíme do židovského města, kde je červený bod.
1: Tady, i když to vypadá, tak nevstupujeme k nikomu na zahradu. Je to normálně přístupné.
2: Roh budovy. Rohu budovy je tady hned několik. Jste říkala, že červená už je těžší, že? Vy už ji vidíte?
1: No určitě, tak já fakt? Jsem ji jako umisťovala s manželem.
2: Jo, tuhle jste, no, jasně.
1: Jako všechny, víte, takže...
2: Jako by to zálo, tak čas běží a... Roh, roh.
1: Prohlídnout si ten roh? Od...
2: Ježiš, tady! Tak to je teda... Těch bodů tady máte kolik na té mapě vůbec?
1: Tak připravili jsme 25, protože mapa byla docela veliká, tak jsme to chtěli i využít. A případně, že jo, až se to třeba ochodí, okouká, tak aby jsme měli možnost ještě se teda někam posouvat.
2: Kromě Třebíče jsou v aplikaci dostupné i mapy na dalších dvou místech v kraji. Konkrétně na Šacberku v Jihlavě a v lese Ochoza u Nového Města na Moravě. František Jirků, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České

0: počasí.
1: SMSky od vás chodí, já vám za ně upřímně děkuji. Větrní 19 stupňů a pod mrakem. Zdraví Zuzka s Honzou. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je oblačno 18 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu. Podepsán Jindra. Kdybyste i vy chtěli napsat SMSku, možná jste tak ještě nikdy neučinili, tak třeba toužíte potom to napravit a zapojit se do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, tak vám ráda připomínám číslo 90 011 03. Napište zprávu ve tvaru CB mezera, pocasí mezera, text o tom, jak je právě u vás teď po ránu. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno a dopoledne bude oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami. Odpoledne budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti. Nejvyšší maxima 22 až 25 stupňů v nížinách, na horách naměříte 17 až 20. Vítr dnes mírný severozápadní až západní, odpoledne přechodně zesílí na čerstvý, bude mít rychlost 4 až 8 metrů za sekundu, v nárazech místy kolem 15. Večer bude vítr slábnout. Dnešní úhrny srážek do 7 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
2: Jeho hry uvádí tuzemské i zahraniční scény, napsal několik knih pro děti a dlouhodobě spolupracuje třeba taky s Českým rozhlasem. Režisér, dramaturg a scénárista David Košťák má momentálně před sebou svou třetí sezónu v pozici uměleckého šéfa Českobudějovického malého divadla. Jaké premiéry tahle scéna chystá, jak se bude rozvíjet dál a jak je složité předávat vážná témata stravitelnou formou pro náctileté publikum, nejen na to se Davida Košťáka budu ptát v pondělí 27. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
1: Kam v tomto týdnu za pohádkami? A že jich bude. A kde budete moci rozvinout svou kreativitu? I o tom budou tipy pro volný čas, které pro vás chystáme tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pondělí 27. července 5:47.

0: Je tady pondělí, máme po víkendu, ale i pondělek sebou přináší bohatou nabídku toho, jak dnešek strávit, tak jdeme na to.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ode dneška začíná pětidenní pohádkový chlum u Třeboně. V 18 hodin začne slavnostně na náměstí první vodnickou pohádkou v podání divadelka Mrak. V 19.30 vyjde vodnický průvod z náměstí podél rybníka Hejtman až na kemp Kapřík. Program, který je plný až do pátku, si můžete prohlédnout na www.třeboňsko.cz. Na nádvoří Českobudějovické radnice si od 20 hodin můžete poslechnout koncert kapely Nezmaři. Kreativní odpoledne od 13 do 16 hodin pořádají v knihovně ve Strakonicích na pobočce za parkem. Divadlo s prohlídkou vodárenské věže v Českých Budějovicích můžete vidět od 19 hodin. V letním kině v Černé v Pošumaví promítají od 9 večer film Odysea. Na filmový kvíz si od 19 hodin můžete zajít do českobudějovického biografu Kotva. A koncert s názvem Varhaní putování po Evropě zazní od 20 hodin v dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. V letním kině v Horní Plané od 21.45 můžete vidět film Šviháci. A prohlídka historické radnice v Českých Budějovicích, to nejzajímavější za 30 minut, začíná dnes ve 14.15. Nabídka pestrá. Vybrali jste si?

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ve Francii se sejde krizový štáb kvůli obřím požárům. Kunžák na Jindřichohradecku připravuje pokračování cyklostezky směrem na vlakové nádraží Lomy. Jeho čeští hygienici sledují u koupacích vod průhlednost, sinice nebo nebezpečné bakterie. Dnešní teploty vystoupí na jihu Čech maximálně k 25 stupňům. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár

0: se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
1: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
2: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 tisíc lidí.
3: Těžce jsem pracovala, abych něco měla. Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
2: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Ministry čeká poslední jednání vlády před prázdninovou přestávkou. Kabinet se znovu po dvoutýdenní pauze sejde v polovině srpna. Na programu má dnes například zavedení nové pracovní pozice, takzvaných peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají pomáhat lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových situacích. Kunžák na Jindřichohradecku nechá postavit další úsek cyklostezky směrem k místní části Lomy. Vedení města připravuje druhou etapu, čeká na vypořádání pozemku a přeložení části silnice. Teprve potom bude následovat třetí etapa až k zastávce úzkokolejky, vysvětluje nezávislý starosta Petr Král.
4: Stavba druhé etapy závisí na přeložce komunikace. Tam je zatáčka taková ostrá mezi Kunžákem a Lomama. Ta se má narovnávat, to bude stavět Suska a oni nám část komunikace předají. A ta druhá etapa vlastně povede z části po té staré komunikaci a oni si postaví novou. My žádáme o stavební povolení, aby jsme mohli dělat nějaké přípravní práce.
0: Jihočeští hygienici hlídají kvalitu koupacích vod v letních měsících. Podle jejich měření je letos naprostá většina sledovaných míst vhodná ke koupání. Dlouhodobě horší stav je pouze u Podolska na Orlické přehradě. Odborníci při kontrolách sledují několik ukazatelů. Podle hygieničky Jitky Pilerové hlídají hlavně hodnoty fekálního znečištění vod.
5: Dále se sleduje průhlednost, přírodní znečištění a znečištění odpady. U vod, u kterých lze během koupací sezóny předpokládat rozmnožení sinic, také sinice, chlorofil a vodní květ. Rozbory se provádí jedenkrát za 14 dní. Sport.
0: Kanoista Ondřej Procházka z Týna nad Vltavou získal titul juniorského mistra Evropy na tratích 500 a 200 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na pětistovce Adam Rudolf se tentokrát na této trati musel spokojit s bronzovou medailí a nenavázal na sobotní triumf na kilometru. Kajakářka Barbora Janotová přidala na šampionátu v Segedu mezi juniorkami k titulu na kilometru další dva bronzy z poloviční trati i z dvoustovky. A na sprinterské trati 200 metrů doplnil konto české výpravy o stříbro juniorský kajakář David Mach. Počasí. Na jihu Čech bude zpočátku oblačno, místy ještě s přehánkami, odpoledne budou srážky ustávat a obývat začne i oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr odpoledne bude zesilovat na čerstvý nárazový, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Srážky se zvěří máme hlášené u Katovic směrem na Strakonice, potom na Jindřichohradecku za Strmilovem směrem do Kunžaku a na Prachaticku mezi Zdíkovcem a Stachy. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pokračuje jihočeské ráno. Tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas přesně 6.05. Máme tady pondělí s datem 27. července. Svátek právě dnes slaví Věroslav, tak přejeme jen to nejlepší. Písničky, které nestárnou, nebojte se nic, jsou připravené a těšit se můžete na Black Milk, bude Tina Turner a právě teď zazní Zrcadlo od Karla Černocha. Kdo pošle kuličku do cíle nejrychleji? V Kaplickém parku Kaštanka si novou 10-metrovou kuličkovou dráhu užívají děti i dospělí. O atrakci, kterou si sami odhlasovali obyvatelé města, uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Dobré ráno!

0: Malí i velcí kuličkáři teď míří do parku Kaštanka v Kaplici na Českokrumlovsku. Vyrostla tam totiž nová kuličková dráha, která byla vítězným projektem participativního rozpočtu města. Takzvaná kuličkodráha tak netradičně oživila prostory stávajícího dětského hřiště.
1: Já teď posílám kuličku. Sam do polí. Jo.
2: Malý Tomášek v Kaplickém parku Kaštanka zkouší novou kuličkovou dráhu. Na 10metrové konstrukci teď pouští svoji dřevěnou kuličku a předhání se s ostatními dětmi, které dráhu obestoupily ze všech stran.
1: Mně se nejvíc jako líbí i ta kuličková dráha. To se mi také líbí, jak to jede rychle. A prostě to hezky jako postavili. Teď nám to pojede s tím do toho dílečku. A teď se to pěkne.
2: Tomáška na Kaplické hřiště doprovodila jeho babička Ludmila Kořínková, která svým hlasem výstavbu také podpořila.
3: No, mně se to moc líbí, co se tady postavilo. Je to dobrý vyžití pro děti. Myslím si, že je tady dětí hodně a že se jim to líbí, protože mám malýho vnuka, tak proto jsem hlasovala pro tuto kuličkovou dráhu.
2: Nápad na vytvoření kuličkodráhy vznikl mezi rodiči v místním komunitním centru. Městu pak samotný návrh předložila Michaela Pilsová.
4: Myslím si, že to je vlastně skvělá verze dětského hřiště, protože je to něco, co se tak jako nepokouká. Ono se tam dá závodit, dá se tam běhat, děti jsou v pohybu.
1: Tady to pouštění.
2: O výstavbě nového prvku dětského hřiště za bezmála 400 tisíc korun rozhodli hlasováním obyvatelé Kaplice prostřednictvím participativního rozpočtu. Mezi soutěžními návrhy se objevila třeba také výstavba odpočinkové zóny nebo obnova památní desky na radnici. Pokračuje místostarosta za hnutí Jihočeši 2012 Pavel Janota.
5: Vzhledem k tomu, že nám zbyly ještě peníze, tak jsme tu dráhu kuličkovou doplnili ještě o prvek pavučina. To byl zase projekt, který získal druhý největší počet hlasů. Původně to mělo být buď z betonu, anebo z pryže, ale vyhrála dřevěná varianta, protože semka do tohoto prostoru mezi ty kaštany se ta dřevěná varianta hodí vlastně nejvíce.
2: Nezávislý starosta Libor Lukš zmínil i případné budoucí plány s oživením prostoru Kaplického parku.
6: Tak já mám velkou radost z toho, jak nám Kaštanka ožila a při pohledu na to množství dětí a na to, jak se to tady užívají, to přímo vybízí k tomu, abychom tento prostor i do budoucna o něm přemýšleli a ještě jsme sem dali nějaký další atrakce a prostě připravili tady těm dětem a jejich rodičům co nejlepší podmínky pro to jejich vyžití.
2: Děti si na dráhu můžou přinést buď kuličku vlastní, anebo si ji za 20 korun koupit v takzvaném kuličkomatu. Kuličkovou dráhu můžou lidi navštívit taky třeba v Písku. Z Kaplice Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, Písko.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm znamená jediné, že si teď přečteme několik SMSek a taky si prozradíme, jak dnes bude. Soběslav oblačno, příjemných 18 stupňů, s pozdravem, zdraví Šídlo. Zataženo plus 18 stupňů, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Moc děkuju za vaše SMSky a potěším vás určitě dnešní takovou ochlazující předpovědí. Ochlazující myslím tím, že před námi, jak už jste jistě zaznamenali, horký týden a dnes bude příjemně 22 až 25, na horách 17 až 20. Ráno a dopoledne bude oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přehánkami. Odpoledne budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti. Vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, v nárazech místy kolem 15 metrů za sekundu, večer ale bude slábnout. Srážkové úhrny dnes do 7 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. Pět případů, pět rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice máme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla Michal Žantovský.
1: Havel měl obavu ze syndromu zámku. Máte pocit, že se to dnešním politikům děje mnohem rychleji?
2: On poukazoval na takový ty politický výsady a privilegia.
1: No a stává se to těm dnešním politikům, myslíte, jako rychleji, že opravdu začínají pocitovat ten pocit té nadřazenosti nad obyčejnými lidmi jako rychleji?
2: Stává se jim to rychleji, zvláště když rychleji jezdí svýma Mercedesama.
1: Přesně.
2: Ne, po odbočovacím pruhu, jo? Rovně.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tlumočník, psycholog a diplomat Michal Žantovský. Velmi aktuální téma, řekla bych, řešili v uplynulé ukázce, tak si počkejte na celý rozhovor, bude jistě zajímavý. Marie Rotrová, ranní loučení pro hezčí ráno s datem 27. července.

0: voda, je tady pondělní ráno. Lukáš Pelikán už je připraven s čerstvými zprávami. Jdeme na ně.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Němečtí policisti zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29 lidí. Zastupitelé Volár na Prachaticku dnes projednají termín místního referenda o stavbě obchvatu. Pro jeho svolání se vyslovilo skoro 700 občanů. Obávají se zvýšeného provozu po zkapacitnění dosavadní silnice z Prachatic. Veřejné zasedání začne ve společenském sále radnice už v 15:30 odpoledne. Meteorologové zaznamenali kouř z rozsáhlých francouzských a španělských požárů i nad naším územím. Nad Česko se začal dostávat v časných ranních hodinách. Jak meteorologové informují na síti X, kouř se nachází ve výšce zhruba 3 až 4,5 kilometru. Nemusíme se proto obávat zvýšení koncentrací při zemi. Jihočeští policisti varují před rizikem vloupání do opuštěných domů, bytů i chat v době dovolených. Lidem doporučují, aby před odjezdem zavřeli všechna okna a zamkli dveře. Je dobré taky požádat sousedy o dohled nad nemovitostí. Pokud lidé chtějí sdílet fotky z dovolené na sociálních sítích, je vhodné to udělat až po návratu. Britský pilot McLarenu Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska Formule 1. Za úřadujícím šampionem dojeli druhý Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil své vedení v pořadí mistrovství světa. A počasí. Zpočátku víc oblačnosti, dopoledne i přehánky, odpoledne obývání mraků. Teploty maximálně 25, na horách 20 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů bude odpoledne zesilovat na čerstvý nárazový. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S novou zavírkou počítejte ode dneška až do středy v Radosticích u Borovan na Českobudějovicku. Na jižním konci obce směrem k vlakové zastávce budou dělat nový povrch. Objížďka vede přes Ostrolovský újezd. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Možná už víte, že i jižní Čechy mají svou malou poušť. U Lužnice na Třeboňsku se dochovala písečná duna stará tisíce let. Jak vznikla? Proč ji dnes musí ochránci přírody zachraňovat před zarůstáním? A jaké vzácné rostliny a živočichové tu našli domov? Poslouchejte další díl jeho české vlastivědy na Českém rozhlase České Budějovice, který připravili archivář Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk Zajíček. Dalšího dílu se dočkáte už za pár minut.
3: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: jak žil bych rád.
1: Víte, kde najdete v jižních Čechách poušť? V jihočeské vlastivědě vám to vysvětlíme. Od roku 1955 mají jižní Čechy svůj kus chráněné pouště, tedy spíše jen duny. Představuje ji protáhlý písečný přeliv Slepičího vršku, nacházející se severně od vsi Lužnice na Třeboňsku o rozloze necelých 2 hektarů. Oficiálně vyhlášená přírodní památka vznikala v pozdní době ledové nánosem a spraší štěrkopísků řeky Lužnice v původně zalesněném prostředí. Písečnou dunu a její tvar však od nepaměti ovlivňoval člověk, a to nejen svým pohybem a zemědělskou činností. Pro stavební účely totiž využíval jak samotný písek, tak i okolní dřeviny, které odtud postupně mizely. Od poloviny 20. století jsou právě díky tomu naváté písky intenzivněji než předtím překrývány okolními půdami a náletovými dřevinami, které je nutné uměle redukovat. Lokalita je domovem ještěrek, několika druhů hmyzu, třeba sarančat, i typických pískomilných rostlin. Slepičí vršek ale není jediný. Podobná písečná duna se nachází také u Vlkova a na jiných místech v okolí. Většinou se však jedná o lokality, které již zarostly lesní vegetací.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice, pár vteřin a je tady 6:45.
1: Počasí.
0: Teď už prostor v našem vysílání bude patřit meteorologovi Petrovi Friebauerovi, kterého zdravím. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Tak vaše modely už máte spočítané, prozraďte nám ale nejdříve, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Od severozápadu postupuje přes Českou republiku studená fronta. Na jihu Čech máme převážně oblačno, v severní polovině kraje se pak místy vyskytují přehánky. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách potom kolem 13 stupňů Celsia. A máme za sebou i poměrně teplou noc. Nejnižší teplotu naměřili Volary 9,1 stupně Celsia a v těch nižších polohách potom teploty byly nejčastěji kolem 16 stupňů. V Českých Budějovicích je aktuálně oblačno, teplota 20,6 stupně Celsia, fouká slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu, který ale přechodně zesiluje a tlak přepočtený na hladinu moře je 1009 hektopaskalů. Kuráňov hlásí také oblačno, teplotu 12,5 stupně Celsia a vítr mírný západní 6 metrů za sekundu.
0: Jak to s počasím bude vypadat dnes odpoledne?
2: Odpoledne nás potom začne ovlivňovat tlaková výše postupující do střední Evropy od západu. Bude převážně polojasno, místy přechodně až zataženo a s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou ale srážky postupně ustávat a bude také ubývat oblačnosti. Maxima se dnes budou pohybovat mezi příjemnými 22 až 25 stupně Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Večer potom bude vítr slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice. Mírná zátěž.
0: V kolik dnes vyšlo a v kolik večer zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 28 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 48 minut.
0: Máme 27. července. Nějaké teplotní rekordy byste pro nás měl?
2: Nejvyšší teplota byla v Českých Budějovicích naměřena v roce 1983 a to 37,8 stupně Celsia, takže rekord dneska překonávat nebudeme. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1987 a to 5,9 stupně Celsia.
0: A ještě si řekneme, jaká bude dnešní noc a úterní den?
2: V noci a zítra už nás bude ovlivňovat tlaková výše. V noci se bude tedy vyjasňovat a zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, během odpoledne pouze přechodně až polojasno. Minima se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni a maxima už porostou 24 až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 21 stupňů. Vítr bude slabý západních směrů, který během zítřejšího odpoledne potom přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu a k večeru se potom bude měnit na severní. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, střední zátěž.
0: S námi byl meteorolog Petr Friebauer. Petře, prozatím vám děkuji a zavolám opět za hodinu, abychom tu předpověď trošku rozšířili. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Denně přes přechod u mateřské školy v Horní Stropnici na Českobudějovicku přechází desítky dětí. Nepřehledné místo u výjezdu na Rychnov u Nových Hradů je ale označené jen klasickou cedulí. Rodiče dětí chtějí na místě více bezpečnostních prvků. Podrobnosti uslyšíte v reportáži už za malou chvíli.
3: To víš, byl

0: Přechod pro chodce u mateřské školy v Horní Stropnici na Českobudějovicku je podle rodičů nebezpečný. Upozorňují hlavně na nepřehledný horizont. Po představitelích obce požadují úpravu místa, kudy denně projíždí desítky kamionů naložených dřevem. Sepsali kvůli tomu výzvu, kterou podpořili desítky místních obyvatel.
1: Já tady bydlím, takže přes přechod chodím a pravda je, že se na něm úplně bezpečně necítím.
2: Obyvatelka Horní Stropnice Pavla Chrtová bydlí na dohled od přechodu u mateřské školy.
1: Myslím, že by se asi dal zabezpečit. Byl by možný tam udělat nějaký úpravy, které zároveň budou dávat člověku přicházejícímu přes tento přechod větší bezpečí.
2: Na problém se zabezpečením přechodu už delší dobu upozorňuje Kateřina Kurz. Do školky denně vozí jedno ze svých dětí.
3: My stojíme na tom přechodu. Právě projela tři auta, ani jedno z nich nespomalilo.
2: Popisuje Kateřina Kurz situaci přímo na přechodu. Podle ní je nebezpečný hlavně umístěním na horizontu a blízkostí křižovatky, kudy jezdí do obce těžká vozidla.
3: Takže by tomu prospělo, kdyby byl nějak lépe značený, kdyby byl zvýrazněný, kdyby se tam použilo nějaký technický zařízení, který by řidičům i těm uživatelům mohlo pomoci v zvýšení bezpečnosti.
2: Momentálně je místo označené pouze klasickou dopravní značkou upozorňující řidiče na přechod pro chodce. Podle Kurz by měl být doplněný dalšími bezpečnostními prvky.
3: Ať už to bude zvýraznění toho přechodu, nějakými horizontálními prvky značení, nebo tam přibydou cedule, nebo tam přibyde semafor, nebo se zlepší osvětlení, takže to rozhodně přispěje k bezpečnější situaci.
2: Kvůli přechodu se psala výzvu směřovanou na vedení obce požadující zajištění větší bezpečnosti. Podepsalo ji přes 100 obyvatel obce.
3: Byla to žádost formulovaná jako výzva. Šlo jenom o to, že jsem vždycky ráno před školkou někoho potkala, tu žádost jsem měla u sebe, tak musím říct, že skoro všichni mi tu žádost podepsali.
2: Jak ale připomíná starosta František Vaněček z KSČM, obec už před 4 roky zajistila jedno z opatření v podobě výstavby nedalekého parkoviště.
4: S tím záměrem, že v lokalitě u toho přechodu k mateřské školce se odlehčí. Rodiny, kteří prostě vozí své dětičky do mateřské školky, neustále svoje vozidla nechávají pod hlavní komunikace a sami si tak zvyšují riziko nějakého možného nebezpečí.
2: Starosta na druhou stranu přislíbil, že obec v nejbližší době přechod osadí lampami.
4: Budeme se snažit na nové lampy toho veřejného osvětlení umístit ještě jednou dopravní značení pozor děti a pokud se nám povede to sehnat i s blikajícími prvky, tak by tam byly ještě i tyhle ty prvky, které by upozorňovaly řidiče, že opravdu tady je možnost nějakého nebezpečí.
2: Podle starosty Františka Vaněčka by úprava místa měla být hotová do začátku školního roku v září. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Dnešní jeho české ráno s datem 27. července jest ve své polovině. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jdeme na zprávy.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší. Podle petrolejářů to odpovídá tržním podmínkám. Řidiči musí do poloviny října počítat s omezením na hlavní silnici mezi Vimperkem a Strážným. Zemřel šumavský horský záchranář Ivan Blecha, bylo mu 71 let. Na jihu Čech počítejte s přeháňkami, později se potom vyjasní. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzín po konci regulace zdražily. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
3: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje, o obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Oprava hlavního tahu do Německa směrem na Strážný omezuje od dneška dopravu na silnici 1/4. Důvodem rekonstrukce 3-kilometrového úseku mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí je špatný stav.

0: vozovky. Ředitelství silnic a dálnic nechá navíc silnici v některých místech rozšířit. Opravy skoro za 50 milionů korun potrvají do poloviny října.
1: Řidiči osobních aut projedou místem Kyvadlově stejně jako linkové autobusy a nákladní doprava do 12 tun. Větší vozidla, včetně dálkových autobusů, musí využít objízdnou trasu vedoucí z Vimperku přes Prachatice, Volary a Lenoru. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Ve věku 71 let v sobotu zemřel šumavský horský záchranář Ivan Blecha, informují o tom zástupci Horské služby Šumava na Facebooku. Ivan Blecha působil jako vedoucí okrsku Kubova Huť už od 70. let minulého století. Za bezmála 40 let svého působení ošetřil stovky návštěvníků a byl taky instruktorem lyžování. V Česku zatím vznikly jen dvě hromadné žaloby. Možnost podat je přitom funguje už 2 roky. Podle organizací, které je můžou podávat, je problém hlavně s financováním. Ministerstvo spravedlnosti ale změny systému zatím nechystá. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je na hodnocení brzy. První hromadnou žalobou v Česku byl případ truhlářství Postýlkov, které zákazníkům nedodalo zaplacený nábytek. Sport. Fotbalisti Slavie Praha zahájili obhajobou titulu vysokým vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové vyhrál východočeské derby s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem porazil Olomouc. Dnes čeká ligová premiéra nováčka Artis Brno proti Mladé Boleslavi. Zápas v Brně začne v 18 hodin. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1009 hektopaskalů. Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně až zataženo. Během dopoledne se na většině území vyskytnou přehánky, odpoledne budou srážky ustávat a obývat začne i oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr bude odpoledne nárazový, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Začíná oprava silnice ze Svaté Maří do Bohumilic na Prachaticku. S uzavírkou počítejte až do konce srpna. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Sedm hodin k tomu 4,5 minuty, venku se nám to mračí a já upřímně řečeno věřím, že sprchne. Zasloužili bychom si to, hlavně ta příroda okolo nás. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice a čekají nás Činasky s písničkou 1970. Ten čas letí jako voda. Ztratit pojem o čase, to se vám při poslechu našeho rozhlasu zřejmě nestane. Přesný čas vám hlásíme celkem pravidelně. Ku příkladu, teď je 7 hodin a už 5 minut. A připravený je taky rozhlasový sloupek Martiny Adlerové. Dočkáte se ho už za chvilku.

0: Pokud náhodou tápete, víkend utekl jako voda a je tady pondělní ráno. Nejméně oblíbený den v týdnu je na svém samém počátku. Máme 7 hodin, k tomu 9 minut. Čas je zkrátka neúprosný a víkendy snad jakoby utíkaly rychleji než dny pracovní, co říkáte. A o čem bude dnešní rozhlasový sloupek, na který jsem vás lákala před chvilkou? O ztrácení pojmu o čase.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Pojem času ztrácím tradičně v sauně. Z pochopitelných důvodů tam nejsou hodiny. Tak si musím čas od času skočit do šatny, podívat se na hodinky, protože na odhad v tomto horkém mikrosvětě absolutně nelze spoléhat. Totéž se děje, když se jdu zaplavat. Ve vodě plyne čas taky tak nějak jinak. Ani rychleji, ani pomaleji, prostě jinak. Zajímalo by mě, jak to mají potápěči. Podobné je to s tmou a mlhou. Tvrdím, že noční čas ubíhá jinak než denní a v mlze se ztrácejí nejenom obrysy, ale i dny a hodiny. V knihovně je to podobné. Skočím se na 10 minut mrknout na knižní novinky a vylezu o hodinu později, celá udivená, kam se ten čas vlastně poděl. Stává se to i v galeriích. To vás nějaké umělecké dílo klidně vtáhne do svého vlastního času. Koukáte na obraz rodinné večeře, třeba takový Jeden z rodiny od Frederika George Kotmana. A trčíte tam přesně tak dlouho, než všichni dojedí, i ten kůň a pes. Pak se přesunete k Modré laguně, přestojíte příliv a o kus dál nastoupíte na zaoceánskou loď. Ještě si dáte nějaký ten západ slunce, jen tak pro zahřátí, vymotáte se na denní světlo a ejhle, kdo vám ten půl den vrátí? Rodinný známý mi vnucoval myšlenku, že to též se děje při pozorování akvarijních rybek. Všechno se prý nějak zpomalí. A rybáři dokonce tvrdí, že čas strávený na rybách se do života nepočítá. Na ryby chodit nezačnu, ale ani tak nestrácím čas. Jenom pojem o čase. A doufám, že nestratím nic dalšího, například hodinky.
0: Tolik Martina Adlerová a její rozhlasový sloupek. Za chvíli už aktuální informace o počasí. Tak mi třeba právě teď můžete napsat aktuální SMSku o tom, jestli už u vás prší 90 011 03. Zprávy posílejte ve tvaru CB Mezera Počasí Mezera Text.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Čtvrt na osm, dobré ráno, pondělí s datem 27. července.
1: Počasí.
0: A SMSky od vás, díky za ně. Ve Velešině oblačno 19 stupňů, všem krásný den přeje Andulka. Černovice u Tábora 17 stupňů Celsia, podepsán Folta. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zataženo. Prudký vítr 20 stupňů, pohodu po celý den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno až zataženo. Slabý vítr a teplota je plus 17 stupňů. Pohodový den přeje a zdraví taky Marie. Vimperk hlásí skoro zataženo 16 stupňů a vlhkost 76%. Pěkný horký týden přeje Zdenek. Tak dnes ještě od toho vedra budeme trošku odpočívat, ale samozřejmě tušíme, co nás čeká, ale jak to přeci jen bude při pondělku vypadat. 22 až 25 stupňů Celsia jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, 17 až 20 naměříte na horách. Bude převážně polojasno, místy přechodně až zataženo. Během dopoledne se na většině území kraje vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu povane, odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Což je 55 km v hodině. Večer bude vítr slábnout. Srážkové úhrny dnes do 5 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Už za chvíli si představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech českobudějovické diecéze. Zavítáme do Tochovic, místo, které se nachází nedaleko Březnice, to je, tak si na to počkejte.

Tento týden nás pořad o zvonech do Tochovic k severní hranici českobudějovické diecéze poblíž Březnice zavede. Z věže kostela svatého Martina se rozezní zvon z roku 1950, který dodnes ohlašuje bohoslužby, církevní svátky i poslední rozloučení. Nejprve si ale poslechněme jeho hlas.

Tak takhle zní nový poválečný zvon z věže kostela svatého Martina v Tochovicích. Původně gotický kostel vznikl už ve 14. století. Jeho současná podoba pochází z rozsáhlé pseudogotické přestavby na konci 19. století. Osud místních zvonů ale výrazně poznamenaly obě světové války. Starší zvony byly postupně rekvírovány a rozstaveny pro potřeby válečného průmyslu. Po první světové válce se farnost dlouhá léta snažila získat zvony nové. Plán ale nakonec překazily další válečné události. Dnes se ve věži nachází pouze jediný zvon. Má hlavní tón Dis 2, průměr 66 cm a váží přibližně 180 kg. Odlit byl v roce 1950 ve znárodněné zvonařské dílně Rudolfa Pernera v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Je bez výzdoby, nese pouze nápis výrobce a rok svého vzniku. Přesto právě tento jediný zvon už více než 70 let doprovází život tochovické farnosti. Zve k bohoslužbám, připomíná významné okamžiky církevního roku a svým hlasem se loučí i s těmi, kteří odcházejí na poslední cestu. Více si řekneme tento týden, kdy bude zvon z Tochovic ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, hezké pondělí a teď už je na řadě Lukáš Pelikán s čerstvými zprávami. Tak si je pojďme poslechnout. Dobré jitro.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Registrační značky vozidel by si lidé mohli pořizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech, počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy. Ruský vzdušní útok na Záporožskou oblast nepřežil jeden člověk. Na Telegramu o tom informoval šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Po úderech hlásí zraněné i Sumská oblast a Dnipro. Ruské úřady pak hlásí dva mrtvé v Rostově na Donu po ukrajinském vzdušném úderu a 12 zraněných v Belgorodské oblasti. Pelhřimovská nemocnice zavedla na oddělení dlouhodobě nemocných kanisterapii. Fenka Sky tam pomáhá pacientům zpříjemnit pobyt a přivést je na jiné myšlenky. Mluvčí Pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová upřesnila, že dobrovolnice bude s Fenkou obcházet jednotlivé pokoje minimálně jednou měsíčně, nebo se s pacienty setkají na chodbě. Festival Pohádkový chlum slaví čtvrtstoletí. Jubilejní ročník začíná právě dnes a bude trvat do pátku. Na návštěvníky čeká týden plný her, pohádek a vodnických dobrodružství. Vše vypukne dnes v 18 hodin na náměstí v chlumu Třeboně pohádkou, nasledovanou vodnickým průvodem k rybníku Hejtman. Kordista Martin Rubeš skončil na mistrovství světa v Hongkongu 21. To je jeho nejlepší výsledek v kariéře. Další člen bronzového týmu z olympijských her v Paříži Jakub Jurka obsadil 34. místo. A ještě počasí. Zpočátku víc oblačnosti, dopoledne přehánky, odpoledne ubývání mraků. Teploty maximálně 25, na horách 20 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů bude odpoledne zesilovat na čerstvý nárazový. Biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: U Zvíkovského podhradí na silnici 121 dnes začnou stavět kruhový objezd. Bude se projíždět kyvadlově a provoz budou řídit semafory. Počítejte tam se zdržením až do konce roku. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Šumavu lidé vnímají jako jeden celek, dělí ji ale státní hranice. S jejím překročením se mění i pravidla a z toho, co bylo v pořádku, se o pár kilometrů dál může stát přestupek a problém. Na co si dát při výletě pozor si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice řekneme už za chvíli, tak si na to počkejte. A teď jedna a moje děti by měly radost, Šrekovská, Ricky Martin, Livin' la Vida Loca. Dobré jitro.

0: Jedna Šumava, ale dvojí pravidla. Policisté teď turistům připomínají, že po překročení česko-německé hranice platí v Národním parku jiná pravidla. Liší se například parkování, nocování nebo některé dopravní předpisy. Na nejdůležitější rozdíly se zeptáme policejní mluvčí Lenky Krauzové, které přeji dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno vám i posluchačům.
0: Děkujeme. Projekt se jmenuje Jedna Šumava, dvojí pravidla. Můžete uvést nějaké konkrétní rozdíly mezi námi a našimi sousedy?
1: Určitě můžeme. My se s projektem Jedna Šumava, dvojí pravidla vracíme do oblasti Národního parku pravidelně každé léto. Co se týče těch pravidel, která platí na české a německé straně, tak mohu uvést například, že to je u nás povinností pro cyklistu nosit cyklistickou přilbu, a to do věku 18 let, kdežto v Německu cyklista nosit přilbu při jízdě na kole nemusí. Avšak samozřejmě na té straně to silně doporučují. To je jeden například z těch rozdílů. Co se týče cestování vozidlem, tak například za jízdy musí být připoutaný spolujezdec a dítě do výšky 150 cm a s hmotností do 36 kg musí sedět v autosedačce nebo na podsedáku, což je pravidlo platící na naší straně, kdežto v Německu je to pro děti, ti musí být připoutané v autosedačkách nebo sedět na podsedáci do věku 12 let nebo do tělesné výšky 150 cm.
0: Liší se i pravidla silničního provozu. Na co by si měli dát pozor řidiči nebo cyklisti, kteří přejedou z české na německou stranu?
1: Tam těch rozdílů úplně není mnoho, co se týče třeba například povolené rychlosti, tak u nás v Česku platí, že v obci můžeme jet povolenou rychlostí maximální 50 km v hodině, mimo obec 90 km v hodině a na dálnici se pohybujeme rychlostí 110 až 130 km v hodině, kdežto na té německé straně tam mimo obec je povolená rychlost 100 km v hodině a jinak v obci a na dálnici jsou ty pravidla rychlostní limity stejná.
0: S projektem Jedna Šumava, ale dvojí pravidla vyrážíte přímo za turisty. Kde a kdy se s vámi můžou lidé na Šumavě v nejbližší době potkat a co se na těchto setkáních dozvědí?
1: My jsme tentokrát byli na Šumavě v tom uplynulém týdnu a snažíme se vždycky sladit s kolegy z Plzeňského kraje, protože ten projekt je společný. V minulém týdnu jsme byli na Kvildě, kolegové plzeňští, s těmi se můžete potkat na Modravě, a to samé bude platit 6.8., tedy příští týden, kdy se na Šumavu vypravíme znovu. Sebou máme informační mapy a letáky, ve kterých se lidé právě dočtou veškerá ta pravidla, která platí na české a zároveň německé straně, aby asi ty rozdíly zapamatovali a zbytečně se nevystavovali problémům. A samozřejmě vždycky máme pro veřejnost připravený i doprovodný program. Děti i široká veřejnost si mohou prohlédnout naše vozidla a máme pro ně připraveny různé hry, nejen s dopravní tématikou.
0: Kde si můžou pravidla nastudovat ti, kteří se s vámi na Šumavě nemohou potkat?
1: Je to jednoduché, pokud zadáte do vyhledávače na internetu Jedna Šumava, dvojí pravidla, okamžitě vyjede ten odkaz na tento projekt, kde vlastně ta pravidla jsou zveřejněna. A součástí toho letáku je i QR kód, který my tam samozřejmě necháváme i vylepený v těch infocentrech, jak na Kvildě, tak na Šumavě, takže návštěvník, který se nedostane přímo k nám, k letáku nebo internetu, tak prostřednictvím toho QR kódu je odkázat na ty stránky s těmi důležitými informacemi.
0: O projektu Jedna Šumava, dvojí pravidla jsem si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídala s policejní mluvčí Lenkou Krauzovou. Děkuji, že jste si udělala čas a hezký den. Naslyšenou.
1: Vám také. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Míříme za počasím a meteorologa Petra Fribauera se ptám na aktuální počasí na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Od severozápadu postupuje přes Českou republiku studená fronta. Na jihu Čech máme od polojasna až po zataženo a ojediněle se vyskytují slabé přehánky, a to na Šumavě a na Jindřichohradecku. Teploty se za poslední hodinu nezměnily a stále se pohybují nejčastěji mezi 16 až 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačno, aktuální teplota je 18,5 stupně Celsia, vítr fouká slabý, severozápadní 3 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1010 hektopaskalů. Churáňov hlásí polojasno, teplotu rovných 13 stupňů Celsia a vítr mírný, jihozápadní 6 metrů za sekundu.
1: Jak to s počasím bude vypadat v dnešních odpoledních hodinách a taky večer?
2: Odpoledne nás začne ovlivňovat tlaková výše postupující do střední Evropy od západu. Bude polojasno až oblačno, místy přechodně až zataženo a s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou ale srážky postupně ustávat a bude ubývat také oblačnosti. Maximální teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Večer potom bude vítr slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Podíváme se také na stav vody v jihočeských řekách, prosím.
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je pouhých 40 cm, ve Vyšším Brodě, tam je to na hranici sjíznosti, výška hladiny 59 cm, průtok 6,2 metrů krychlových za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné a Otava Katovice je také nesízná. Teplota vody v řekách se nejčastěji pohybuje mezi 18 až 21 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 22,9 stupně Celsia.
1: Noc na dnešek byla relativně teplá. Jaká bude noc na zítřejší den a co přinese úterý?
2: Ty teploty v noci budou mezi 14 až 11 stupni Celsia, přes den pak teploty už pomalu porostou, maxima 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše. V noci bude oblačnosti i nadále ubývat a zítra očekáváme jasno až polojasno a beze srážek. Vítr bude foukat slabý, západních směrů, během zítřejšího odpoledne pak přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu a k večeru se potom bude měnit na severní. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, střední zátěž.
1: A ještě jaké počasí přinese den středeční? Už se nám začne nějak rapidně oteplovat?
2: Ty teploty přes den budou stále stoupat a maxima se ve středu budou pohybovat kolem 31 stupňů Celsia, minima potom kolem 13 stupňů. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno a vítr slabý, zejména jihovýchodní až východní, do 4 metrů za sekundu.
1: Další předpověď počasí si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice rozebereme s Petrem Fribauerem opět za hodinu. Prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jeho hry uvádí tuzemské i zahraniční scény, napsal několik knih pro děti a dlouhodobě spolupracuje třeba taky s Českým rozhlasem. Režisér, dramaturg a scénárista David Košťák má momentálně před sebou svou třetí sezónu v pozici uměleckého šéfa Českobudějovického malého divadla. Jaké premiéry tahle scéna chystá, jak se bude rozvíjet dál a jak je složité předávat vážná témata stravitelnou formou pro náctileté publikum, nejen na to se Davida Košťáka budu ptát v pondělí 27. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
4: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Strkají pštrosy hlavu do písku, nebo je to pouze mýtus? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je tady pondělní ráno s datem 27. července a jdeme na zprávy.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Policie v Berlíně zastřelila podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Český Krumlov pokračuje v opravě komunikací na sídlišti Plešivec. Práce úsek úplně uzavřou. Dlouhá Ves na Šumavě dokončuje nový zdroj pitné vody pro místní část Anín. Na jihu Čech bude větrný den s možností srážek a teplotami do 25 stupňů. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Němečtí policisti zastřelili podezřelého z útoku na berlínský pochod hrdosti. 21-letý muž vjel v sobotu autem do davu v parku Tiergarten nedaleko Braniborské brány. Zabil jednu ženu, dalších 29 lidí je zraněných. Útočníka policie podle mluvčího berlínské policie Floriana Nata našla v zahrádkářské kolonii v Berlíně Spandau.
5: Podezřelý se zbodnou zbraní rozběhl směrem k policistům. Proto jsme použili střelné zbraně. Po střelbě utrpěl podezřelý tak vážná zranění, že ačkoliv se ho snažili záchranáři resuscitovat, na místě zemřel.
4: Památku ženy zabité při sobotním útoku uctilo několik tisíc lidí u Braniborské brány v Berlíně. Vyjádřili taky solidaritu s 29 zraněnými a v okolí místa činu pokládají květiny nebo vzkazy. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt útok označil za islamistický teroristický čin. Řidiče na sídlišti Plešivec v Českém Krumlově čeká další omezení. Ode dneška do konce srpna bude kvůli opravám zcela uzavřená komunikace od domu číslo 365 směrem k Horní mateřské škole. Dělníci opraví vozovku, vymění obrubníky a opraví taky uliční vpusti nebo uzávěry sítí. Po dokončení prací dostane úsek nový asfaltový povrch. Kudy povedou objízdné trasy, upřesnila mluvčí radnice Petra Nestávalová.
6: Pro zajištění dopravní obsluhy horní části Plešivce bude vedena objízdná trasa ulicí Luční a dále po dočasně zjednosměrněných účelových komunikacích od Krásného údolí a od Zámecké zahrady. Průjezd kolem zahrádek na Plešivci bude řízen kyvadlově světelnou signalizací.
4: Šumavská vesnice Anín nedaleko Sušice má nový zdroj pitné vody. Obec Dlouhá Ves, pod kterou Anín patří, totiž dokončuje nový vrt. Ten podle nezávislé místo

0: starostky Ivany Vítovcové nahradí původní vrt, který je mělký, je poblíž řeky a při povodních nebo jarním tání býval v ohrožení.
1: S každou povodní nebo s každým pohybem vody byla znát i, že se zhoršila kvalita vody v tom vrtu, takže jsme udělali už hluboký, moderní vrt, který je připravený pro zásobování celého Anína, včetně hotelu, a v současné době probíhá investice do úpravny vody, tak aby hygienicky vyhovovalo. Sport.
0: Slovinec Tadej Pogačar je popáté vítězem Tour de France. Závěrečnou etapu slavného cyklistického závodu s dojezdem v centru Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel. Nic to ale nezměnilo na tom, že Pogačar ovládl celkové pořadí a vyrovnal rekord v počtu získaných titulů na Tour. Pět jich mají jen Francouzi Hino, Anquetil, Španěl Indurain a Belgičan Merckx. Počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně až zataženo. Během dopoledne se na většině území vyskytnou přehánky. Odpoledne budou srážky ustávat a obývat začne i oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr bude odpoledne nárazový. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Rekonstrukce Branišovské ulice v Českých Budějovicích vstupuje do další etapy. Ode dneška bude zavřený úsek mezi ulicemi Karla Fleischmana a Husova. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ploumáme do další hodiny jeho českého rána s datem 27. července. Je to ráno pondělní. Já vím, pondělí platí za nepříliš populární den v rámci celého týdne, ale navíc se blížíme k polovině prázdnin. Když se řekne prázdniny, tak to znamená léto. A i když se to aktuálně celkem mračí, tak bych řekla, že milovníci léta a horka mají před sebou opravdu hezký týden, který vyvrcholí, dejme tomu, v rámci víkendu. To už jste se asi doslechli a dopídili. Pokračuje jihočeské ráno. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu. Přibližně za 10 minut si dáme opět počasí, tak ještě zvládněte napsat SMS-ku ve tvaru CB mezera počasí mezera text a odešlete ji na číslo 90 011 03, o tom, jaké počasí panuje právě teď tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A do té doby kalendárium, ve kterém Petra Matoušková připomene 110. výročí narození českého letce RAF Bohumila Šímy ze Sepikova na Písecku. I o tom bude už za pár minut.

0: kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 27. července. Příjemný poslech. Ze Soběslavy pocházel romanopisec, povídkář pro mládež a předseda krajského soudu Pavel Dušan. 27. července uplyne 60 let od jeho úmrtí. Rodným městem malíře Felixe Bibuse je Volyně. 29. července uplyne 55 let od jeho skonu. ...28. července slaví 90. narozeniny dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik a druhý polistopadový ministr kultury Milan Uhde. Letošní jubilant napsal pod jménem Zdeňka Pospíšila baladu pro banditu, pro divadlo Na provázku. Podle této hry vznikl v roce 1978 i stejnojmenný film režiséra Vladimíra Sýse. Tady je ukázka se známou písničkou.

0: krajinu tohoto příběhu můžete najít na mapě. Ale my ji hledali v plameni a kouři sobotních ohňů. Když se člověku zachce hodit všechno za hlavu a nemyslet na to, že po neděli přijde pondělí.
1: Připomenu, že v řadě ocenění za svou práci získal jubilant Milan Uhde taky cenu Thálie za dramatickou práci, a to v roce 2023. Července to bude 40 let ode dne, kdy zemřel umělecký fotograf František Dvořák z Českých Budějovic. Jaroslav Frána byl jaderný fyzik zaměřený na materiálové zkoumání archeologických předmětů, který se narodil v Českých Budějovicích. 30. července uplyne 10 let od jeho úmrtí. V Sepekově na Písecku se 30. července před 110 lety narodil Bohumil Šíma, autor deníku z období druhé světové války a letec RAF ve Velké Británii. Z obce Lás na Strakonicku pocházel katolický kněz, náboženský spisovatel a sběratel lidových písní Tomáš Vlastimil Novák. 1. srpna uplyne 150 let od jeho úmrtí. Srpna se před 125 lety v Třeboni narodil novinář, prozaik, básník a fejetonista František Heřmánek. 2. srpna to bude 65 let ode dne, kdy zemřel Karel Roden nejstarší, herec Jihočeského divadla v Českých Budějovicích v letech 1920 až 1923, otec herce Karla Rodena a dědeček herců Karla a Mariana Rodena. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.
2: Český rozhlas České Budějovice, Písek.

0: počasí.
1: Dobré ráno, polojasno, fouká ráno, spadlo pár kapek, 17 stupňů, zdraví Věra Stýna. Děkujeme za info, vážím si každé vaší SMSky, která dorazila, a ještě jednu přečtu. Krásné pondělní ranko od Vimperka, 17 stupňů před přehaňkou, příjemný a pohodový den se sluníčkem, hlavně hodně zdravíčka všem přejí Fandové a Ferdoušek. Tak přesně takovéhle byly SMSky od vás. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešní maxima 22 až 25. V nížinách, na horách 17 až 20, bude převážně polojasno, místy přechodně až zataženo. Během dopoledne se na většině území kraje vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Srážkové úhrny do 5 mm, vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, v nárazech kolem 15 metrů za sekundu a rozptylové podmínky velmi dobré.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
1: Pohádky, letní kino nebo například filmový kvíz, i to bude součástí dnešních tipů pro volný čas. Dočkáte se jich už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. 8 hodin 19 minut. Jihočeské ráno.

0: Pakliže jste právě teď na cestě například do práce, tak přejeme šťastné kilometry. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas České Budějovice a pakliže máte prázdniny, respektive volno, tak teď se vám bude hodit, co uslyšíte.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ode dneška začíná pětidenní pohádkový chlum u Třeboně. V 18 hodin začne slavnostně na náměstí první vodnickou pohádkou v podání divadýlka Mrak. V 19.30 vyjde vodnický průvod z náměstí podél rybníka Hejtman až na kemp Kapřík. Program, který je plný až do pátku, si můžete prohlédnout na www.třeboňsko.cz. Na nádvoří Českobudějovické radnice si od 20 hodin můžete poslechnout koncert kapely Nezmaři. Kreativní odpoledne dnes od 13 hodin, respektive od 13 do 16 hodin, pořádají v knihovně ve Strakonicích, a to na pobočce za parkem. Divadlo s prohlídkou vodárenské věže v Českých Budějovicích můžete vidět od 19 hodin. A v letním kině v Černé v Pošumaví promítají dnes od 21 hodin film Odysea. Na filmový kvíz dnes od 19 hodin můžete vyrazit do českobudějovického biografu Kotva. Koncert s názvem Varhaní putování po Evropě zazní od 20 hodin v Dominikánském klášteře v jeho české metropoli, tedy v Českých Budějovicích. V letním kině v Horní Plané dnes od 9:45 večer můžete vidět film Šviháci. A na závěr prohlídka historické radnice v Českých Budějovicích. To nejzajímavější za 30 minut začíná dnes ve 14:15.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: A teď už Lukáš Pelikán a čerstvé zprávy.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Vláda se dnes naposledy sejde před letní přestávkou. Ministři budou jednat třeba o zavedení pozice takzvaných peer pracovníků ve veřejném sektoru, kteří mají poskytovat podporu lidem v náročných životních situacích. Kabinet se bude zabývat i umožněním registrace vozidel online. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazilo už asi 3200 lidí. Nemoci od května podlehlo víc než 1400 nakažených. Informovali o tom tamní úřady. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Agentura Reuters napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboly. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků i ozbrojené konflikty v Kongu. Jihočeští hygienici hlídají kvalitu koupacích vod v letních měsících. Podle jejich měření je letos naprostá většina sledovaných míst vhodná ke koupání. Dlouhodobě horší stav je pouze u Podolska na Orlické přehradě. Odborníci při kontrolách sledují několik ukazatelů. Podle hygieničky Jitky Pilerové hlídají hlavně hodnoty tzv. Fekálního znečištění vod. Kunžák na Jindřichohradecku nechá postavit další úsek cyklostezky směrem k místní části Lomy. Vedení města připravuje druhou etapu. Nezávislý starosta Petr Král informoval, že se teď čeká na vypořádání pozemků a přeložení části silnice směrem na Lomy. Teprve potom bude následovat třetí etapa až k zastávce u Skokolejky. Fotbalisti Slávie vstoupili do nové sezóny šance ligy vítězně. Úřadující mistři porazili Slovácko 5-1. Hradec Králové vyhrál východočeské derby nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec zvítězil nad Olomoucí taky 2-1. A počasí. Zpočátku víc oblačnosti, dopoledne přehánky, odpoledne ubývání mraků. Teploty maximálně 25, na horách 20 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů bude odpoledne zesilovat na čerstvý nárazový. Biozátěž je mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Komplikace jsou v Suchém Vrbném v Českých Budějovicích na křižovatce Ledenické ulice s ulicí Edvarda Beneše směrem na Pohůrku. Srazilo auto chodce, buďte na sebe opatrní.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8 hodin 32 minut a pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tváří se jako Česká televize, ale Česká televize to není. Podvodníci přišli s dalším způsobem, jak z lidí vylákat citlivé údaje. Tentokrát rozesílají falešné výzvy k zaplacení televizních a rozhlasových poplatků. Jak se nenechat podvést, řekneme si už za chvíli.

0: Možná, že jste i vy zažili následující situaci. Přišla vám SMS-ka, že dlužíte na poplatcích za televizi a rozhlas. A pokud nezaplatíte ještě dnes, hrozí vám 10 000ová přirážka. Jenže tuhle zprávu poslali podvodníci. Jde jen o další pokus, jak z lidí vylákat citlivé platební údaje. Jak falešnou výzvu rozeznat a na co si dát pozor, to rozebrali naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A my si o tom teď popovídáme s Evou Marvanovou z redakce Zpravodajství. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak přesně tenhle podvod vypadá?
1: Tak podvodníci rozesílají SMSky s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize. Po kliknutí na tlačítko přihlásit se uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje. No a právě ty se podvodníci snaží získat. Varováním můžou být gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz.
0: Před podvodem jako první varovala samotná Česká televize, tak jak poznám, že mi píše opravdu ona?
1: A nejdůležitější je zkontrolovat právě webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránku tvpoplatky.cz a zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMS. Vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
2: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
1: A to stejné platí i pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, říká mluvčí Lidia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Ani Česká televize, ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
0: Podobné falešné zprávy a stránky ale nejsou žádnou novinkou. Za koho se podvodníci ještě vydávají?
1: Nejčastěji jde o známé instituce, kterým lidé běžně důvěřují. V minulosti zneužili jméno Policie České republiky, Unicredit, bank a nebo třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji. Právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravost si vždy nejdřív ověřit.
0: Celý díl nejnovější ověřovny najdete, milí posluchači, na serveru iRozhlas.cz a s námi si o falešných výzvách k zaplacení televizních a rozhlasových poplatků povídala redaktorka Českého rozhlasu České Budějovice Eva Marvanová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: Kapela Blondie ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ve 8:45 a teď už dostává slovo Petr Fribauer.
1: Počasí.
0: Kterého se samozřejmě nemůžu nezeptat, jak se za poslední hodinku změnila aktuální situace na jihu Čech, co se počasí týče. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Přes Českou republiku postupuje k východu studená fronta a na jihu Čech máme oblačno až zataženo a od západu k nám z Bavorska postupují další srážky, takže je během dopoledne potřeba počítat i se slabšími přehánkami nebo s občasným deštěm. Teploty na jihu Čech se za studenou frontou příliš nemění a stále se pohybují nejčastěji mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách pak kolem 15 stupňů. V Českých Budějovicích máme skoro zataženo, teplota je 21,2 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1010 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo, teplotu 13,2 stupně Celsia a vítr mírný, jihozápadní 7 metrů za sekundu.
0: Jakého počasí se dočkáme ve zbytku dnešního dne?
2: Odpoledne nás začne ovlivňovat tlaková výše postupující do střední Evropy od západu. Bude polojasno až oblačno, místy přechodně až zataženo a s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne ale srážky budou už postupně ustávat a bude také ubývat oblačnosti. Maximální denní teploty dnes budou mezi příjemnými 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude foukat mírný, severozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer potom vítr bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Tak a jak je to s těmi tropy? Dočkáme se jich už zítra?
2: Zítra ty maxima vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 22. Minima se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni. V noci bude oblačnosti nadále ubývat a zítra očekáváme jasno až polojasno a beze srážek. Vítr bude foukat slabý, západních směrů a během zítřejšího odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu a k večeru se potom bude měnit na severní. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, střední zátěž.
0: A co nám rtuť teploměru prozradí ve středu?
2: Ve středu budou teploty stále stoupat. Minima budou kolem 13 a maxima kolem 31 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno a vítr bude pouze slabý, zejména jihovýchodní až východní, do 4 metrů za sekundu.
0: A ještě vás tedy poprosím o předpověď pro čtvrteční den.
2: Ve čtvrtek teploty stále porostou. Minima kolem 17 a maxima kolem 34 stupňů Celsia. Očekáváme i nadále polojasno až jasno a odpoledne se pouze výjimečně může vyskytnout slabá přehánka a vítr bude nadále slabý, tentokrát proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Předpovědi počasí nás doslova zahřál meteorolog Petr Fribauer. Děkujeme, mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin k tomu 52 minut znamená jediné, že jsme se nedostali do slepé uličky, nýbrž na křižovatku jihočeského rána a zabočíme do jihočeského dopoledne. Jím nás provede Hanka Šoberová. Ahoj Hani.
1: Ahoj Adélko. Hezké dopoledne tobě i našim posluchačům.
0: Čeká nás zajisté pestrý program. Nebudeme hovořit o všem, ale vypíchni takové třešničky z toho tvého dnešního vysílání.
1: Ano, jak velký je zájem o dotace na úspornější bydlení a proč letos lidé žádají méně než v minulých letech? To je třeba jedna z otázek, na kterou se pokusíme najít odpověď. Když jde o zdraví, pondělní to rubrika, budeme pokračovat v seriálu o demenci a my se tentokrát zaměříme na její další formy, které nejsou tak známé jako Alzheimer. Choroba. Podíváme se na Šumavu, kde hlavní turistická sezona teprve nabírá dech. Pozveme na pohádkový chlum u Třeboně. Další kulturní tipy zazní. Bude toho hodně. Zajímavosti, hudba, nic z toho nebude chybět ani při pondělku.
0: Proto poslouchejte i po 9. hodině. Adéla Jirkalová se loučí, za chvíli už pro vás právě Hanka Šoberová. Naslyšenou. Právě

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Bezpečnostní prvky doplní nebezpečný přechod u školky v Horní Stropnici. Ve Francii se sejde krizový štáb kvůli obřím požárům. Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online, návrh dnes projedná vláda. Na jihu Čech se můžou vyskytovat přehánky, odpoledne pršet přestane a vyjasní se. Je pondělí 27. července. Příjemné dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Rodiče dětí v Horní Stropnici na Českobudějovicku žádají o zvýšení bezpečnosti přechodu před mateřskou školou. Výzvu k úpravám směřovanou na vedení obce už podepsalo přes 100 místních obyvatel. Upozorňují hlavně na chybějící bezpečnostní prvky přechodu, který je vyznačený na nepřehledném úseku silnice.
2: Ať už to bude zvýraznění toho přechodu nějakými horizontálními prvky značení, nebo tam přibydou cedule, nebo tam přibyde semafor, nebo se zlepší osvětlení.
3: Jmenuje autorka výzvy Kateřina Kurz možné úpravy na přechodu. Podle starosty obce Františka Vanička z KSČM místo doplní lampy veřejného osvětlení.
4: Budeme se snažit na nové lampy umístit ještě jednou dopravní značení pozor děti a pokud se nám povede to sehnat i s blikajícími prvky, tak by tam byly ještě i tyhle ty prvky.
3: Jak dál starosta připomněl, přechod by měl být upravený ještě před začátkem školního roku. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je víc než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux. V jeho okolí museli záchranáři evakuovat dalších 5 obcí. Turisti by do oblasti neměli jezdit. Z požáry hasiči dál bojují i ve Španělsku, v okolí Madridu a v regionu Ávila. Záchranáři evakuovali další desítky tisíc lidí. Premiér Pedro Sánchez uvedl, že jeho zemi čekají ještě těžké hodiny. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
5: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
0: Nová kuličková dráha oživila park Kaštanka v Kaplici na Českokrumlovsku. O její výstavbě rozhodli sami obyvatelé města. Stavba za

0: 300 tisíc korun byla vítězným projektem participativního rozpočtu, pokračuje místostarosta z hnutí Jihočeši 2012 Pavel Janota.
1: Vzhledem k tomu, že nám zbyly ještě peníze, tak jsme tu dráhu kuličkovou doplnili ještě o prvek pavučina. Původně to mělo být buď z betonu, anebo z pryže, ale vyhrála dřevěná varianta, protože semka do tohoto prostoru mezi ty kaštany se ta dřevěná varianta hodí vlastně nejvíce.
2: Počasí.
0: Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně až zataženo. Během dopoledne se na většině území vyskytnou přehánky. Odpoledne budou srážky ustávat a ubývat začne i oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr bude odpoledne nárazový. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komplikace můžou přetrvávat v českobudějovickém Suchém Vrbném. Na křižovatce Ledenické ulice s ulicí Edvarda Beneše ráno srazilo auto chodce. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné dopoledne, přátelé. Je 27. července, svátek slaví Věroslav, no a letní prázdniny, ty jsou v plném proudu. Dnešní datum tak není spojené s žádným oficiálním mezinárodním dnem, a tak si můžeme vyhlásit třeba vlastní svátek. Co vy na to? Den pomalého ranního startu, druhé kávy, anebo třeba den dobré nálady. Ostatně i obyčejné pondělí uprostřed léta si zaslouží trošku pozornosti. Před námi nový týden, nové zážitky, možná i pár nečekaných setkání, tak ať už vyrážíte do práce, na chalupu, k vodě, nebo si jenom tak užíváte volnější prázdninový režim. My jsme rádi, že začínáte den a týden právě s námi. Téma, kterým otevřeme dnešní jihočeské dopoledne. Jaký je zájem o program Nová zelená úsporám? Z údajů Ministerstva životního prostředí vyplývá, že za první měsíc podalo žádost asi 900 lidí. Pro porovnání je to o 3,5 tisíce míň než loni, kdy platila jiná pravidla. Rozebereme to s editorkou Petrou Matouškovou. Za chvíli muzika, která nestárne, nemůže chybět, třeba v podání Hany Zagorové anebo Karla Kota.

0: Už měsíc můžou lidé v Česku zase žádat o dotace v programu Nová zelená úsporám, tedy na renovace domů a bytů za účelem snížení spotřeby energií. Podmínky pro čerpání se oproti předešlým letům změnily. Nově můžou přímo dotaci dostat jenom zranitelné domácnosti. Všichni ostatní dosáhnou pouze na bezúročnou půjčku. Jaký je zatím o podporu zájem, to probereme s kolegyní Petrou Matouškovou. Pěkné ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Petro, kolik lidí už podalo žádost programu Nová zelená úspora?
1: Během prvního měsíce se na ministerstvu životního prostředí sešlo celkem 914 žádostí, zhruba 350 se týkala programu Nová zelená úspora Light, ve kterém můžou zranitelné domácnosti získat přímo finanční podporu. Zbytek žádostí se pak týkal standardního programu Nová zelená úspora, kde je ale po změnách nově možné pouze čerpat výhodný bezúročný úvěr, říká mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
2: Celková výše požadovaných úvěrů v přijatých žádostech dosahuje téměř 2 miliard korun. Zájem v nové etapě odpovídá očekávání.
1: Třeba bývalý ministr životního prostředí v minulé vládě Petr Hladík z KDU-ČSL kritizuje novinku v podobě bezúročných úvěrů dlouhodobě. Říká, že na něj vydělávají jen banky, protože jim úroky proplácí stát. Na bezúročné úvěry podle něj navíc nedosáhnou třeba mladí lidé, kteří už třeba mají hypotéku.
3: Bezúročné půjčky prostě někteří využijí, to určitě ano, ale omezil se značně ty možnosti pro lidi, prostě celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
1: Podle Petra Hladíka proto hrozí, že celkový zájem bude nižší než v předešlých letech a už teď se to potvrzuje. Když se podíváme na data za loňský rok, kdy lidé žádali ještě za starých podmínek, tak během prvního měsíce podali 4,5 tisíce žádostí, tedy o 3,5 tisíce víc než letos.
0: Žádají lidé zatím spíš o komplexní renovace nebo o ty dílčí?
1: Zatím spíš o komplexní. U domů je to zatím 76% ze všech žádostí, u bytů 62%. Menší část lidí pak žádá o dílčí úpravy a Veronika Krejčí za ministerstvo říká, o jaké konkrétně jde.
2: Také u dílčích renovací je nejčastěji podporovaným opatřením zateplení. Je ale důležité připomenout, že podporu je možné poskytnout pouze na renovace, které jsou v souladu s renovačním pasem.
1: Renovační pasy jsou další letošní novinka. Jde o dokument, ve kterém je celý dům nebo byt zmapovaný. Experti dají dohromady postup, jak ho co nejefektivněji zrekonstruovat. Je to nutnost při podání žádosti. Lidé se můžou obracet na síť expertů, které ministerstvo vytvořilo. Jedním z nich je Luděk Lošťák. Ten říká, jaké chyby bez renovačních pasů lidé nejčastěji dělají.
4: Těch chyb je opravdu celá řada. Počínaje identifikací jakoby technického stavu té nemovitosti až po samotný vlastně způsob provedení té rekonstrukce, jestli vlastně se zaměřit více na tu konstrukční část nebo posléze vlastně na tu ochranu té obálky budovy, ať už je to teda zateplení té obálky až po nějaké třeba dispoziční změny.
1: Jednoduše řečeno, renovační pasy mají lidem pomoct s postupem, aby třeba neměnili zdroj vytápění, když nemají ani zateplený dům a podobně. Právě zateplení by mělo být většinou prvním krokem, protože dokáže ušetřit 70 až 80% nákladů. Potvrzuje to Pavel Svoboda za cech pro zateplování budov. Opět platí, že domácnostem s nižšími příjmy proplatí náklady na renovační pasy stát, ostatním domácnostem s nižšími příjmy proplatí náklady na renovační pasy stát, ostatním přispěje od 3 do 5 tisíc. Korun. Na závěr dodám, že ministerstvo bude přijímat žádosti v Nové zelené úsporám až do konce října roku 2029, případně do vyčerpání peněz.
0: Nová zelená úsporám, téma, které jsme probrali s editorkou Petrou Matouškovou. Děkuju za informace a pohodové pondělí.
1: Pěkný den.

0: Jeho hry uvádí tuzemské i zahraniční scény, napsal několik knih pro děti a dlouhodobě spolupracuje třeba taky s Českým rozhlasem. Režisér, dramaturg a scénárista David Košťák má momentálně před sebou svou třetí sezónu v pozici uměleckého šéfa Českobudějovického malého divadla. Jaké premiéry tahle scéna chystá, jak se bude rozvíjet dál a jak je složité předávat vážná témata stravitelnou formou pro náctileté publikum, nejen na to se Davida Košťáka budu ptát v pondělí 27. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Demence, tak to není jenom Alzheimerova choroba. Existuje několik dalších typů tohoto onemocnění a každý se může projevovat nějak jinak. Jak poznat první příznaky a na co si dát pozor? O tom bude řeč v dalším dílu pořadu, když jde o zdraví. Za chvíli.

0: když jde o zdraví.
1: Před týdnem jsme se věnovali Alzheimerově chorobě, která je nejčastější formou demence. Tentokrát jsem se sociální pracovnicí Centra Blanka v Písku, Blankou Tejkalovou, zaměřila na další typy demencí a jejich projevy. Poslouchejte dnešní vydání rubriky Když jde o zdraví.
2: Je to nemoc levého tělísky, kterou též způsobují bílkovinné plaky na mozkové tkáni. A velice známé projevy této nemoci jsou zrakové halucinace. Hodně často třeba je to, že ten člověk je v místnosti, podél okna visí závěsy a když je tam nějaké trošku přítmí nebo tlumené světlo, tak on velice reálně vidí místo závěsu, že tam u okna stojí osoba, která ho třeba ohrožuje na životě. A pak samozřejmě ty projevy jsou takové, že křičí pomoc a podobně. A my teda můžeme tam přijít a ukázat mu, že to je závěs, ale v tu chvíli možná je lepší ho odvést z té místnosti, sednout si k němu a dát mu tu lidskou blízkost a uklidnit ho, vzít ho za ruku a tak nějak ho sklidnit tím. Ale bohužel tito lidé trpí hodně těmi zrakovými halucinacemi.
1: Potom existuje jakási frontotemporální demence. Takové krkolomné slovo.
2: Frontotemporální demence, tam jsou ty projevy takové odbržděné chování v různých situacích. Třeba komentování vzhledu ostatních a to dost nahlas. Takže vlastně ti lidé, co jdou po ulici a nějaký člověk tam na ně vykřikuje, jak jim to nesluší nebo že má teda jako ránu a podobně, tak vlastně koukají, nechápou, co se děje a ten člověk opravdu už může mít tady ten typ demence. Je to vlastně používání i z prostých slov. Třeba ten člověk, ty blízcí ví, že nikdy taková slova na veřejnosti nepoužíval a najednou je používá. A je to těžká situace, když třeba jako blízký takového člověka doprovázím třeba k lékaři na vyšetření a teď v té čekárně se takhle projevuje. Je třeba to tak nějak říct, prostě se omluvit a říct, že ten člověk nemocný, ať se nezlobí a většinou ti lidé to pochopí, mám zkušenost, že doprovázím i naše klientky. Někdy jsou to opravdu komické situace, ale když se to vezme s takovým nadhledem a tak se to dá zvládnout. A taky to bývá odbržděnost té sexuální oblasti. Tam samozřejmě je to taky náročný, ale prostě jsou to ty projevy nemoci a musí se to tak brát.
1: Co je potom vaskulární demence a jak vzniká?
2: Vaskulární demenci způsobují větší či menší infarkty neboli krvácení v oblasti mozku a tím vlastně je způsobeno odumírání mozkových buněk. Z praxe taky míváme klientky s touto formou demence a tam můžu říct, že ten člověk ani nemá porušenou moc paměť. Ani moc tu krátkodobou, ale spíše se to zhoršuje skokově dolů, pak se ten stav ještě třeba navrátí k lepšímu, ale už ne nikdy do té formy, co bylo předtím a pak zase skokově nějakou dobu to drží, je to prostě takový trošku jiný projevy. Tam právě proto jsem upozorňovala na ty rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, tam, aby jsme si hlídali stav těch cév a starali se o sebe.
1: Jak je důležité znát konkrétní typ toho onemocnění?
2: Je to důležité, protože vlastně ne vždy ten člověk nebo ta klientka, my na oddělení máme klientky s různými typy demence, přijde už s takovouhle hotovou diagnózou a ne vždy se to daří, protože někdy ty projevy jsou takové, že toho klienta už se nepodaří ani přesvědčit, aby šel s náma k lékaři. Někdy se to taky stává. Prostě jenom si všímáme ty příznaky, samozřejmě víme, ale nevíme tu diagnózu. Dá se i z těch příznaků občas vyvodit, ale pro nás třeba do péče a pro ty laické pečující je to důležité, protože potom, když se podrobněji by se zabývali tím typem demence, tak tam se dočtou i jiné další příznaky, které mohou nastat a nemohou nás tolika potom v té péči překvapit a můžeme i předcházet docela nebezpečným a krizovým situacím. Že když vím, že ošetřuju člověka s demencí z levého tělísky, tak nebudu dávat nějaké třeba ty hutné závěsy k oknu, budu volit v místnosti i světlo, aby opravdu dobře viděl, aby ty zrakové halucinace neměl tolika a budu připravená na to, že to může nastat. A už jenom tohle je moc v té péči, protože ta péče je hrozně náročná, obdivuju všechny pečující a prostě někdy, když se můžu vyvarovat těmhletěm příznakům a těm projevům, je to fajn. Jde i o ten diskomfort toho samotného nemocného, samozřejmě nemusí zažívat takovéto nelibé stavy, pokud to není nutné.
1: No a my se za týden k demenci vrátíme naposledy. To, abychom připomněli, jak tomuto onemocnění nejít naproti. Tak nezapomeňte zase poslouchat.
0: Když jde o zdraví.

0: Jihočeské vlastivědě se vypravíme po jihočeských stopách Karla Hynka Máchy. Slavný autor Máje měl řadu příbuzných na Sedlčansku, v těsném sousedství jižních Čech. Občas je navštěvoval a podnikal výlety do okolí. Jak známo, přitahovali ho hlavně romantické hrady. U nás na jihu Čech si prohlédl Borotín, Rožumberk, Krumlov, Helfenburg a třikrát viděl Hlubokou, ještě předtím, než ji Schwarzenbergové přestavili na romantický zámek, který by asi nebyl podle Máchova gusta. Při své pěší cestě do Itálie roku 1834 si Mácha umyl nohy v Táborském Jordáně, koupal se v Lužnici u Plané a obědval ve Veselí. V Budějovicích se pak setkal se svým jmenovcem, studentem kněžství Máchou, a prožil tu prý neklidnou noc. Povečeřel zvěřinu, ale Budějovice se mu zdály příliš drahé. Pomoz Bůh penězům, postěžoval si v dopise otci. V doprovodu studentů se prošel budějovickými ulicemi a bavil se tím, jak usedlí měšťané zírali s otevřenými ústy na jeho podivný, červeně podšitý oblek. Svým umístěním na kopcích nad řekou ho nadchl Krumlov, ale poznamenal si také, že tam potkal jakéhosi blázna z řetězy. Půl roku před smrtí psal budějovickému jmenovci, že se hodlá oženit a že vlastním nákladem vydal knížečku, cituji, pod názvem Máj, veršovaný románek. Podle Máchy šel tak na dračku, že knihař ani nestíhal vázat. Ale kdyby prý projevili zájem čeští čtenáři v Budějovicích, mohli by mít Máj přímo od autora po 14 krejcarech.
1: Devět hodin 36 minut jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi. My už vám za chviličku představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál O zvonech českobudějovické diecéze. No a prozradím už teď, že zavítáme do Tochovic, které se nachází nedaleko Březnice. Počkejte si na to, chvilku si zpříjemněte písni Evy Farné.

Tento týden nás pořad o zvonech zavede do Tochovic k severní hranici českobudějovické diecéze poblíž Březnice. Z věže kostela svatého Martina se rozezní zvon z roku 1950, který dodnes ohlašuje bohoslužby, církevní svátky i poslední rozloučení. Nejprve si poslechněme jeho hlas.

Tak takhle zní nový poválečný zvon z věže kostela svatého Martina v Tochovicích. Původně gotický kostel vznikl už ve 14. století. Jeho současná podoba pochází z rozsáhlé pseudogotické přestavby na konci 19. století. Osud místních zvonů ale výrazně poznamenaly obě světové války. Starší zvony byly postupně rekvírovány a rozstaveny pro potřeby válečného průmyslu. Po první světové válce se farnost dlouhá léta snažila získat zvony nové. Plán ale nakonec překazily další válečné události. Dnes se ve věži nachází pouze jediný zvon. Má hlavní tón DIS 2, průměr 66 cm a váží přibližně 180 kg. Odlit byl v roce 1950 ve znárodněné zvonařské dílně Rudolfa Pernera v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Je bez výzdoby, nese pouze nápis výrobce a rok svého vzniku. Přesto právě tento jediný zvon už více než 70 let doprovází život tochovické farnosti. Zve k bohoslužbám, připomíná významné okamžiky církevního roku a svým hlasem se loučí i s těmi, kteří odcházejí na poslední cestu. Více si řekneme tento týden, kdy bude zvon z Tochovic ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Liberecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí 27. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Pavel Kudrna. Jaký byl víkend? Tak já doufám, že dobrý, že jste si udělali nějaký ten zajímavý výlet. Teď počasí, které se na nás řítí, bude tropické, nevím, jestli se nám bude chtít cestovat, ale ty tipy, které vám dáváme, tak je schovávejte. Ostatně můžete se dívat na zámeckéléto.cz, tam jich najdete hromadu. No a na příhodnou dobu si pak udělat plán navštívit nějaký zámecký objekt. My vám je představujeme celé prázdniny a pozor, také soutěžíme, teď mluvím k našim novým posluchačům. Každý všední den hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, ve kterém jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Vždycky v pátek ze všech výherců z toho týdne losujeme jednoho, který vyhraje soukromou prohlídku pro dvě osoby a je to na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin to nás teprve čeká, vylosujeme tři výherce, kteří získají ve velkém finále zámecké víkendové pobyty. Tak snad je to jasné, jinak, jak jsem říkal, všechno na zámeckéléto.cz. No a my se teď můžeme dát ne do soutěže, ale do prohlídky dalšího zámeckého objektu a veliké doporučení. Poslouchejte, co se tam říká. Kam nás zve František Kinský?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že je vyrobené ze dvou různých materiálů. Do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo. A nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, je tu další tip na vaše prázdninové cesty, tak na co pak asi se budu ptát? Já vám to neřeknu, to prozradím až tomu, kdo zavolá na telefon 731 800 900, a bude třetí. Takže zkuste své štěstí, třeba to vyjde.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: to jsem já, ten Pavel Kudrna, který vás provází soutěžní částí zámeckého léta, jinak na zámky názve odborník, znalec života na zámku, také šlechtických rodů, průvodců a tak dále, pan František Kinský. No, já už teď odjasním to napětí, kdo bude ve vysílání. Třetím v pořadí byl z Mýkovic pan Jiří Vlk. Pane Vlku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zase klasická otázka. Hrady, zámky, pevnosti, tvrze máte rád, navštěvujete?
1: Ano, jezdíme často. Naposledy jsme byli na zámku Orlík a ve Zvíkovském podhradí.
0: Prosím, cestovatel, vidíte. No, ta soutěžní otázka, ona tam tak jako, ta odpověď tam byla tak trošku upozaděná. Co myslíte, že se zeptám? Schválně, jestli byste se trefil.
1: Tak já nevím, jestli na ten původní rod, který to tam vybudoval, nebo něco jiného.
0: Něco jiného to bude. Já se ptám, z jakého materiálu je schodiště vedoucí do, pozor, prvního patra vstupní schodištové haly zámku Milotice? Za A ze dřeva, za B z kamene, za C z keramiky.
1: Tak za B, za Bčko.
0: Je to za Bčko, přesně jak jste říkal, do prvního patra z kamene. Do druhého, věděl byste, jak to tam...
1: Ze dřeva. Já jsem to poslouchal.
0: Přesně tak. No tak zámecký cestovatelský balíček je váš, tak já vám gratuluju. Mějte se hezky, pane Jiří.
1: Den.
0: Taky hezký den přeji vám všem, nejenom den, ale samozřejmě celý týden. A my budeme celý týden soutěžit, představte si, pátý týden, letí to hrozně. Já vím, že vždycky už jsem trapný s tím, jak říkám, jak to letí, ale já nevím, ten čas se nějak zrychluje stále víc a víc s přibývajícím věkem. Tolik zámecké leto pro dnešek, zítra se v 9.45 vypravíme na zámek Valeč a samozřejmě budeme i soutěžit, ať se vede.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Pauza v bojích na Blízkém východě zatím trvá a cena ropy na začátku týdne klesla. Zastupitelé Volar dnes budou rozhodovat o termínu místního referenda ohledně stavby obchvatu města. Dnešní teploty vystoupí maximálně k 25 stupňům. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisti teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
2: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
0: Cena ropy klesla. Podle agentury Reuters reaguje na přerušení úderů na Irán a obnovení naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS s odkazem na své zdroje píše, že v Teheránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
3: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Volar na Prachaticku dnes mají na programu projednání termínu místního referenda o stavbě obchvatu. Pro jeho svolání se vyslovilo skoro 700 občanů. Obávají se zvýšeného provozu po zkapacitnění dosavadní silnice z Prachatic. Kromě toho je na programu jednání o dostupnost bydlení ve městě, konkrétně 30 městských bytů a 30 stavebních parcel. Veřejné zasedání začne ve společenském sále radnice už v 15:30 odpoledne. Vedení Pelhřimova plánuje revitalizaci parku za autobusovým nádražím. Prostranství je aktuálně v neutěšeném stavu a vstup je do něj kvůli špatným chodníkům jen na vlastní nebezpečí. Prostor letos město získalo od katolické církve a teď nechalo vypracovat studii na jeho obnovu. Práce by mohly začít na konci příštího roku, uvedl lidovecký místostarosta Karel Kratochvíl.
4: Oprava cestní sítě do budoucna, samozřejmě úprava zeleně, protože stromy jsou potřeba prořezat a případně třeba nějaké křoviny odstranit. A určitě by tam měla být připomínka toho, že celý park byl dříve hřbitovem, který měl centrální železný kříž, ten od 70. let už tam není a ten by měl být nějakým způsobem obnoven. Sport.
0: Fotbalisti Artisu Brno přivítají v úvodním kole šance ligy Mladou Boleslav. Zápas začne v 18 hodin. Pro brněnský klub půjde o historickou premiéru v nejvyšší soutěži, ve které nahradil vyloučenou Karvinou. Artis se o přesunu mezi elitu dozvěděl 3 týdny před startem sezóny. Počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně až zataženo. Během dopoledne se na většině

0: Na území vyskytnou přehánky. Odpoledne budou srážky ustávat a ubývat začne i oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr bude odpoledne nárazový. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nová nehoda je na dálnici D3 z Kaplice do Českých Budějovic na kilometru 156 u Netřebic. A vážnou nehodu vyšetřují u Podeřiště na Prachaticku na silnici 122 směrem k hlavnímu tahu na Písek a Budějovice. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A krátce po desáté pokračuje jihočeské dopoledne, stále prázdninové. Já věřím, že užíváte i se svými dětmi, vnoučaty, pravnoučaty. Možná pro vás taky budeme mít nějaký ten tip, protože se můžete vypravit třeba na pohádkový chlum u Třeboně. Tam se koná vlastně hudebně divadelní festival pro děti, takové to velké setkání vodníků a jiných pohádkových bytostí. Ostatně v této hodině zatelefonujeme organizátorům a zjistíme podrobnosti, tak si je nenechte ujít. Těch kulturních typů bude ale mnohem víc, a to hlavně na dnešní den. A jinak za chvilku se vypravíme na Šumavu, v celku obsazené hotely, méně lidí v restauracích a kavárnách. Tak právě tak to na Šumavě vypadá, zatím na letošní nápor tam teprve čekají. Ostatně dozvíte se více z reportáže. Nestárnoucí muzika, ani o tu vás neochudíme. Třeba kapela Olympika nebo Michal David.

0: Hlavní návštěvnická sezóna na Šumavě zatím nevypukla. Podle ubytovatelů začne tradičně až na přelomu července a srpna. Už teď jsou sice některé ubytovací kapacity obsazené, davy návštěvníků ale třeba na Železnorodsku zatím nejsou.
1: Jsme byli u Černého jezera akorát, včera na Pancíři kousíček, tam tak nebylo tolik lidí, takže si to užíváme.
2: Je tady paní Tereza z Buštěhradu od Kladna.
1: Máme dvě malé holčičky.
2: Lili, co se ti tady nejvíc líbí?
3: Autíčko. Tam to bílý.
2: Jo, na parkovišti autíčko. No tak to nemusí rodiče jezdit na Šumavu, to stačí k obchoďáku.
1: My jezdíme po Orea hotelech a v Horizontu jsme poprvé.
2: Hotel Horizont je podle ředitele na celou sezonu obsazený. Jak dlouho dopředu jste si objednávali ten pobyt?
1: To byl březen nebo únor, ano.
4: Lina Modravy, není tu.
2: Liana a Míro z Bratislavy. Jak dlouho dopředu jste si objednávali to ubytování?
5: Rok dopředu.
2: Rok dopředu.
5: Máme objednané na budoucí rok.
2: Takže každý rok se vracíte na stejné místo.
5: Ano. Penzion u tří sluk.
2: No a naopak jen krátce před příjezdem si objednával svůj pobyt v Rejštejně pan Pavel z Jizerských hor.
6: 3-4 dny dopředu.
2: Recepce hotelu Magnetic. Hotel funguje druhým rokem.
7: Víkendy máme většinou 100% obsazený. V týdnu by to chtělo trošičku posílit, ale ty víkendy jsou super. No. Akorát hodně nám chodí rezervace spíš až na poslední chvíli.
2: Ředitelkou hotelu je Kristýna Nováková.
7: Ale celkově méně lidí. Když je tady sice ty ubytovací kapacity obsazené, tak hostů je celkově méně. V těch restauracích, kavárnách, u nás v restauraci rozhodně. Prostě menší pohyb lidí.
2: Tak. Nicméně ten hlavní boom asi teprve čekáte.
7: Čekáme, rozhodně. Tady na Železnorodsku celkově to bývá až ten srpen, takže ten čekáme. Doufáme, že bude hezký.
2: Tak a to už jsem v hotelu Stella na Špičáku. Ten se zaměřuje hlavně na ubytování skupin.
8: Tím, že máme převážně skupinovou klientelu, tak máme celý léto obsazeno až na jeden týden, kdy individuální klientela na naše fakultativní výlety a výhodné balíčky nezareagovala tak, jak jsme si představovali.
2: To už mi ukazuje rezervační systém v počítači ředitelka hotelu Stella Dominika Lomová.
8: Tady se na to můžeme podívat, je prostě fakt jako... Za dnešek třeba nepřišla poptávka ani jedna jediná.
2: A máte i druhý hotel, tam to vypadá jak?
8: Tam máme tenhle týden pár individuálních hostů, budeme tam mít dohromady asi 8 pokojů a pak už máme i tam skupinové pobyty. Ty pobyty pro jednotlivce by nás jednoduše neuživily.
2: Se zhruba 50 hotely a penziony spolupracuje železnorodská destinace Šumava žije.
9: Ubytovatelé třeba o těch víkendech jakoby hlásí plnější kapacitu, ale co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněný do 100%.
2: Ředitelkou destinace je Monika Bendlová.
9: Celkově červenec je vždycky nižší. Nejvyšší, jakoby řeknu, ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen. Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci, Rakušáci.
2: Všichni ale upozorňují, že návštěvnost Šumavy hodně ovlivňuje počasí. Když nepřeje, návštěvníci své pobyty prý často ruší nebo zkracují. Ze Železnorodska Jitka Englová, Český rozhlas.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Tipy pro volný čas.
1: Na nádvoří Českobudějovické radnice. Tam si dneska od 20 můžete poslechnout koncert kapely Nezmaři. Ale není to jediná akce na jihu Čech, je jich mnohem víc. Třeba kreativní odpoledne od 13 do 16 pořádají v knihovně ve Strakonicích na pobočce za parkem. Divadlo s prohlídkou vodárenské věže v Českých Budějovicích můžete dneska vidět od 19 hodin. V letním kině v Černé v Pošumaví má být hezky, nemá pršet, tak můžete zajít na promítání filmu Odyssea od 21 hodin. Na filmový kvíz se dneska od 19 můžete vypravit do českobudějovického biografu Kotva. Koncert s názvem Varhaní putování po Evropě zazní dneska od 20 hodin v dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. V letním kině v Horní Plané dneska od 9:45 můžete vidět film Šviháci. A prohlídka historické radnice v Českých Budějovicích, to je nejzajímavější za 30 minut a začíná to nejzajímavější samozřejmě za 30 minut. Začíná dneska ve 14 hodin a 15 minut, tak si to nenechte ujít. No ale když zůstanete poslouchat dál, pak bych pro vás měla ještě jednu zajímavou kulturní pozvánku a bude se týkat jak dospěláků, tak potěší jistě i děti. Počkejte si.

0: slibovala jsem ještě další kulturní tip. No a samozřejmě své sliby plním. Pohádkový Chlumu Třeboně. To je hudebně divadelní festival pro děti a neb velké setkání vodníků a jiných pohádkových bytostí. Oblíbený prázdninový program pro rodiče s dětmi tam vypukne právě dneska večer na náměstí a vodnickým průvodem podél rybníka Hejtman až na kemp Kapřík. No a já mám právě teď na telefonu jednoho z organizátorů akce Jiřího Kršku, kterého tímto zdravím v našem vysílání. Pěkné dopoledne.
1: Krásné dopoledne od vodníku z Chlumu Třeboně.
0: Tak na jaké pohádky se můžou děti letos těšit?
1: Tak letos nám hned v 18 hodin dneska začíná vodnická pohádka od divadílka Mrak. Zítra dopoledne v 10 hodin máme krásnou scénu na ostrově v rybníce Hejtman, ale nebojte se, na ostrov se dostanete po lávce a bude tam pohádka Utopené dějiny, pohádka hudebně divadelní skupiny Rybníkáři a bude to pohádka o rybníkáři Kubovi a bábě Slepičkové, o tom vlastně, jak se na Třeboňsku začaly stavět rybníky. A potom spoustu dalších pohádek, Fimfárum, Kloboučkový fantom, Truhla, spoustu pohádek po celý týden.
0: No a přijdou si na své třeba i děti, které mají rády noční hry?
1: No samozřejmě, my tam máme takový noční pohádkový les, který bude ve čtvrtek 30. července a startujeme ho v 21 hodin na náměstí v Chlumu Třeboně. Začátek bude u pódia a je tam taková tajemná stezka, povede přes louky a potom dokonce okolo hřbitova.
0: Jinak tradiční soutěží pohádkového chlumu je zpívající žába. Kdy bude, kdo se může přihlásit a kdo má šanci vyhrát?
1: Zpívající žába bude ve středu 29. července na kempu Jich na břehu rybníka Hejtman a startujeme ji v 15 hodin, tedy ve 3 hodiny odpoledne. Bude probíhat celé 2 hodiny a zúčastnit se můžou všichni, kteří přijdou k pódiu, vyberou si nějakou písničku a za doprovodu vodnické kapely Rybníkáři tuhle písničku zaspívají a podle toho, kolik dostanou žab, protože u nás se nedávají body, ale žáby, tak mají možnost postoupit do pátečního finále, kde to všecko slavnostně budeme zakončovat celý týden a tam bude finále soutěže zpívající žába a třeba dostanou titul zpívající žáby roku 2026.
0: Já doufám, že ty žabičky, které rozdáváte, nejsou živé.
1: Nejsou živé, je to takový certifikát titul a k tomu keramická placka.
0: Výborně, to bychom možná odradili některé děti. Jinak, Jirko, vy jste členem kapely Rybníkáři, kdy tam zahrajete?
1: Tak Rybníkáři budou hrát právě zítra 28. července tu pohádku Utopené dějiny, potom provází zpívající žábu ve středu odpoledne, ale hlavně ve středu 29. července ve 20 hodin u břehu rybníka Hejtman na kempu Jich máme koncert vodnické kapely Rybníkáři pro malé i velké a bude to taková oslava letošního 25. ročníku pohádkového chlumu našeho vodnického splavu.
0: No a vrcholem pohádkového chlumu bude bezesporu páteční velký lampionový průvod vodníků. V kolik hodin bude k vidění, kudy půjde, můžou se lidi taky třeba zapojit do toho průvodu, kde by chtěli?
1: Tak určitě se můžete všichni zapojit a v pátek bude program odpoledne na kempu Jich, kde v 19 hodin právě startuje ta vodnická pestráda, kde bude finále soutěž zpívající žába. Přijde náš vodnický král Pepa Vošpouch první a jakmile skončí tenhle program, což bude přibližně kolem 21:30, tak se odebere velký vodnický lampionový průvod od pódia z kempu Jich směrem na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci rozloučí, slíbí, že příští rok opět připlou do Chlumu Třeboně a zanoří se za zvuku písniček do vod rybníka Hejtman.
0: Za vodníky nás pozval Jiří Krška. My za to moc děkujeme, ať se program líbí. Počasí má být úplně parádní, alespoň co se týká těchto slavností. Myslím, že sluníčko a teplo přijde k dobru. Mějte se hezky, užijte si to vy i návštěvníci. A naslyšenou. Tak to byl Jiří Krška. No a do Chlumu Třeboně se chystá třeba taky náš regionální stopař, ale i do Volar na Prachaticku, ale i k nejjižnějšímu bodu České republiky. No ostatně víc nám o tom přijde povědět za malou chvilku sám.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Náš regionální stopař Petr Kubát se nám po 14 dnech vrátil z dovolené a od dneška zase začíná brázdit celý jeho český kraj, aby vám odtud přinášel v živých vstupech zajímavosti a tipy na výlety. Kam se v dalších dnech chystá, na to se ho už teď přímo zeptám, protože sedí krásně opálený se mnou ve studiu. Petře, vítej, hezké dopoledne.
2: Ahoj Hanko, krásné dopoledne.
1: Jak jsi užil dovolenou?
2: No. Tak děkuji za optání, už jsem to potřeboval, odpočinek, byla to nádhera. Já jsem se v noci vrátil z jednoho ostrova, ale týden předtím jsme s rodinou objevovali taky krásy jižních Čech a během toho jsme narazili taky na několik málo známých míst, která vám právě tenhle týden jako regionální stopař ve vysílání představím.
1: No řekni, o která jde.
2: No tak třeba věděla si, Hanko, že kousek od nejjižnějšího bodu České republiky, který je za Studánkama, se nacházejí švédské šance u Bad Leonfeldenu. Jsou rekonstrukcí historického obraného opevnění z doby 30leté války a najdete je na rakouské straně hned za hranicí u obce Rading, nedaleko bývalé osady Radvanov u Studánek. Tak tam jsme byli a odsud vám pak povím takový živý vstup se zajímavostmi i s videem, které jsem tam natočil. No a protože jsem koukal, že i tady mají přijít znovu vedra, tak mám pro vás tip na nádherné legální koupání v pískovně. Je to opravdu jenom pár metrů od hranic za Halámkami v Rakousku. Je tam ukrytá taková malá pískovna, kde se můžete bez omezení koupat v nádherně čisté vodě. Je tam parkoviště, občerstvení a taky dokonce část pláže vyčleněná pro psy.
1: To zní skvěle. Jinak tento týden koná se taky spousta zajímavých akcí, že ano?
2: Je to tak a já na ně vyrazím. Před chvilkou jste ve vysílání slyšeli Jirku Kršku z Rybníkářů, který zval na pohádkový chlum v Chlumu u Třeboně. Tak já se zítra pojedu podívat přímo na místo, abych zjistil, kolik tam letos dorazilo vodníků a dalších pohádkových bytostí. Ve středu se potom chystám do Volár na Prachaticku, kde je po roce znovu výtvarný workshop. Dorazili tam výtvarníci nejen z Čech, aby svým osobitým stylem vytvořili další díla ve stylu volarismu. No a tenhle týden budou jejich ateliéry, kde tvoří, přístupné pro veřejnost. A taky nám v pátek začíná jeden z největších hudebních festivalů na jihu Čech, Hrady CZ.
1: No a ten se, pokud se nemýlím, přestěhoval právě z Rožmberku k Hluboké nad Vltavou, říkám to dobře?
2: Je to tak, bude vůbec poprvé u Hluboké nad Vltavou na louce poblíž Munic a Dvora Vondrov. Festival Hrady CZ byl 15 let v Rožmberku nad Vltavou, ale kvůli náročnějšímu terénu, často ve spojení s nepřízní počasí, to bylo už tam pro organizátory hodně na hraně technických možností a taky na úkor pohodlí diváků. Proto teď zvolili přesun na přístupnější místo u Hluboké. Tam se pohodlně dostanete autem, jak z Budějovic, tak třeba od Písku. No a já se vám odtud přihlásím v pátek v podvečer, kdy tam bude hrát Vypsaná fixa, Rybičky 48 nebo MIG 21.
1: Tak se připravíme na pořádnou nálož nejen informací, ale taky muziky. Petr Kubát byl tu s námi ve studiu. Petře, užij si týden a rychlou regeneraci po dovolené. Měj se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju, krásný den.

0: Babské rady.
1: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoc si vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 7 minut zbývá do 11. hodiny. Je to moc fajn i pro mě, protože se mi tady střídá jeden host za druhým. No, host Matěj Vodička úplně není hostem, ten je domácí. Matěj, ahoj, pěkné dopoledne.
1: Cítím se být jako host a krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: Matěj sedí na místě dopoledního hosta, ale za chviličku si to trošku prostřídáme. Matěj usedne k tomu mému hlavnímu mikrofonu. A kdo usedne místo tebe, Matěj?
1: Je to tak, tématem našeho dnešního rozhovoru s hostem, než to jméno prozradím, bude především divadlo, protože sem do studia za chvíli přijde scénárista, režisér, dramaturg, taky spisovatel David Košťák, který je uměleckým šéfem Malého divadla, což je scéna, která spadá pod jeho České divadlo v Českých Budějovicích. Vrátil se dokonce z cesty po Japonsku teď nedávno, takže budeme mluvit nejenom o divadle, o jeho vlastně vůbec vztahu k té jeho české divadelní scéně, o tom, jaký vidí jako člověk trošku zvenčí. No a budeme se bavit samozřejmě třeba i o tom Japonsku.
0: Výborně, budeme se těšit. Host s Matějem Vodičkou po 11. hodině. Teď už Michal Prokop a jeho bitva o Karlův most. Pěkné dopoledne.

0: vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo zahraničí kvůli požárům varuje před cestami do oblasti Giron ve Francii. Český Krumlov pokračuje v opravě komunikací na sídlišti Plešivec. Práce úsek úplně uzavřou. Organizace s oprávněním podávat hromadné žaloby narážejí na problémy s financováním. Případy se jim nevyplatí. Proměnlivou oblačnost s přeháňkami doprovodí na jihu Čech teploty maximálně do 25 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do francouzského regionu Giron. Čechy v oblasti úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Rozeslal jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil taky desítky domů. Kvůli lesním požárům na jihu země zasedla krizová meziresortní skupina svolaná prezidentem Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Hromadné žaloby v Česku fungují 2 roky. Za tu dobu se ale Češi mohli připojit jen ke 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo až 10 podnětů ročně. Za 2 podanými žalobami stojí organizace Online Mediátor CZ. Podle její právničky Terezy Borkovcové je hromadných žalob zatím málo kvůli problémům s jejich financováním.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené. Například třeba stát to podávání těch hromadných žalob nějak nepodporuje, zákon omezuje ty možnosti toho našeho nějakého financování, toho externího. Samozřejmě jako i tak si myslíme, že to má jako význam.
2: Oprávnění k podávání hromadných žalob mají vedle Online mediátora taky 3 další organizace. Žádná z nich ale zatím svůj případ neotevřela. 2. podaná žaloba je stále otevřená. Připojovat se do ní můžou lidé, kteří nedostali kompenzaci za zpožděný let z Prahy do Vietnamu loni v březnu. Řidiče na sídlišti Plešivec v Českém Krumlově čeká další omezení. Ode dneška až do konce srpna bude kvůli opravám zcela uzavřená komunikace od domu číslo 365 směrem k Horní mateřské škole. Mluvčí radnice Petra Nestávalová uvedla, že k zajištění dopravní obslužnosti horní části Plešivce povede objízdná trasa Luční ulicí a po účelových komunikacích od Zámecké zahrady a od Krásného údolí. Průjezd kolem zahrádek na Plešivci budou řídit kyvadlově semafory. Kunžak na Jindřichohradecku nechá postavit další úsek cyklostezky směrem k místní části Lomy. Vedení města připravuje 2. etapu, čeká na vypořádání pozemků a přeložení části silnice. Teprve potom bude následovat 3. etapa až k zastávce u Skokolejky, vysvětluje nezávislý starosta Petr Král.
4: Stavba 2. etapy závisí na přeložce komunikace. Tam je zatáčka taková ostrá mezi Kunžakem a Lomama. Ta se má narovnávat, to bude stavět Suska a oni nám část komunikace předají. A ta 2. etapa vlastně povede z části po té staré komunikaci a oni si postaví vedle novou. My žádáme o stavební povolení, aby jsme mohli dělat nějaké přípravní práce. Sport.
2: Fleretista Alexandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Ileková skončila v 1. kole. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů. Počasí. Na jihu Čech očekáváme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, které budou odpoledne ustávat. Později začne i ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr, odpoledne nárazový, bude večer slábnout. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozorujte stále na dálnici D3

0: U kaplice nádraží ve směru na České Budějovice je tam auto po nehodě, které skončilo na náspu. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění, vozidlo budou odtahovat. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Jako kmenový dramaturg je uměleckým šéfem Českobudějovického malého divadla. Dlouhodobě spolupracuje s Pražským divadlem Letí, v minulosti taky úzce spolupracoval s Českým rozhlasem. K tomu dokonce napsal několik knih pro děti a jeho hry uvádí tuzemské i zahraniční scény. Režisér, dramaturg a scénárista David Košťák se může pyšnit velmi slušným profesním výčtem. O jeho práci i plánech do budoucna si s ním budu povídat už za okamžik. Zvu vás k poslechu a přeji dobré jeho české dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Režisér, dramaturg, scénárista, taky spisovatel a především v současnosti umělecký šéf Českobudějovického malého divadla David Košťák je naším dnešním hostem. Davide, vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Ta cesta vaše k jeho českému divadlu je docela zajímavá, protože jak jsem se dočetl, vaše první spolupráce s jeho českou scénou se odehrála už v roce 2016, konkrétně tedy s malým divadlem, ale kromě malého divadla máte za sebou už i spolupráci s operou i s činohrou. Tak jak jste se na ten Jih Čech vlastně dostal?
2: No, mě pozval na Jih Čech prvně bývalý umělecký šéf malého divadla Petr Hašek, který mě přizval nejdřív ke spolupráci jako hostujícího dramaturga a po té první zkušenosti mě zval pravidelně a nějakým způsobem se mě tady zalíbilo, seznámil jsem se tady i s lidmi z jeho českého divadla a dostal jsem potom nabídku i spolupracovat tam. Oni to často pro dramaturga tuhletu službu dělají hlavně režiséři. Mě si i do té činohry tehdy přizvala spolužečka Alžběta Burianová, která tady režírovala, nebo Kaša Jandáčková jako takové svého parťáka. My spolu vlastně spolupracujeme nějak kontinuálně od školy, takže to je hodně na základě osobních vazeb.
1: No, mimochodem Petra Haška zmíněného jste vystřídal de facto na funkci uměleckého šéfa malého divadla.
2: Je to tak, my jsme spolupracovali intenzivně, on mě vlastně několikrát nabízel, jestli bych se nechtěl stát dramaturgem malého divadla a až došlo na to, že jsem po 5 letech vlastně pražského činoherního divadla dostal tu nabídku od Petra, jestli tentokrát nechci přijít jako umělecký šéf a doba k tomu už nazrála a já jsem to tedy před těmi už 3 roky přijal.
1: No, já mám v malém divadle spoustu přátel. Soubor na mě dlouhodobě působí jako taková jedna velká parta, která drží při sobě a to i při různých obměnách. Samozřejmě nabízí se otázka, když potom člověk do toho prostředí přijde zvenčí, ve vašem případě, byť jste už s tím souborem nějak trochu spolupracoval, tak měl jste třeba obavy, jak vás v tom malém divadle přijmou?
2: No, určitě jsem ty obavy měl, nejenom nad tím, jak mě přijmou konkrétní lidé v malém divadle, byť jsem se všemi znal, ale najednou člověk přichází na jinou pozici. Na pozici, která vlastně je méně partnerská. My jsme do té doby byli, nebo pořád jsme, jakoby přátelé, byli jsme v prvním pádě hlavně to. A najednou jsem se dostal do pozice, kdy najednou já mám trošku větší zodpovědnost, než jsou oni. A v tu chvíli se ta dynamika trochu mění, protože já sice bych řekl, že v mnohem navazuju na to, co tady vybudoval za ta léta Petr Hašek společně s Jankem Lesákem, vlastně svým kmenovým režisérem, tak z toho čerpám. Na druhou stranu je přirozené, že se jako pode mnou trošku to divadlo proměňuje a ta změna je vždycky trošku bolavá a i nějakým způsobem i trvá. Takže já myslím, že pro nás, pro všechny to byla jako zvláštní situace, kdy jsme si museli znovu nebo doteďka nastavovat hranice toho, kdo za co přebírá vlastně zodpovědnost. A vždycky teda to tak je, že ten umělecký šéf formuje to divadlo vlastně a já tak nějak se snažím, aby odpovídalo mým hodnotám toho, co by takováhle kulturní instituce měla splňovat a snažím se si k tomu vlastně i ten tým formovat tak, abychom tuhletu vizi mohli společně i v dialogu tvořit.
1: Krásně jste mi nahrál na další otázku, protože jste poprvé v pozici uměleckého šéfa nějakého divadelního souboru. Do té doby jste byl v úvozovkách jenom dramaturg, nemyslím to nějak hanlivě samozřejmě. Kam vás tahleta etapa, která trvá už samozřejmě nějakou dobu, zhruba 2 roky, kam vás to posunulo profesně, ale i lidsky?
2: Mě to posunulo hlavně k tomu, přebírat větší zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Ono je to tak, že dramaturg je v českém divadle hodně taková neviditelná postava. Dramaturg má většinou dost velkou zodpovědnost, ale velice malé pravomoce. Takže ono je potom jakoby jednodušší se těch zodpovědností tak jako zříkat, protože to jde vždycky za tou hlavu, za tím uměleckým šéfem. Ale pro mě je to teďka najednou pozice, kde vím, že když se rozhodnu s něčím riskovat, tak zatím musím 100% stát a tu zodpovědnost vždycky přebírám já. A v tomhletom si myslím, že jsem trošku i dospěl v tom, že si dokážu lépe formulovat vlastně ty cíle a si nějak v čase hodnotit, nakolik se vyplňují nebo ne.
1: Když byla řeč o těch kmenových režisérech, tak vaším kmenovým režisérem v Malém divadle je Štěpán Gajdoš, který tady u nás ve studiu před časem taky byl. Posluchači si můžou tento rozhovor poslechnout na našich webových stránkách. Já jsem se dočetl, že na herce v souboru máte prý určité profesní požadavky. Mohl byste specifikovat?
2: Já jsem se snažil dohledat vlastně, jaké to byly požadavky, ono se to může v čase proměňovat, ale v každém případě pro mě je strašně důležitý, jak pro mě, ale i pro lidi, se kterými pracuji, abychom nikdy jako neustrnuli. My jsme vlastně soubor, který hraje pro nejmenší děti od batolat až vlastně pro teenagery. To sebou obnáší to, že ty naše věci jsou hodně rozmanité. My máme inscenovaný repový koncert, vedle toho vlastně objektovou věc, loutkovou klasi. A z toho hlediska je vlastně pro mě důležité celoživotní vzdělávání. Náš soubor taky absolvuje během roku poměrně dost workshopů s odborníky na právě dané specifika těch inscenací. A pro mě jako by strašná radost, když vidím, že se lidé i po několika letech jako v divadle, kteří mají třeba větší profesní zkušenost než já, mají chuť rozvíjet v nějakým směru dál a cítím, že ten soubor neustále vlastně roste. A další věc, kterou se jako tak nějak společně učíme, a to je věc, která je v kultuře hodně náročná, je věřit tomu procesu, protože člověk má někdy tendenci hodnotit ty věci už v průběhu a ono, když člověk něco začne hodnotit ještě před tím výsledkem, tak dost často neumožní, aby něco vzniklo, takže se snažíme být otevřený všemu, protože pracujeme s mladými režiséry, kteří přinášejí třeba úplně jiný druh tvorby, takže hodně dobré naslouchat tomu, abychom neustrnuli.
1: Tolik k profesním požadavkům uměleckého šéfa dramaturga Davida Košťáka z Malého divadla tady v Českých Budějovicích, který je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ono, když byla řeč právě o těch profesních požadavcích, vztahuje se to k několika aktuálně uváděným hrám. Ten můj dotaz Malého divadla. Jedna z nich je takzvaná classroom play, dá se říct, neboli hra, která se hraje i přímo v učebnách středních základních škol. A to je Richard 3-2-1 teď, kdy tedy toho krále Richarda stvárňuje Václav Hoskovec. Ten tu taky byl mimochodem shodou okolností relativně nedávno. Ptal jsem se ho na to, jak je pro něj vlastně složité nějakým způsobem zvládnout to monodrama. Říkám si, že to může být složité pro toho herce, ale ještě složitější to může být možná pro toho dramaturga.
2: No, ani vlastně tolik ne, když člověk má velkou důvěru v toho herce. Ono totiž, monodrama je jedna věc, to je prostě úkol, kde člověk se musí spolehnout sám na sebe, musí distribuovat tu energie tak, aby tu hodinu sám na tom jeviště ustál. Ale Václav to má v tomhletom případě ještě složitější, protože hraje přímo ve školní třídě. To znamená, že on musí reagovat hodně na tu dynamiku, která tam je. A on je v tomhletom strašně citlivý herec, že nepřichází už jenom s tím, co má připravené, ale reaguje na všechno, co se v té třídě stane. A to je strašně těžká věc a pro ten tvar vlastně to jenom znamená smířit se s tím, že ta inscenace nebude prostě pokaždý vypadat stejně. Takže já bych řekl, že to víc klade nároky právě na herce a na režiséra, který musí v tu chvíli si uvědomit, že ta věc není jenom v jeho moci.
1: Souvisí to možná taky s dalším představením, které jste uvedli letos na jaře, to jsou Majáky na konci světa. Je to historicky vůbec první divadlo, které se odehrává přímo v rybníku Bagr uvnitř známého českobudějovického parku Stromovka. Dá se říct, že to je z větší části loutkohra, ale opět představení jak pro děti, tak pro teenagery, pro dospělé, dá se říct. Krom všeho vyjmenovaného je korunuje ještě taky živá hudební performance jednoho z kmenových herců Malého divadla Petra Hubíka. Jak vlastně vznikl, Davide, tenhle nápad uvést hru uvnitř rybníka, uvnitř městského parku, známého pro místní obyvatele?
2: No, my jsme před pár lety, když jsme vlastně nastupovali se Štěpánem, tak jsme společně s Petrem Haškem připravovali inscenaci Jeho česká Odysea, kde jsme se plavili na parníku, vlastně přímo z Budějovic přes Hluboko až do Purkarce. A tehdy jsme si říkali, no, my jsme sice na té vodě, ale to zajímavé jsou ty loutky v té vodě. A Štěpán vlastně měl zkušenost diváckou s vietnamským vodním loutkovým divadlem. A tehdy bychom si říkali, že bychom strašně něco takového chtěli vyzkoušet, něco, co by bylo tou metodou inspirované. A vlastně teďka máme tady festival Jižní Sveráz, který se zabývá vlastně site-specific divadlem a imerzivním divadlem. A my jsme chtěli tentokrát vytvořit divadlo, které by bylo site-specific pro toho nejmenšího diváka, takovou rodinou podívanou. A ten Bagr nám přišel jako skvělý místo, kolem kterého, zejména my, co máme psy, každý den chodíme a chtěli jsme ho nějakým způsobem rozžít. A ta forma vlastně toho vodního divadla je specifická tím, že ty loutky vodí nejenom herci, ale i přirozený pohyb vody. Takže jsme se rozhodli, že tam chceme dělat inscenaci, která je trošku o vztahu člověka a přírody, stejně jako je to v tom samotném vodění loutek.
1: No, je to specifické i pro ty herce samotné, protože je známo, že voda v tom Bagru není úplně čistá, takže je to docela náročné. Vyrazíte heslo, že to divadlo pro děti a mládež nemá být jenom o té zábavě, ale mělo by zároveň otevírat i ta témata té nejmladší generace, tak aby prostě mladí věděli, že divadlo není jenom pro ně, ale je i o nich. No a příkladem takového pojetí je třeba inscenace Born This Way, která nese vlastně název podle stejnojmenného alba zpěvačky Lady Gaga z roku 2011. A proč to říkám? Tahle hra stvárňuje vlastně poměrně nelehké téma nějakého formování vlastní identity a svobody vyjádření, což je téma, které může vzbuzovat rozpaky. Když třeba jde na nějaké představení malého divadla, rodina s dětmi i rodiče, možná to nemusí vyvolávat rozpaky jak u mladých samotných, tak právě i u těch rodičů. Měl jste taky velké úbavy před uvedením tohoto kusu, jak ho publikum přijme?
2: Popravdě řečeno jsem ani moc velké obavy neměl. Já jsem se trošku bál, jestli to nevyvolá nějakou diskuzi třeba na sociálních sítích od lidí, kteří tu inscenaci neviděli. Ale v tu inscenaci samotnou jsem měl velkou důvěru, protože jsme ji připravovali se Štěpánem s velkým ohledem na to, aby společnost a generace nerozdělovala, ale že jsme chtěli naopak zprostředkovat vlastně tu životní zkušenost těch mladých lidí i pro ty rodiče tak, aby do ní mohli nějakým způsobem nahlédnout a aby se vůči ním nevymezovala, protože ohledně i těchto citlivých témat existuje spoustu prostě generačních válek a mě přijde vždycky trošku smutný, když se spíš jako rozdělujou ty generace a tady jsme od začátku mysleli na to, že chceme, aby to byla inscenace, kam třeba ten mladý člověk může vzít toho rodiče, aby mu vlastně něco i ukázal ze svého. Ona ta inscenace je vlastně pro rodiče svým způsobem edukativní. A pro ty děti je to takové děti, vlastně pro mladý dospělý, je to prostor společného sdílení.
1: Já bych řekl, že spíš než pro děti, je to pro ty teenagery, kterým se nějakým způsobem formuje ta osobnost jako taková, ale publikum to přijalo dobře, pokud vím.
2: Nejenom vlastně odborný publikum, protože my s tou inscenací hodně jezdíme i mimo Budějovice po festivalech, teďka nás čeká vlastně v září výlet do Brna na festival Polárkový dort, ale máme i moc hezké reakce vlastně od našich diváků. Zejména teda mě udělala velkou radost zpráva od jednoho diváka, kterého vzali na tu inscenaci vnoučata. A on z toho měl velké obavy, přiznává, ale píše, že vlastně díky tomu spoustu věcí pochopil. Takže já mám radost z toho, že ta inscenace má tendenci spíš spojovat.
1: Vy jste narazil taky na jednu zajímavou věc. Zeptám se na to, jak ovlivňuje život od divadelního dramaturga sledování diskuzí na sociálních sítích, ať už ve vztahu k těm představením, které má na starosti, ale i třeba k jiným věcem.
2: Tolik ne. Mě to samozřejmě zajímá ve chvíli, kdy se mnou někdo začne vést dialog jako s uměleckým šéfem, protože je pro mě důležitý ten dialog vést, takže je dobrý pro mě se s lidmi bavit. Ale jinak já musím říct, že i díky právě předešlému vedení Petru Haškovi, my máme strašně jako vstřícné publikum, které s námi ten dialog vede a vlastně k nám chodí na původní tituly. Já bych skoro řekl, že od nás už nikdo jako by tolik neočekává adaptaci nějakých klasických pohádek, ale chodí se dívat s důvěrou na to, že mu ukážeme něco originálního, ale se souborem, ve který vkládají důvěru.
1: A zároveň něco autorského, to je pravda. Vy taky dlouhodobě spolupracujete s Českým rozhlasem. Napsal jste například rozhlasovou hru Tahle země není pro mladý, aneb rozhlasový western o putování divokým západem za dospělostí, což se zase dostáváme taky možná k tomu tématu nějakého formování dospělosti. Vy jste ale prý nikdy moc westerny nemusel, je to pravda.
2: Mm-hmm. Já jsem na ně nikdy neměl trpělivost a já jsem trávil vždycky léto s dědou na chatě, který naopak westerny miloval. Takže pro mě vlastně, a to se dostávám zase k tomu, to bylo takové jako přemostění toho, že jsem chtěl napsat jako takový western, který bych si užil já i on. To byl takový jako dárek pro něj. A pro mě to hraní z žánry je vždycky zábavné. Je to zkrátka western, který jenom se odehrává v trochu rychlejším tempu.
1: Říká divadelní dramaturg David Košťák, který je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Teď si poslechneme písničku Michala Tučného Prodavač. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Krátce před 11:30 se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, divadelním dramaturgem Davidem Košťákem, který kromě toho, že spolupracuje s Českým rozhlasem, je uměleckým šéfem malého divadla, tak napsal taky 3 knihy pro děti a ta poslední se jmenuje Babka z domku na kuří nožce. Davide, co vás na tomhle světě dětské literatury nejvíc baví a láká zároveň? Ono je to samozřejmě nějak spojené s tím vlastně divadlem pro děti a mládež samozřejmě.
2: No, já bych spíš řekl, že co mě láká na poli literatury, protože já vlastně nevnímám moc takový rozdíl mezi tím, když píšu pro děti nebo pro dospělé. Pro mě je vždycky důležitý najít jako téma, který mě bude dostatečně zajímat na to, abych se jim zabýval. A pak jenom volím jazyk v závislosti na tom, s kým vlastně mám primárně komunikovat. To je stejně tak, jako když bychom tady seděli a měli tady 5letého hosta, tak budeme volat trošku jiný slovník.
1: Tak já takhle mluvím
2: v rámci toho psaní a volím jiný slovník vlastně v případě ty poslední knihy, tak tam jsem se chtěl trošku věnovat izolaci, zejména po době covidu a zvolil jsem jako hrdinku babičku, která už žije sama a jelikož o všechny přišla, tak nechce vycházet ze svého domu ven pryč. Ale ten dům vlastně se mu stýská po všech těch pohledech, co měl z dovolených na ledničce, tak se rozhodne, že to vezme do vlastních rukou a začne cestovat sám, a ať už se to té obyvatelkyně toho domu líbí nebo ne.
1: Vaše drama Ptačí žena uvedlo divadlo Sala Beckett v Barceloně. Jednu z vašich her uvedli taky například v Rumunsku. Jak přijímá to, řekněme, cizí publikum zahraniční hry určené mládeži, které ale nejsou jenom těmi pohádkami, jak jsme zmiňovali, vypráví přeci jen o nějaké vlastní identitě a zároveň nutí toho diváka hodně přemýšlet, či se přímo stát součástí děje, o čemž budeme mluvit taky za chvíli.
2: Trošku obezřetně, ale třeba v případě té Lajky, která se mi hrála právě v Rumunsku, tak tam to prvně prošlo takovým diváckým testem. Tam byla taková nejdřív inscenační skica a na základě tedy hlasování diváků se rozhodli, že z toho udělají klasickou inscenaci a zařadí to na repertoár, kde se to tam hrálo a myslím, že zhruba 2 roky. Takže jsou obezřetní, když se jedná o zahraniční autory, ale jakmile si člověk jako s nima otevře ten dialog, tak to potom funguje hezky.
1: Mimochodem, když jsme se bavili třeba o těch malých nebo menších hercích, v pátek minulý týden měl operní soubor Jihočeského divadla premiéru opery Malý princ, první české uvedení tohoto operního kusu, kde hlavní roli stvárnil 9letý chlapec. Opravdu neskutečný výkon, který 2hodinové libreto zvládl přespívat opravdu úžasně. Neuvažuje třeba malé divadlo o angažování nějakých dětských herců?
2: No, u nás občas děti herci vystupují v rámci otáčivého hlediště. Tam je to možné, protože hrajeme v bloku v sérii. Na repertoáru je to trošku těžší, protože hrajeme po celý rok dopoledne, když ty děti jsou zrovna ve škole a tam už bychom trošku riskovali to, že kvůli nám zanedbá ten dětský herec svoje vzdělání, takže tam pracujeme čistě s naším souborem.
1: No, když jste nakousil právě to otáčivé hlediště, nebo já jsem ho vlastně nakousil, pravda, je to pro režiséra či dramaturga velký oříšek?
2: Je to vždycky velký oříšek, protože ona je to do jisté míry atrakce. V tom směru, že my samozřejmě, já mám tu zkušenost, že jsme inscenovali Herkula, tak my jsme chtěli přinést hodnotný umělecký tvar, ale zároveň si člověk uvědomuje, že tam přichází divák s nějakým očekáváním a ono, jakmile ta točna už chvilku stojí, tak všichni jsou trošku nervózní, když se začne otáčet a v tu chvíli člověk tohleto musí vnímat jako svoji výhodu a já jsem například, když jsem psal toho Herkula, tak jsem to vnímal mnohem víc jako filmový scénář a musel jsem dopředu vědět i v diskuzi s režisérem, vlastně kde se jaká scéna odehrává, protože vlastně po ní mohla přicházet jenom scéna, kde se otočí ta točna tak, aby tam nikdy nebylo žádné hluché místo. Hmm. Protože jakmile bychom se otočili o 360 stupňů a mezi tím vlastně se nic nedělo, tak člověk bude mít pocit takové hlušiny. Takže v tomhletom směru je to vlastně scénář téměř filmový, kde člověk musí přemýšlet o každé chvíli jako o filmovém záběru.
1: Zároveň s tím se pojí samozřejmě i téma, že většina českých divadel má přes léto volno, jeho české divadlo hraje na otáčku, takže se vlastně de facto s nějakými menšími přestávkami ty soubory, včetně malého divadla, de facto vlastně nezastaví. Je to tak?
2: Je to tak. My letos máme výjimku, vlastně jsme skončili poměrně brzy, už na začátku července a vracíme se až v druhé polovině srpna, ale jinak máme vlastně klasickou dovolenou, jako to znají všichni, 25 vlastně pracovních dní, které si musíme vybrat, a jediný rozdíl je to, že vlastně my si je nemůžeme vybrat, kdy chceme, ale máme řízenou dovolenou, ale jinak ano, jsme jeden z nejpracovitějších, jsme vlastně jedno z nejpracovitějších divadel z tohohle důvodu.
1: No, samozřejmě otáčivé hlediště je plenérové divadlo, ale vy se zabýváte hodně taky divadlem imerzivním, což je druh dramatu, který ruší hranici mezi jevištěm a hledištěm. Divák se v takových představeních sám stává součástí aktivního příběhu. A jako dramaturg jste se podílel třeba na představení s názvem Poslední zhasne, které mohli před nedávnem navštívit diváci uvnitř bývalých Žižkových kasáren v Českých Budějovicích. My jsme to představení s mojí přítelkyní taky navštívili. Dá to hodně práce vytvořit nějakou ucelenou formu takové inscenaci, ve které se rozehrává, pokud budeme mluvit konkrétně o té hře Poslední zhasne, tak tam bylo hned 5 nebo 6, myslím, dějových linek najednou. Dokonce jsem slyšel od jednoho mého kamaráda herce, že vlastně v takovém případě má každá ta linka svého samotného režiséra.
2: Je to tak, vlastně na té inscenaci se podílelo 6 autorů, každý z nich napsal vlastní linku, a 3 režiséři. Každý z nich vlastně režíroval 2 ty linky. A já myslím, že tam je jako nejtěžší ohlídat to, aby si divák měl možnost sestavit ten příběh. A v součástí vlastně toho imerzivního divadla je dát divákovi dostatečný návod. Protože člověk přichází s nějakým očekáváním do divadla a my jsme se proto rozhodli vlastně trošku toho diváka navést. V případě téhle inscenace vlastně říkáme divákům na začátku, že rozhodně nemůžou stihnout všechno a že někdy je lepší využít ten čas k tomu zjistit, co vlastně člověka zajímá a baví, a zůstat u toho, než vlastně mít spoustu střípků, které se mu neskládají dohromady.
1: Na závěr našeho dnešního rozhovoru se samozřejmě vracíme zpátky k Malému divadlu v Českých Budějovicích. Jaké premiéry uvede váš soubor v té nadcházející sezóně od září letošního roku?
2: My budeme mít docela nabitou sezónu. V říjnu to otevřeme inscenací Stalo se, kterou budeme premiérovat v Kulturním domě Slávie ve spolupráci s My kluci, co spolu chodíme, a bude to improvizované představení, které bude reagovat na současné aktuální světové události a bude pracovat s fenoménem fake news. Takže naši herci budou vlastně improvizovat na základě novinových titulků, aniž by si přečetli ten článek, a upozorňovat na to, jak je tohleto bezpečné. V listopadu na to navážeme komorní inscenací, která se jmenuje Babi bejvávalo, a na kterou spolupracujeme společně s Domovem pro seniory na Dobré vodě. Je to inscenace, která se věnuje právě tomu, co dělají seniori, když u nich vnoučata nejsou na návštěvě, a jak je někdy pro ně těžké zažívat věci, které my vnímáme jako samozřejmé. Po novém roce budeme mít premiéru právě v režii bývalého uměleckého šéfa Petra Haška Hrdinky, která se zaměří na významné ženy české historie. A opět to bude muzikál, tedy hudbu skládá zase David Hlaváč, který pro nás skládá pravidelně i v případě právě Herkula na otáčivém hledišti. A další premiérou bude inscenace Teď. A nebo než dočteš tuhle větu, na světě se narodí 21 dětí, což bude operní adaptace knihy výtvarníka Davida Béma. A to je na téma toho, jak vnímáme čas relativně, jak je možné, že 4-leté dítě má pocit, že čeká na Vánoce strašně dlouhou dobu, a my, dospělí, máme pocit, že ty Vánoce jsou dřív, než si stačíme uvědomit. A zakončíme to dalším monodramatem, tu sezónu, která se bude jmenovat Výkon, kde představíme vlastně našeho služebně nejmladšího člena souboru Jiřího Fencla, a to bude inscenace pro náctileté a bude se zabývat právě takovým tlakem na výkon u mladých lidí, kteří se snaží formovat budoucnost už v nízkém věku, a jak je někdy dost těžké, když všechno vsadíte na jednu kartu a pak vám ten život do toho vhodí nějaké překážky.
1: Čili 5 premiér, jestli ano. Jsem správně počítal. To je opravdu docela obdivuhodný kus. Tak ať se vám to vydaří. Já jsem při avizování rozhovoru s vámi s kolegyní Hankou Šoberovou slíbil posluchačům, že se vás taky zeptám, jak jste se měl v Japonsku, protože jste se nedávno vrátil právě ze země vycházejícího slunce. Tak na závěr poprosím o sdělení stručně vašich dojmů.
2: No, já jsem se měl v Japonsku velice dobře, protože přestože je to velká kultura a Tokio je velká metropol, tak je to zároveň kultura, která si cení klidu, zvládá nikam nepospíchat a je velice dobře organizovaná, takže já jsem paradoxně si tam strašně dobře odpočal i díky tomu, že jsou tam zkrátka zvyklí lidé nekřičet na ulicích.
1: To bych taky dovedl ocenit. Režisér, dramaturg, scénárista, spisovatel a taky především umělecký šéf Českobudějovického malého divadla David Košťák byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Davide, díky moc za váš čas, ať se vám daří nejenom při vaší práci a hlavně ať se vám vydaří těch 5 zmíněných premiér v malém divadle příští sezónu. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za to, že nás posloucháte, a poslechněte si taky dnešní rozhlasový sloupek, který vám nabídneme už za okamžik. Úspěšný start do nového týdne vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Ztratit pojem o čase, to se vám při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice zřejmě nestane. Přesný čas vám hlásíme celkem pravidelně. Ku příkladu teď je 11 hodin a téměř 49 minut. No a připravený je rozhlasový sloupek Martiny Adlerové. O čem bude? O ztrácení pojmu o čase. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Pojem času ztrácím tradičně v sauně. Z pochopitelných důvodů tam nejsou hodiny. Tak si musím čas od času skočit do šatny, podívat se na hodinky, protože na odhad v tomto horkém mikrosvětě absolutně nelze spoléhat. Totéž se děje, když se jdu zaplavat. Ve vodě plyne čas taky tak nějak jinak. Ani rychleji, ani pomaleji, prostě jinak. Zajímalo by mě, jak to mají potápěči. Podobné je to s tmou a mlhou. Tvrdím, že noční čas ubíhá jinak než denní a v mlze se ztrácejí nejenom obrysy, ale i dny a hodiny. V knihovně je to podobné. Skočím se na 10 minut mrknout na knižní novinky a vylezu o hodinu později, celá udivená, kam se ten čas vlastně poděl. Stává se to i v galeriích. To vás nějaké umělecké dílo klidně vtáhne do svého vlastního času. Koukáte na obraz rodinné večeře, třeba takový Jeden z rodiny od Frederika George Kotmana. A trčíte tam přesně tak dlouho, než všichni dojedí, i ten kůň a pes. Pak se přesunete k Modré laguně, přestojíte příliv a o kus dál nastoupíte na zaoceánskou loď. Ještě si dáte nějaký ten západ slunce, jen tak pro zahřátí, vymotáte se na denní světlo a ejhle, kdo vám ten půl den vrátí? Rodinný známý mi vnucoval myšlenku, že to též se děje při pozorování akvarijních rybek. Všechno se prý nějak zpomalí. A rybáři dokonce tvrdí, že čas strávený na rybách se do života nepočítá. Na ryby chodit nezačnu, ale ani tak nestrácím čas. Jenom pojem o čase. A doufám, že nestratím nic dalšího, například hodinky.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Tento týden

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident Pavel odsoudil sobotní útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Požár ve středním Španělsku je největší v moderní historii země. Bezpečnostní prvky doplní nebezpečný přechod u školky v Horní Stropnici. Zítra bude na jihu Čech slunečno, teploty se zvýší až na 28 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Činy jako sobotní útok na festival hrdosti sexuálních menšin v Berlíně jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu. Napsal to v kondolenci, kterou poslal německému prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi. Odhodlání chránit tyto hodnoty zůstane podle Pavla silnější než snaha zasít strach a nenávist. V sobotu večer najel útočník do davu lidí v centru německé metropole. Jedna žena zemřela, 29 lidí bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a při potyčce zastřelila. Španělé zažívají nejničivější požár v moderní historii země. Oheň už v provincii Ávila spálil téměř 50 000 hektarů plochy. Hašení dál komplikuje silný vítr, oheň se ale ve srovnání s předchozími dny šíří pomaleji. Kouř z požárů ve středním Španělsku se podle deníku El País dostává stovky kilometrů daleko. Kromě oblastí poblíž hlavního města Madridu hoří taky na východě země nedaleko města Valencie. Oblast dnes navštíví španělský premiér Pedro Sánchez. Na italském jižním pobřeží Jadranu plameny ohrožovaly taky městečko Peskyči a kvůli lesnímu požáru muselo evakuovat několik stovek lidí na lodích pobřežní stráže a soukromých plavidlech. S rozsáhlými požáry bojují hasiči taky na jihozápadě Francie. Rodiče dětí v Horní Stropnici na Českobudějovicku žádají o zvýšení bezpečnosti přechodu před mateřskou školou. Výzvu k úpravám směřovanou na vedení obce už podepsalo přes 100 místních obyvatel. Upozorňují hlavně na chybějící bezpečnostní prvky přechodu, který je vyznačený na nepřehledném úseku silnice.
2: Ať už to bude zvýraznění toho přechodu nějakými horizontálními prvky značení, nebo tam přibydou cedule, nebo tam přibyde semafor, nebo se zlepší osvětlení.
3: Jmenuje autorka výzvy Kateřina Kurz možné úpravy na přechodu. Podle starosty obce Františka Vanička z KSČM místo doplní lampy veřejného osvětlení.
4: Budeme se snažit na nové lampy umístit ještě jednou dopravní značení pozor děti a pokud se nám povede to sehnat i s blikajícími prvky, tak by tam byly ještě i tyhle ty prvky.
3: Jak dál starosta připomněl, přechod by měl být upravený ještě před začátkem školního roku. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Jihočeští hygienici hlídají kvalitu koupacích vod v letních měsících. Podle jejich měření je letos naprostá většina sledovaných míst vhodná ke koupání. Dlouhodobě horší stav je pouze u Podolska na Orlické přehradě. Odborníci při kontrolách sledují několik ukazatelů. Podle hygieničky Jitky Pilerové hlídají hlavně hodnoty fekálního znečištění vod.
5: Dále se sleduje průhlednost, přírodní znečištění a znečištění odpady. U vod, u kterých lze během koupací sezóny předpokládat rozmnožení sinic, také sinice, chlorofil a vodní květ. Rozbory se provádí jedenkrát za 14 dní.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami, které budou odpoledne ustávat. Později začne i ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr, odpoledne nárazový, bude večer slábný.

0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1012 hektopaskalů. Noc bude už beze srážek, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V úterý bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách budou maximálně u 23. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí a k večeru začne foukat od severu. Biozátěž bude i zítra na nejnižším stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda je v Budějovické ulici ve Vodňanech. Srazila se tam multikára s autem. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: 6 minut po 12. hodině startují písničky pro radost. Máme tady hodně skladeb, hodně žádostí o gratulace a tak hned začneme, abychom to všechno stihli. Prvním dnešním oslavencem je pan Stanislav Josef Zborovan. Oslavuje krásné 44. narozeniny. Má tady u nás přání život podle svého měj, pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, hodně se směj, jen dobrou náladu, prosím tě měj. Mám tě ráda, dobře to víš, tvoje Jiřinka.

Tak začali jsme takovou celkem obligátní písničkou, kterou jste si mnozí, předpokládám, zaspívali a možná i někdo z vás vyskočil na stůl a zatančil si. No, při pondělku, proč ne takhle zahájit nový týden? Pojďme na další gratulaci. Prosíme o zahrání písně Snubní prstýnek pro naši členku Sboru dobrovolných hasičů Petrovice u Miličína, paní Markétu Rubešovou z Popovic, která se dožívá krásných 50 let. Markéta je členkou sboru 30 let, je dlouhodobě aktivní členkou sboru dobrovolných hasičů pod jejím vedením. Už řadu let vznikají každoroční masopustní vystoupení v Petrovickém sále, které režíruje, píše k nim scénáře a samozřejmě v nich vystupuje. Doufáme a přejeme si, že v tom bude ještě nějaký čas pokračovat. Mezi její velké koníčky patří myslivost. Markét, do dalších let ti přejeme hodně zdraví a spokojenosti. To ti přejí všichni členové sboru dobrovolných hasičů Petrovice u Miličína a herci divadelní skupiny při SDH Petrovice. Tak, hezky to oslavte, Markéto. Přáli si pro vás všichni Snubní prstýnek od Elektrobandu. V podání Elektrobandu ji nemáme, ale snad potěší Snubní prstýnek v podání kapely Čtveráci.

V malebné obci Klikov dneska slaví své významné 51. narozeniny paní Dagmar Špuláková. Gratulace k ní letí od kapely Jihočeská Podhoranka. Všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu přejí zpěváci a muzikanti z kapely. A rádi by poslali samozřejmě písničku v jejich podání a my rádi tuhle prosbu vyslyšíme. Ale píseň pošleme ještě jedné oslavenkyni. Milé rádio, dneska slaví své krásné 65. narozeniny paní Jarmila Pojslová z Lažiště. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, spoustu radosti a pohody v každém dni. Ať vás život stále těší drobnými i velkými radostmi, ať máte kolem sebe milé lidi, rodiny a přátele a dostatek sil na každý všední den ve vašem životě. Přejeme vám mnoho klidných chvil, úsměvů, splněných přání a lásky, která zahřeje u srdce, ať už je od manžela, či dětí, anebo vnoučat. Všechno nejlepší k narozeninám s úctou a přáním všeho dobrého přeje obecní zastupitelstvo Lažiště. Milé dámy, hrát bude Jihočeská Podhoranka písničku Vzpomínka na tátu.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, je ten správný čas na písničky pro radost a máme tu další. Gratulace, dneska slaví své 70. narozeniny náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Milan Kapinus z Úsilného. Milý taťko, chtěli bychom ti poděkovat za tvou lásku, ochotu pomoci nám vždy, kdykoliv tě potřebujeme a za všechno, co jsi pro nás za celý život udělal a děláš. Všechno nejlepší do dalších let, hlavně zdraví, pohodu a spokojenost. To ti přejí tvoji nejbližší manželka Eva, dcery Hanka a Milena s rodinami a tvoje milovaná vnoučátka ti posílají velkou pusu. Prosím o zahrání písničky Na lodi na stráži stojím. A my ji pošleme ještě panu Vojtěchovi Valentovi do Zahájí. Zastupitelstvo obce vám přeje, pane Valento, k vašim polokulatinám všechno nejlepší do dalších let.

Vážená redakce, jménem obecního úřadu Kluky vás žádáme o zahrání pěkné písničky pro pana Josefa Pekaře, který dnes slaví 70. narozeniny. Tímto bychom vám, pane Pekaři, jménem obecního zastupitelstva rádi popřáli do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního optimismu. K přání se připojují také členové místního sboru dobrovolných hasičů a vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a dobré nálady přeji i kamarádi ze Samot, Mlak a Březí. Písničku od Jižanů pošleme také dalšímu oslavenci a tím je pan Zdeněk Komárek z Oseku u Milevska. Zastupitelstvo obce Osek vám přeje všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí k vašim narozeninám. A jak už jsem říkala, hrát budou Jižani písničku Sivá holubičko.

jdeme na další gratulace. Vážená redakce, prosíme o hudební gratulaci pro pana Václava Bouchala z Kaliště u Lipí, který 27.7. oslaví 70. narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti přejí manželka Antonie, dcery Petra a Vendula s rodinami, syn Antonín s rodinou, vnoučata Martin, Patrik, Tomáš, Aneta a Ilonka. Prosíme o zahrání písničky Pytlák od Babouků. Další přání je pro pana Václava Kuneše z Třebanic, který má taktéž narozeniny. Prosíme o zahrání písničky našemu strejdovi Václavu Kunešovi k zítřejším narozeninám. Do dalších let mu za celou rodinu přejeme hodně zdraví a spokojenosti a posíláme písničku. Prosíme vás o zahrání písničky od Babouků, které rád poslouchá. Děkujeme za zahrání. Byla tady, pane Kuneši, konkrétní písnička. Přiznám se, že jsem musela losovat, pánové, mezi vámi dvěma, protože těch Babouků je dneska hodně a nemůžeme hrát pouze a jenom Babouky, a tak proto ty gratulace trošičku musíme takhle tímto způsobem sloučit a nakonec tedy hrajeme Pytláckou. Ale Babouci, ti jsou tady pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Vážená redakce, prosíme o hudební gratulaci pro pana Miroslava Petráška z Vitějovic, který dnes oslaví 80. narozeniny. Do dalších let hodně štěstí a spokojenosti přeje Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu Vitějovice. Za SPOZ je podepsána paní Marková. Zahrajte prosím pěknou písničku pro paní Martu Dubenskou z Číněře, která dneska slaví kulaté narozeniny. Obecní úřad Číněř si dovoluje touto cestou paní Marii srdečně pozdravit, povinčovat mnoho zdraví, štěstí a dobré pohody do dalších let a doufá, že písnička přispěje ke slavnostní náladě dnešního dne. No a 80. narozeniny slaví paní Marie Kadaňová z Kalenic u Strakonic. Paní Kadaňová, k vašemu významnému jubileu vám přejeme hodně štěstí, zdraví, ať vás život stále baví. Jménem obecního zastupitelstva Kalenice vše nejlepší a stále dobrou pohodu přeje pan starosta. A máme zahrát píseň od Netoličky Jděte báby, jděte domů.

A teď vy, kdož byste rádi oslavencům poslali písničku od babouku, tak jdeme na to. Dneska se dožívá 80 let paní Marta Dubenská z Číměře. K řadě gratulantů se s přáním hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let připojují všichni myslivci mysliveckého spolku Kamenný stůl. Číměř, pro které minulá dlouhá léta vařila v naší myslivně při honech, naháňkách a dalších akcích. Na její kuchařské umění vzpomínáme a děkujeme. Pokud je to možné, prosíme o zahrání písničky od oblíbených babouků. No a ještě gratulace pro paní Rokuskovou Dolišova. Prosím o zahrání jakékoliv písničky od babouků pro naší maminku, babičku i prababičku Helenu Rokuskovou z Lišova, která slaví krásné osmdesátiny. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, hodně lásky, stálý humor a optimismus. Hudební dárek a poděkování za maminko, babičko, prababičkovskou péči posílá dcera Marcela s rodinou, syn Radek s rodinou, vnučka Martina s rodinou, vnuk Radek s přítelkyní, sestra Marie s rodinou a přátelé z Lišova a Volar. No a volarští vám ale napsali ještě solo, paní Rokusková. Rádi bychom touto cestou popřáli a nechali zahrát pěknou písničku. K výročí přejeme hodně zdraví, spokojenosti, trpělivosti a dlouhá léta. To ti přeje rodina a přátelé z Volar. A do třetice, paní Rokusková. Město Lišov vám blahopřeje k významnému životnímu jubileu a přeje vám pevné zdraví, mnoho spokojenosti do dalších let. Ano, babouci, ty už jsem avizovala v zahrádce pod jasmínem.

0: Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. 5 případů, 5 rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Do ruky beru předposlední dnešní gratulaci. Milí oslavenci, náš dědeček Zdeněk Komárek z Oseka u Milevska dnes slaví 75. narozeniny. Naše babička Helenka Komárková též oslavila 75. narozeniny dne 30. května. A tímto bychom vám chtěli popřát k vašemu krásnému životnímu jubileu. Přejeme mnoho zdraví, radosti a spokojenosti. Ať vás každý další den provází klid, pohoda a láska vašich nejbližších. 75 je úctyhodná cesta plná zkušeností, vzpomínek a příběhů. Přejeme vám, aby vás dál těšily malé i velké radosti života, aby vám sloužilo zdraví a aby vás obklopovali lidé, kteří vás mají rádi. Přejí Petr a Dášenka s rodinou až z daleké Kadaně. A písnička v podání Veselky, Mé lásce důvěřuj.
3: Jsou

0: radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A je tady poslední gratulace dnešních písniček pro radost. Prosili bychom zahrát písničku pro paní Anu Vránkovou, která 23. července oslavila 85. narozeniny a 26. července pak svůj svátek. Milá maminko, babičko a prababičko, od srdíček ti přejeme, aby se ti pořád krásně žilo a kolem tebe bylo stále živo. Také zdraví, ať ti slouží, ať nemáš nikdy žádnou nouzi v lásce. Přejeme ti štěstí a dobrou náladu, ať si prostě pořád v pohodě. Krásné narozeniny přejí dcera Zdeňka s manželem Zdeňkem, vnučka Lucie s manželem Markem, vnučka Ren s přítelem Romanem, dcera Alena s manželem Rudou, vnučka Karolína s manželem Renem, vnuk Ruda s přítelkyní Adélou, pravnoučátka Krištof, Tonička, Davídek, Klárka a dnes už dlouhodobě očekávané další pravnoučátko. A k přání se připojují Míša, Bastiánek, Nelinka a Rexík a ostatní příbuzní.

0: Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí, plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
1: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu svou silou a rozsahem, ale jde o naprosto výjimečný požár.
2: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Gironde přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 000 společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčili plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6% na 1,90 dolarů za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Oprava hlavního tahu do Německa směrem na Strážný omezí ode dneška dopravu na silnici 1/4. Důvodem rekonstrukce 3-kilometrového úseku mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí je špatný stav vozovky. Ředitelství silnic a dálnic nechá navíc silnici v některých místech rozšířit. Opravy za téměř 50 milionů korun potrvají do poloviny října.
3: Řidiči osobních aut projedou místem Kyvadlově stejně jako linkové autobusy a nákladní doprava do 12 tun. Větší vozidla, včetně dálkových autobusů, musí využít objízdnou trasu vedoucí z Vimperku přes Prachatice, Volary a Lenoru. Michal Bělský, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, teplotami mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. V noci klesnou teploty na 14 až 11 stupňů. Zítra očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách maximálně ke 23. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a k večeru se bude měnit na severní. Biozátěž bude mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehod ve Velšíně na Českokrumlovsku, na Budějovické ulici a na silnici 409 u Slavonic na Jindřichohradecku ve směru na Slavětín. Počítejte s omezením provozu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všiml už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jak si řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal, posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: kdy to bylo, kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky. To, že bychom byli dneska 6. nebo 7. největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada. Některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: I já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Vánočné léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Teherán potvrdil, že Írán a Omán jednají o Hormuzském průlivu. Rakouští a němečtí záchranáři mohou pomáhat zraněným turistům v českém příhraničí. Kuličková dráha je novou atrakcí v Kaplici na Českokrumlovsku. Zítra bude na jihu Čech jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Írán potvrdil jednání s Ománem o správě Hormuzského průlivu. Mluvčí íránské diplomacie Esmail Baghaí to řekl

0: Letecké záchranné služby tyhle ty zásahy ale nejsou časté, v praxi máme jednotky případů ročně.
1: Ve věku 71 let v sobotu zemřel šumavský horský záchranář Ivan Blecha. Informují o tom zástupci horské služby Šumava na Facebooku. Ivan Blecha působil jako vedoucí okrsku Kubova Huť už od 70. let minulého století. Byl také instruktorem lyžování. Desetimetrová dřevěná kuličková dráha je nově otevřená v Kaplici na Českokrumlovsku. Stavba za 300 tisíc korun byla vítězným návrhem participativního rozpočtu. Víc o projektu místostarosta z Hnutí Jihočeši 2012 Pavel Janota.
2: Navštěvují město Kaplice i lidé vlastně z jiných částí republiky a ta kuličko dráha bude zase další možnost, jak tady strávit ten čas a myslím si, že to posílí i ten turismus v Kaplici, o což samozřejmě taky stojíme.
1: Kuličko dráhu najdete v kaplickém parku Kaštanka. Přiléhají k ní další nové herní prvky, které město nechalo postavit ze zbylých prostředků vyčleněných na projekty participativního rozpočtu.
3: Počasí.
1: Na jihu Čech je proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, teplotami mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 20, mírný severozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni, zítra očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách maximálně ke 23. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí. Na mírný a k večeru se bude měnit na severní. Biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na Husově ulici uhvízdala, v Českých Budějovicích se srazila dvě osobní auta. Nehody se vyšetřují také ve Velešíně na Českokrumlovsku, na Budějovické ulici a na silnici 409 u Slavonic na Jindřichohradecku ve směru na Slavětín. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. V této hodině se společně vypravíme kousek za Jindřichův Hradec, konkrétně do obnovené výletní restaurace Rudolfov. Nesmí chybět po víkendu ani sportovní ozviny s Kamilem Jášou a k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Paul Habera. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: 14 hodin 11 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Přechod pro chodce u mateřské školy v Horní Stropnici na Českobudějovicku je podle rodičů nebezpečný. Upozorňují hlavně na nepřehledný horizont. Po představitelích obce požadují úpravu místa, kudy denně projíždějí desítky kamionů naložených dřevem. Sepsali kvůli tomu výzvu, kterou podpořili desítky místních obyvatel.
1: Já tady bydlím, takže přes přechod chodím a pravda je, že se na něm úplně bezpečně necítím.
2: Obyvatelka Horní Stropnice Pavla Chrtová bydlí na dohled od přechodu u mateřské školy.
1: Myslím, že by se asi dal zabezpečit. Byl by možný tam udělat nějaký úpravy, které zároveň budou dávat člověku přicházejícímu přes tento přechod větší bezpečí.
2: Na problém se zabezpečením přechodu už delší dobu upozorňuje Kateřina Kurz. Do školky denně vozí jedno ze svých dětí.
3: My stojíme na tom přechodu. Právě projela 3 auta. Ani jedno z nich nespomalilo.
2: Popisuje Kateřina Kurz situaci přímo na přechodu. Podle ní je nebezpečný hlavně umístěním na horizontu a blízkostí křižovatky, kudy jezdí do obce těžká vozidla.
3: Takže by tomu prospělo, kdyby byl nějak lépe značený, kdyby byl zvýrazněný, kdyby se tam použilo nějaký technický zařízení, který by řidičům i těm uživatelům mohlo pomoci zvýšení bezpečnosti.
2: Momentálně je místo označené pouze klasickou dopravní značkou upozorňující řidiče na přechod pro chodce. Podle Kurz by měl být doplněný dalšími bezpečnostními prvky.
3: Ať už to bude zvýraznění toho přechodu, nějakými horizontálními prvky značení, nebo tam přibydou cedule, nebo tam přibyde semafor, nebo se zlepší osvětlení, takže to rozhodně přispěje k bezpečnější situaci.
2: Kvůli přechodu se psala výzvu směřovanou na vedení obce požadující zajištění větší bezpečnosti. Podepsalo ji přes 100 obyvatel obce.
3: Byla to žádost formulovaná jako výzva. Šlo jenom o to, že jsem vždycky ráno před školkou někoho potkala, tu žádost jsem měla u sebe, tak musím říct, že skoro všichni mi tu žádost podepsali.
2: Jak ale připomíná starosta František Vaniček z KSČM, obec už před 4 roky zajistila jedno z opatření v podobě výstavby nedalekého parkoviště.
4: S tím záměrem, že v lokalitě u toho přechodu k mateřské školce se odlehčí. Rodiny, kteří prostě vozí svoje dětičky do mateřské školky, neustále svoje vozidla nechávají pod hlavní komunikace a sami si tak zvyšují riziko nějakého možného nebezpečí.
2: Starosta na druhou stranu přislíbil, že obec v nejbližší době přechod osadí lampami.
4: Budeme se snažit na nové lampy toho veřejného osvětlení umístit ještě jednou dopravní značení pozor děti a pokud se nám povede to sehnat i s blikajícími prvky, tak by tam byly ještě i tyhle ty prvky, které by upozorňovaly řidiče, že opravdu tady je možnost nějakého nebezpečí.
2: Podle starosty Františka Vaněčka by úprava místa měla být hotová do začátku školního roku v září. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas, České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Jako kmenový dramaturg je uměleckým šéfem Českobudějovického malého divadla. Dlouhodobě spolupracuje s pražským divadlem Letí i s Českým rozhlasem. K tomu dokonce napsal několik knih pro děti a jeho hry uvádí tuzemské i zahraniční scény. Režisér, dramaturg a scénárista David Košťák se může pyšnit velmi slušným profesním výčtem. Nejenom o své práci mluvil během rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou v dnešním Jihočeském dopoledni. Část povídání s dramatikem nabízíme právě teď.
1: Já jsem se dočetl, že na herce v souboru máte prý určité profesní požadavky. Mohl byste specifikovat?
2: Já jsem se snažil dohledat vlastně, jaké to byly požadavky. Ono se to může v čase proměňovat, ale v každém případě pro mě je strašně důležitý, jak pro mě, ale i pro lidi, se kterými pracuji, abychom nikdy jako neustrnuli. My jsme vlastně soubor, který hraje pro nejmenší děti od batolat až vlastně pro teenagery. To sebou obnáší to, že ty naše věci jsou hodně rozmanité. My máme inscenovaný rapový koncert, vedle toho vlastně objektovou věc, loutkovou klasickou. A z toho hlediska je vlastně pro mě důležité celoživotní vzdělávání. Náš soubor taky absolvuje během roku poměrně dost workshopů s odborníky na právě dané specifika těch inscenací. A pro mě je jakoby strašná radost, když vidím, že se lidé i po několika letech jako v divadle, kteří mají třeba větší profesní zkušenost než já, mají chuť rozvíjet v nějakým směru dál a cítím, že ten soubor neustále vlastně roste. A další věc, kterou se jako tak nějak společně učíme, a to je věc, která je v kultuře hodně náročná, je věřit tomu procesu, protože člověk má někdy tendenci hodnotit ty věci už v průběhu a ono, když člověk něco začne hodnotit ještě před tím výsledkem, tak dost často neumožní, aby něco vzniklo, takže se snažíme být otevřený všemu, protože pracujeme s mladými režiséry, kteří přinášejí třeba úplně jiný druh tvorby, takže hodně dobré naslouchat tomu, abychom neustrnuli.
1: Souvisí to možná taky s dalším představením, které jste uvedli letos na jaře, to jsou Majáky na konci světa. Je to historicky vůbec první divadlo, které se odehrává přímo v rybníku Bagr uvnitř známého českobudějovického parku Stromovka. Dá se říct, že to je z větší části loutkohra, ale opět představení jak pro děti, tak pro teenagery, pro dospělé, dá se říct. Krom všeho vyjmenovaného i korunuje ještě taky živá hudební performance jednoho z kmenových herců malého divadla Petra Hubíka. Jak vlastně vznikl, Davide, tenhle nápad uvést hru uvnitř rybníka, uvnitř městského parku, známého pro místní obyvatele?
2: No, my jsme před pár lety, když jsme vlastně nastupovali se Štěpánem, tak jsme společně s Petrem Haškem připravovali inscenaci Jihočeská Odysea, kde jsme se plavili na parníku, vlastně přímo z Budějovic přes Hluboko až do Purkarce. A tehdy jsme si říkali, no, my jsme sice na té vodě, ale to zajímavé jsou ty loutky v té vodě. A Štěpán vlastně měl zkušenost diváckou s vietnamským vodním loutkovým divadlem. A tehdy bychom si říkali, že bychom strašně něco takového chtěli vyzkoušet, něco, co by bylo tou metodou inspirované. A vlastně teďka máme tady festival Jižní Svéráz, který se zabývá vlastně site-specific divadlem a imerzivním divadlem. A my jsme chtěli tentokrát vytvořit divadlo, které by bylo site-specific pro toho nejmenšího diváka, takovou rodinou podívanou. A ten Bagr nám přišel jako skvělý místo, kolem kterého, zejména my, co máme psy, každý den chodíme a chtěli jsme ho nějakým způsobem rozžít. A ta forma vlastně toho vodního divadla je specifická tím, že ty loutky vodí nejenom herci, ale i přirozený pohyb vody. Takže jsme se rozhodli, že tam chceme dělat inscenaci, která je trošku o vztahu člověka a přírody, stejně jako je to v tom samotném vodění loutek.
0: Celý rozhovor s Davidem Košťákem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra vám nabídneme reprízu rozhovoru s jihočeskou policejní balističkou Veronikou Hadovou. Pořad Dopolední host si můžete naladit každý všední den po 11. hodině dopoledne. Hezké odpoledne.

0: Nyní jsou tu ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice sportovní ozviny. Slovo dostává Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny.
2: Vodní pólo v Českých Budějovicích nad Malým jezem. Dynamo České Budějovice ve fotbalové přípravě porazilo Benešov. Silon Táborsko přivezl bod z Kroměříže a chystá se na Duklu. Jsou tady už čtvrté červencové sportovní ozvěny, zní to až neuvěřitelně, ale letní prázdniny jsou v polovině. Tentokrát vás vezmeme k vodě, v Jihočeském kraji totiž hráli vodní polisté turnaj pod otevřeným nebem. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
2: Samson Cup 2026, to je turnaj, který se uskutečnil v Malši, v řece, která se v Českých Budějovicích vlévá do Vltavy. Ladislav Ptáček byl ředitelem turnaje, který se odehrál v řece na mobilním hřišti. Pořadatelé nabídli příležitost zahrát si vodní pólo i veřejnosti.
1: Nemohli jsme u toho chybět.
3: Jednoznačně to je jeden z účelů turnaje, pojďte si s náma zahrát, máme na hodinu od 12 bazén.
4: No na to jsem se chtěl právě zeptat, jaká je ta motivace uspořádat turnaj pod širým nebem, protože předpokládám, že vlastně celou zimu jste v bazénu.
3: Celou zimu, celý jaro a tak dál, ale to léto prostě má neopakovatelné kouzlo a řeka, tady pólo začínalo, tady se rodilo a takhle se dřív hrálo. Když koukneme na dobové fotografie, tisíce lidí a to fakt nepřeháním, Budějcích a věřím, že i všude jinde hrálo se venku.
4: Trochu pofukuje vítr, možná to i zachytili mikrofony, je to problém?
3: Vůbec ne, problém je ta řeka, že teče. Takže člověk rád, přesně tak, člověk rád se mění strany v poločase.
4: Ale to už tak bývá v řece, že, že je proud. Jací jsou tady hráči?
3: Přijeli nám týmy z Plzně, z Tábora. Strakonický tým bohužel musel odříct, ale Budějce se nanominovali ve velké množství. Máme dva týmy Budějovic.
4: Vidíte reálně, že by si české týmy, ať už mužský nebo ženský, zahráli na letních olympijských hrách v roce 2028?
3: Já z té otázky uteču, jak říkají politici. Já bych si to strašně přál, protože pólo si to zaslouží, je to nádherný sport a každý plavec, který už cítí, že ho voda úplně neláká, trénování, plavání, pojďte zkusit vodní pólo a třeba se nám tohle někdy podaří jako polistů.
4: Ke klubu Orka České Budějovice, který vlastně je pořadatelem, tak jak se vám tam daří a chystáte v blízké budoucnosti přihlášku do některé ze soutěží?
3: Jo, chystáme a daří se nám, doufám, dobře. Máme rozběhnutý tým dětí. Pořád neplave tolik dětí, kolik bychom si přáli, protože to polo tam plavání základ. Takže byli jsme hrozně rádi, kdyby plavalo třeba 30-60 dětí v každém ročníku na druhém stupni základní školy a pak jsme se mohli stahovat do pola. To se bohužel neděje. Ale i tak máme dobře obsazený dětský tým, mužský tým a muži teď zvažují, že budou hrát druhou ligu, což by bylo fantastické.
4: Pro Jihočeský kraj určitě dobrá zpráva. Poslední věc, díváme se přímo na hřiště Samson Cup, třetí ročník, bude i čtvrtý?
3: Bude čtvrtý, pátý, šestý a tak dál. Počítejte před usnutím, bude pořád.
4: Přímo tady na mobilním hřišti, to je speciální hřiště.
3: Tohle je speciálně fukovací hřiště, má oficiální rozměry, takže kdybychom tu měli někoho z letních olympijských her, aby se přijel podívat, tak nám to schválí. Je to oficiální hřiště, zapojte na kompresor, nafouknete a můžete hrát.
1: Sportovní ozvěny výsledkově.
2: V Hluboké nad Vltavou se v parkouru vozíčkářů odehrály velmi zajímavé souboje. Přímo na náměstí zdolávali sportovci překážky. Třetí místo Zbyněk Sýkora, druhé Matěj Cisár, první příčka Miroslav Šperk. Zbyněk Sýkora je předsedou Českého paralympijského výboru. K soutěži v parkouru dodal.
5: Startovní pole je namíchané z lidí, kteří jsou tady s náma od začátku, to znamená třetí ročník, už měli několikrát možnost si tu trať projet, vyzkoušet, znají a tam ty vteřiny prostě ukrajují opravdu velkým tempem, ale máme mezi sebou i nováčky. A u nich mám opravdu radost, že se nebojí tu trať vyzkoušet.
2: Fotbalisté Silonu Táborsko remízovali ve druholigové premiéře v Kroměříži 0-0. Dynamo České Budějovice v přípravě na hřišti v Temelíně porazilo nejprve Tempo Praha 2-1. Nad Benešovem zvítězilo 3-0. Shrneme tři výsledky Písku. Arsenal Česká Lípa Písek 1-1, Písek Příbram 2-2 a Most Písek 1-1. Tři zápasy, tři remízy.
1: Tabulka.
2: Dnes je na řadě z minulé sezóny 7. liga, první B třída skupina D, první místo 4 dvory, 64 body a poslouchejte dobře, skóre 113 ku 31 gólu. druhé místo Sokol Třebětice 48 bodů a třetí příčka celým názvem FK Kardašova Řečice 1922, klub, který také získal ve 26 zápasech 48 bodů. Závěr tabulky 12. Studená 24 body, 13. Horní Žďár 20 a poslední 14. Slavonice 17 bodů.
1: Týdnu za sportem.
2: Táborsko rozehrálo sezónu, jak zaznělo ve výsledkovém servisu remízou v Kroměříži. V pátek od 19 hodin se bude hrát super atraktivní zápas s Duklou Praha. Přímo na stadion v Kvapilově ulici zve výkonný ředitel klubu Ivo Táborský.
6: Dukla doma bude jeden z těch největších zápasů v té druhé lize, takže všechny zvu, samozřejmě budeme potřebovat každého člověka, každý hlasivky.
2: Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Možná se společně v pátek potkáme právě u vodní nádrže Jordán.
1: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Regionální stopař.
1: Víte, kde Karel Čapek trávil letní dny a na osvěžení si dával místní černé pivo? Bylo to ve výletní restauraci Rudolfov na okraji Jindřichova Hradce. Stavbu navrhl v roce 1862 budoucí autor Národního divadla, architekt Josef Zítek. Objekt ještě nedávno chátral, ale díky několika nadšencům se ho podařilo zachránit a už ho zase plní výletníci. S majitelem Petrem Chvojkou si památkově chráněnou budovu prošel náš regionální stopař Petr Kubát.
2: S majitelem Petrem Chvojkou vstupujeme do výletní restaurace Rudolfov u Jindřichova Hradce. A už tady každý uvidí podle fotografií, jak to tu vypadalo ještě před několika lety.
3: To je původní stav, když jsem to vlastně dostal do rukou někdy v roce 2004, to bylo koupený v dražbě. Místy je vidět, že to nemá ani střechu.
2: Střecha bylo asi to první, co jste museli akutně řešit.
3: Po dvou letech jsme udělali střechu s tím, že my jsme v tu dobu byli jako parta kamarádů, který ty trámy opravdu scháněli tak, že jsme pokáceli stromy, jako fyzicky my jsme do toho lesa šli, pokáceli jsme ty stromy, pak jsme je naložili, dovezli jsme je na pilu a až jsme je dotáhli sem a tady jsme je zase fyzicky, samozřejmě jsme si pozvali jednoho tesaře, aby aspoň někdo tomu rozuměl a ten nám říkal zhruba, co máme dělat a takhle jsme udělali ten první krov a tu první střechu.
2: A my se teď přeneseme do současnosti, která vlastně odpovídá tomu stavu, jak to tu vypadalo, dejme tomu na počátku 20. století, když tady Karel Čapek dopisoval román Krakatit.
3: Teď vcházíme do části, kde je výčep a kde je taková ta základna té hospůdky a když popojdeme vedle, tak tam je taková jako dominantní část a to je ten sál, který má vysoký kazetový strop.
2: Aby si to posluchači dovedli představit, tady ta místnost je opravdu krásně prosvětlená.
3: Nebyla tu podlaha, nebyla tu ani část toho stropu. Ta budova má teda ohromnou historii a že je spojena s těmi dvěmi jmény, nejenom teda s Karlem Čapkem, ale i s Josefem Zítkem, architektem. Je to jeho první stavba.
2: Vy jste tady obnovili nejenom tu restauraci, ale i pokoje, kde se můžou dnes zájemci ubytovat.
3: Lidi často zajímá, v kterém pokoji bydl Karel Čapek a kde psal ten Krakatit.
2: A to bylo kde?
3: To byla i ten pokoj číslo 3.
2: Tak tamhle u toho okénka seděl.
3: Pravděpodobně ano, protože v listech o lze popisuje docela podrobně, co konkrétně dělá. A popisuje tam, že se dívá do lesa, takže mám za to, že z jiného okna les není vidět. Tedy to muselo být tady a že cítí chlad. Tam je dole potůček, který se vlevá do Nežárky. Tam popisuje, jak cítí ten chlad a jak mu to dělá dobře. Měl nějaké zdravotní problémy a tady to jako léčilo.
2: Tady byly asi opravdu přívětivé podmínky pro to v klidu tvořit, zajít si potom dolů na dobré černé pivo, které prý měl Karel Čapek rád.
3: Ano, to určitě. Taky zmiňuje, že chodil na houby. Stěžuje si, že se sem zavřel, aby ten Krakatit vůbec dopsal, protože on s tím trochu válčil. Měl necelou polovinu napsanou, když jsem přijel poprvé, a to bylo 25. července v roce 23 a 3. září měl ten Krakatit hotový. Nakonec to na sebe vymyslel dobře, tady tu past, jakože se zavře na tom Rudolfově. Ono jsem tedy pozval Josef Čapek, ten už tu asi měsíc byl, ten to pro něj objevil a zažívali tady tu rodinnou idylu, zastavila se tady i jejich sestra.
2: Doplňuje 53letý Petr Chvojka. Z Rudolfova u Jindřichova Hradce Petr Kubát, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Do konce hodiny se můžete těšit ještě na písničku od Václava Neckáře, tak si počkejte. Malí i velcí kuličkáři teď míří do parku Kaštanka v Kaplici na Českou Krumlovsku. Vyrostla tam totiž nová kuličková dráha, která byla vítězným projektem participativního rozpočtu města. Takzvaná kuličkodráha tak netradičně oživila prostory stávajícího dětského hřiště.
1: Já teď posílám kuličku. Sam do polí. Jo.
2: Malý Tomášek v Kaplickém parku Kaštanka zkouší novou kuličkovou dráhu. Na 10metrové konstrukci teď pouští svoji dřevěnou kuličku a předhání se s ostatními dětmi, které dráhu obestoupily ze všech stran.
1: Mně se nejvíc jako líbí i ta kuličková dráha. To se mi také líbí, jak to jede rychle. A prostě to hezky jako postavili. Teď nám to povede sem do toho dílečku. A teď se to pěkne.
2: Tomáška na Kaplické hřiště doprovodila jeho babička Ludmila Kořínková, která svým hlasem výstavbu také podpořila.
3: No, mně se to moc líbí, co se tady postavilo. Je to dobrý vyžití pro děti. Myslím si, že je tady dětí hodně a že se jim to líbí, protože mám malýho vnuka, tak proto jsem hlasovala pro tuto kuličkovou dráhu.
2: Nápad na vytvoření kuličkodráhy vznikl mezi rodiči v místním komunitním centru. Městu pak samotný návrh předložila Michaela Pilsová.
4: Myslím si, že to je vlastně skvělá verze dětského hřiště, protože je to něco, co se tak jako nevokouká. Ono se tam dá závodit, dá se tam běhat, děti jsou v pohybu.
1: Tady to pouštím.
2: O výstavbě nového prvku dětského hřiště za bezmála 400 000 korun rozhodli hlasováním obyvatelé Kaplice prostřednictvím participativního rozpočtu. Mezi soutěžními návrhy se objevila třeba také výstavba odpočinkové zóny nebo obnova památní desky na radnici. Pokračuje místostarosta za hnutí Jihočeši 2012 Pavel Janota.
5: Vzhledem k tomu, že nám zbyly ještě peníze, tak jsme tu dráhu kuličkovou doplnili ještě o prvek pavučina. To byl zase projekt, který získal druhý největší počet hlasů. Původně to mělo být buď z betonu, anebo z pryže, ale vyhrála dřevěná varianta, protože semka do tohoto prostoru mezi ty kaštany se ta dřevěná varianta hodí vlastně nejvíce.
2: Nezávislý starosta Libor Lukš zmínil i případné budoucí plány s oživením prostoru Kaplického parku.
6: Tak já mám velkou radost z toho, jak nám Kaštanka ožila a při pohledu na to množství dětí a na to, jak se to tady užívají, to přímo vybízí k tomu, abychom tento prostor i do budoucna o něm přemýšleli a ještě jsme sem dali nějaký další atrakce a prostě připravili tady těm dětem a jejich rodičům co nejlepší podmínky pro to jejich vyžití.
2: Děti si na dráhu můžou přinést buď kuličku vlastní, anebo si ji za 20 korun koupit v takzvaném kuličkomatu. Kuličkovou dráhu můžou lidi navštívit taky třeba v Písku. Z Kaplice Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
7: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
8: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
7: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Při teroristickém útoku v Berlíně v sobotu zemřela Polka, informovali dnes úřady. Návštěvnická sezóna na Šumavě podle provozovatelů zatím ještě naplno nevypukla. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 28 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá také s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček.
3: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
2: Novela bude fungovat postupně, většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku, zbylá ustanovení pak od roku 2028. Obětí sobotního teroristického útoku v Berlíně byla žena z Polska, oznámil to dnes.

0: co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněny do 100%. Celkově červenec je vždycky nižší. Ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen. Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci a Rakušáci.
1: V srpnu také podle Bendlové přijíždějí i Češi, a to na svou druhou letní dovolenou. Jihočeští policisté zaznamenali během víkendu několik oznámení týkajících se výskytu velké kočkovité šelmy. Z posledních dnů byla oznámení z Táborska, okolí Roudné a Dlouhé Lhoty. Zvíře je na pohybu a může se tak objevit i na jiných místech. Lidé při pobytu v přírodě by proto měli být velmi obezřetní. Policisté vyrozuměli starosty přilehlých obcí a spolupracují s krajskou veterinární správou a mysliveckými sdruženími. V případě, že zvíře uvidíte, nepřibližujte se k němu a volejte na linku 158. Sport. Reprezentační házenkářka Eliška Desortová přestoupila do týmu německého ligového šampiona Blombergu. Zahraje si tak i ligu mistryň. Klub o příchodu 26-leté spojky informoval na webu. Desortová patřila v dresu Dunajské Stredy k nejlepším kanonýrkám československé interligy. Počasí. Na jihu Čech je proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, teploty se pohybují mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 20, v noci se ochladí na 14 až 11 stupňů, zítra očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 23. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a k večeru se bude měnit na severní, biozátěž bude mírná.
2: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích, na Husově ulici u Hvízdala v Českém Vrbném, také v Serpentinách u Horních Kněžeklad na Vltavotýnsku, na silnici 137 v Zálůží u Tábora. Pozor také na dálnici D4 u Krsic na Písecku ve směru na Strakonice, je na vozovce vysypaný náklad plast.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Příjemný poslech s Českým rozhlasem České Budějovice. I tento týden pro vás máme zámecké léto, naše putování po zámcích Čech, Moravy a Slezska. Další zastávka v této hodině. Také se dozvíte, že Šumava na letošní nápor návštěvníků teprve čeká. Zatím je méně lidí v restauracích i kavárnách. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Těšit se můžete například na Helenu Vondráčkovou. Pohodové jihočeské odpoledne vám přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 11 minut po 15. hodině. Na hradě Landštejn v České Kanadě na Jindřichohradecku letos návštěvníky místo kamenných zdí přivítá lešení. Restaurátoři tam napravují rekonstrukci starou půl století. Cementovou maltu z oprav v 70. a 80. letech minulého století nahrazejí vápenou. Současně zachraňují vzácné renesanční omítky, které na hradní zřícenině přečkaly staletí navzdory dešti, sněhu i mrazu.
1: Když návštěvníci dnes pohlednou na Starý hrad, tak vidí lešení.
2: Popisuje kastelánka hradu Landštejn Eliška Nýdrová.
1: Cementovou maltu, kterou byl hrad Landštejn opraven v 70. a 80. letech 20. století, vyměňujeme za stavbě příznivější maltu vápenou.
2: Ta oprava už je nejenom vidět, ale už je i slyšet.
1: Je to příznivější té stavbě. Ta stavba dýchá, vlhkost může dovnitř i ven a cementová malta odpadává v obrovských blocích několika kilogramových a ohrožuje návštěvníky, což ta vápena dělat nebude.
2: Na té stěně je vidět několik takových jako mezer v tom zdivu, vlastně okýnek.
1: Ano, to jsou trámové kapsy, ve kterých byly vloženy trámy a vysazen vlastně arkýř ven z té původně románské hradby, na kterém byl posazen právě prevet, tedy středověký záchod. A tady na té stěně skutečně byly minimálně tři. No a ten třetí je právě v tom místě těch tří trámových kapes, které jsou krásně teď vidět, protože je to obnažené a je tam, mezi nimi je cihelné zdivo, takže to je krásně k rozlišení, které to místo skutečně bylo.
2: Tím příkopem tady pod tou stěnou nebylo radno chodit.
1: Museli běhat rychle a hlavně si dívat, odsud také je ten pokřik dále od hradu dále, což se údajně říká, že teda volal ten, kdo byl na tom záchodě, takže oni opravdu museli dávat pozor, když těmi prevety procházeli.
2: Na hradním nádvoří to tak je trošku jako na staveništi, když se rozhlédneme.
1: Ano, je to tak. Návštěvnickému provozu to tady nebrání, ale podél té původní románské hradby zevnitř z hradního nádvoří je lešení, protože i tady na nádvoří se opravuje.
2: Říkáte, že to je původní románská stavba, tamhle jsou ale vidět renesanční omítky.
1: Ano. Původně je to románská stavba, bez všech těch přístaveb, které jsou dovnitř do nádvoří postavené. Zbytek stavby, na které jsou vidět renesanční zgrafita, je skutečně pozdně gotická až renesanční.
2: Restaurátorka Kateřina Krhánková ve výšce restauruje renesanční omítky. Teď se stoupila po lešení.
3: A my vlastně tady na hradě obcházíme všechny dochované fragmenty historických omítek, kterých tady není za stolik. A teď jsme na takovém docela obtížném kousku, kdy v okenním výklenku je poměrně velký fragment, který je odfouklý od podkladu, dokonce i s kusem zdiva. A my teď musíme vymyslet, jakým způsobem to vlastně uchytíme.
2: Landštejn je vlastně hradní zřícenina. Spoustu míst nemá vůbec žádnou střechu.
3: Největší nepřítel těch omítek je vlhkost. Pokud prostě se nezamezí tomu, aby na to přímo pršelo nebo tam nějakým způsobem se dostala voda, tak je to velký problém, ale většina těch fragmentů, které jsou dochované, jsou právě kryté, proto se nám taky dochovaly dodnes.
2: Restaurátoři budou na hradě pracovat až do konce prázdnin roku 2028. Opravy budou stát asi 30 milionů korun. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Zámecké léto ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vám nabízí zajímavosti z jednotlivých šlechtických sídel. Kam se podíváme dnes, tak to nám právě teď poví náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že vyrobené ze dvou různých materiálů, do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo, a nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna, a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, přesný čas 15 hodin a 38 minut. Hlavní návštěvnická sezóna na Šumavě zatím nevypukla. Podle ubytovatelů začne tradičně až na přelomu července a srpna. Už teď jsou sice některé ubytovací kapacity obsazené, davy návštěvníků ale třeba na Železnorudsku zatím nejsou.
1: Jsme byli u Černého jezera akorát, včera na Pancíři kousíček, tam taky nebylo tolik lidí, takže si to užíváme.
2: Je tady paní Tereza z Buštěhradu od Kladna.
1: Máme dvě malé holčičky.
2: Lili, co se ti tady nejvíc líbí?
3: Autíčko. Tam to bílý.
2: Jo, na parkovišti autíčko. No tak to nemusí rodiče jezdit na Šumavu, to stačí k obchoďáku.
1: My jezdíme po Orea hotelech a v Horizontu jsme poprvé.
2: Hotel Horizont je podle ředitele na celou sezonu obsazený. Jak dlouho dopředu jste si objednávali ten pobyt?
1: To byl březen nebo únor, ano.
2: No a naopak jen krátce před příjezdem si objednával svůj pobyt v Rejštejně pan Pavel z Jizerských hor.
4: 3-4 dny dopředu.
2: Recepce hotelu Magnetic.
5: Víkendy máme většinou 100% obsazený, v týdnu by to chtělo trošičku posílit.
2: Ředitelkou hotelu je Kristýna Nováková.
5: Ale celkově méně lidí. Když je tady sice ty ubytovací kapacity obsazené, tak hostů je celkově méně. V těch restauracích, kavárnách, u nás v restauraci rozhodně, prostě menší pohyb lidí.
2: Nicméně ten hlavní boom asi teprve čekáte.
5: Čekáme, rozhodně. Tady na Železnorodsku celkově to bývá až ten srpen.
2: Tak a to už jsem v hotelu Stella na Špičáku. Ten se zaměřuje hlavně na ubytování skupin.
6: Tím, že máme převážně skupinovou klientelu, tak máme celý léto obsazeno až na jeden týden, kdy individuální klientela na naše fakultativní výlety a výhodné balíčky nezareagovala tak, jak jsme si představovali.
2: To už mi ukazuje rezervační systém v počítači ředitelka hotelu Stella Dominika Lomová. A máte i druhý hotel, tam to vypadá jak?
6: Tam máme tenhle týden z pár individuálních hostů, budeme tam mít dohromady asi 8 pokojů a pak už máme i tam skupinové pobyty. Ty pobyty pro jednotlivce by nás jednoduše neuživily.
2: Se zhruba 50 hotely a penziony spolupracuje železnorudská destinace Šumava žije.
7: Ubytovatelé třeba o těch víkendech jakoby hlásí plnější kapacitu, ale co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněný do 100%.
2: Ředitelkou destinace je Monika Bendlová.
7: Ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen. Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci, Rakušáci.
2: Všichni ale upozorňují, že návštěvnost Šumavy hodně ovlivňuje počasí. Když nepřeje, návštěvníci své pobyty prý často ruší nebo zkracují. Ze Železnorudska Jitka Englová, Český rozhlas.

Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. 5 případů, 5 rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Do Česka i do jižních Čech opět míří tropické teploty. Kdy konkrétně se výrazně oteplí, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezký den, Petře.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve si prozradíme, jaké počasí nás čeká v noci a zítra, to znamená v úterý.
2: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše nad střední Evropou. V noci bude oblačnosti ubývat a zítra tak očekáváme jasno až polojasno a beze srážek. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia. Maximální denní teploty potom budou vyšší než dnes, mezi 25 až 28 stupni na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý západních směrů, který během zítřejšího odpoledne pouze přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu a k večeru se potom bude měnit na severní. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Co nás čeká ve středu, to už přijdou ty tropické teploty?
2: Ve středu už budeme mít tropy. Od jeho západu k nám bude stále proudit teplý vzduch a maxima vystoupají na 29 až 33 stupňů Celsia. Minimální teploty potom budou kolem 13 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno a odpoledne přechodně až polojasno. Vítr bude slabý, zejména jihovýchodní až východní, do 4 metrů za sekundu.
0: Jaký bude čtvrtek a pátek? V tyto dny bude počasí velmi podobné.
2: Ve čtvrtek a v pátek bude stále polojasno až jasno, odpoledne se pouze výjimečně může vyskytnout slabá přehánka a v pátek večer pak přechodně oblačnosti přibyde. A teploty nám stále porostou. Ve čtvrtek se minima budou pohybovat kolem 17 a maxima kolem 34 stupňů Celsia. V pátek nás pak čeká nejteplejší den týdne a ty teploty mohou přes den vystoupat až ke 39 stupňům Celsia. Minima potom budou kolem 19 stupňů, takže nás čeká i poměrně teplá noc. A vítr bude jak ve čtvrtek, tak v pátek pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Panečko, to bude horko. Tolik meteorolog Petr Friebauer, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vláda omezila plochu na výstavbu větrných elektráren. Vodohospodáři modernizují čistírnu odpadních vod v Sedlci na Českobudějovicku. Restaurátoři opravují historické zdivo na hradě Landštejn. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 28 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vláda omezila plochu pro výstavbu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Takzvané akcelerační zóny kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 místech pak mohou stát fotovoltaické elektrárny. Akcelerační zóny podle ministra Havlíčka neznamenají automatickou výstavbu, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. V Ivančicích na Brněnsku hoří přístavba třípatrového bytového domu s pobočkou České pošty. Hasiči už mají požár pod kontrolou. Z budovy evakuovali desítky lidí. Necelé dvě desítky předali záchranářům k ošetření převážně kvůli tomu, že se nadýchali kouře, uvedla mluvčí záchranářů Michaela Botová. Modernizace čistírny zařídí účinnější čištění odpadních vod v Sedlci na Českobudějovicku. Vodohospodáři vymění systém pro vzdušňování. Ten původní slouží od roku 2004, přestože jeho běžná životnost je 7 až 10 let. Obnova bude stát zhruba 350 tisíc korun bez DPH. Modernizaci popisuje mluvčí společnosti ČEVA Lenka Cimlová.
2: Pro vzdušňování je důležitou součástí biologického čištění. Dodává kyslík mikroorganismům, které z odpadní vody odstraňují organické znečištění. Nový systém čistírně tak zajistí účinné čištění a spolehlivý provoz i v dalších letech.
1: Restaurátoři opravují hrad Landštejn na Jindřichohradecku. Dosavadní cementová omítka nebyla pro historické zdivo vhodná a navíc odpadávala. Kastelánka hradu Eliška Nýdrová doplňuje.
3: Cementovou maltu, kterou byl hrad Landštejn opraven 70.

0: oblasti. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí a k večeru se bude měnit na severní. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Táboře na Soběslavské, na silnici 105 u Milevska směrem na Bernardice a u Horních Kněžeklad na Vltavotýnsku na silnici 3. třídy. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
3: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
2: Ano, a kdo komu víc?
3: Já myslím, že to je tak 50-50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl. A asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže spějem se.
1: Humoriáda.

0: Hana Zagorová na úvod dnešní humoriády, naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mě líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: my
2: můj
4: sen. Vytrvalost píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale co vytrvalost a píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka pak?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic
3: nezbude. Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, pochádu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala a my jsme vysílali přímo z hospody u Tygra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímý přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten pulitr vůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice a ono je to kvůli sobě, ne, ten navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chodinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: Oba. A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta a já bych si přála pana Šimka.
2: Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Povídka nebo co bude?
2: Ano, ano. Je to bratrova svatba, povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska v vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam se dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, jak, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No, to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. A teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti. Pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takový hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit. Že se vyfotíš na svůj mobil s ní a dostaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a ona říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat. A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A ona říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Střídá se tady ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě. Jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90. Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a Josefa
2: Dvořáka? Jsem využil, ano, byla to dost skrytá reklama. Takže proto je vybírám a 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná,
4: no, že jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot,
4: no,
3: tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo, já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: Samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že?
4: Ne,
3: uvidí,
4: no,
3: vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Dále... Helejte, proč v kostce? No. Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte,
4: no,
3: že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez komplikací.
4: Lidově, to ví, juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no, o té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: Kozy
4: odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no, tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a sedou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
6: Výherce po druhé.
5: Stop! Sakra, co to tam děláte?
4: Víte, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíjte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíjte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce a
4: veselé. Příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady.
3: Kamera.
4: Potom.
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
6: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výbor. Výborně. Stop, stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil,
5: jedu.
4: Víte.
5: Klap.
4: Já jsem dobrý.
6: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba,
3: no,
4: nějaká,
3: hezky,
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Klap.
6: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 tisíc let.
3: Stop!
4: Rád bych se...
3: Stop!
4: Stop? Halo?
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
4: To je nesmysl, jo?
3: Že vám bude co nejdřív 200 tisíc let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovali i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, tam Pepu úplně vidím, jako jak to sedí a kroutí hlavu. Jo, ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji jájinu, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože on ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí, ano. Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci, ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Oba ano, takhle na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera a ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Líbíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: A na téhle stanici pro vás humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libičkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu. Když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuji za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale předvodí, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukli, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídleška asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak při pátrání.
3: Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to jdeme ještě jednou na zkoušku.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte tak.
10: No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte?
10: Ano.
9: Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to víte, tak doma o korunu nezavadila. My hráli, no a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. A až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu, studnu bych zvednul v opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři.
9: Než abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, hele, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se vykazují z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště. A my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Rouškovou a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On řekl, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no.
3: Ano,
5: díky
3: tak,
5: bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon a ještě jednou dnes i SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Seskyou Borišovou.
1: Hvězdné návraty.
3: Mm-hmm.
1: Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkuji moc, díky.
1: Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naschranou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva vás zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky se teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dává jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
3: hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou, já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to a oni jsou strčený někde úplně jinde, takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zastupitelé Volár na Prachaticku rozhodují o vyhlášení referenda kvůli stavbě obchvatu. Prezident Pavel jmenoval 15 nových soudců a šéfku Ostravského krajského soudu. Návštěvnická sezóna na Šumavě podle provozovatelů zatím ještě naplno nevypukla. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 28 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Přípravu referenda o vybudování obchvatu města právě teď projednávají zastupitelé Volár na Prachaticku. Zabývat se jim budou díky dostatečnému počtu podpisů pod peticí požadující stavbu silnice kolem města. Podrobnosti z místa přidává reportér Michal Bělský.
3: Volarští zastupitelé vyhlášení referenda před pár okamžiky jednomyslně schválili. Téměř hodinová debata se točila okolo budoucí trasy a možného výkupu pozemků pod obchvatem. Podle části opozičních zastupitelů ho město potřebuje i kvůli opravě a většímu vytížení silnice na Blažejovice. Jedním ze sporných bodů byl i termín konání referenda, který nezávislá starostka Martina Pospíšilová navrhovala už na 12. září. Nakonec se s opozicí dohodla na sloučení termínu s komunálními volbami na 9. a 10. října. Zvolar Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i více soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Závěrečným koncertem vrcholí dnes festival Jihočeské Nové Hrady. V poutním kostele na Dobré vodě u Horní Stropnice na Českobudějovicku začne pod názvem Slavnosti baroka ve 20 hodin. Na festivalu poprvé vystoupí fenomenální český trumpetista Jiří Houdek, který zahraje i spolu s houslistou Jaroslavem Svěceným a komorním orchestrem Virtuózy Pragenses. Šumava se připravuje na hlavní návštěvnickou sezónu. Podle ředitelky destinace Šumava žije Moniky Bendlové většinou začíná až ve druhé polovině prázdnin. Destinace spolupracuje s 50 hotely a penziony a volné ubytovací kapacity podle ní zatím ještě mají.
4: Ubytovatelé třeba o těch víkendech hlásí plnější kapacitu, ale co se týče toho týdne, tak pořád nejsou naplněný do 100%. Celkově červenec je vždycky nižší. Ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen. Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci a Rakušáci.

0: na mírný, jak večeru se bude měnit na severní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Táboře na Soběslavské, což je část silnice 603, na silnici 105 u Milevska na Písecku směrem na Bernardice a pozor také u Chlaponic na Písecku na silnici číslo 20 ve směru na Plzeň stojí u Krajnice poruchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině se dozvíte, že z hradu Landštejn mizí cementová malta, kterou tam zedníci použili při rekonstrukci v 70. a 80. letech minulého století. Také zaostříme na nepřehledné dopravní místo u mateřské školy v Horní Stropnici a upřesníme vysoké teploty, které nás v tomto týdnu neminou. Pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 8 minut po 17. hodině dostává slovo Pavlína Fendeková, je to zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké pondělní odpoledne. Rodiče dětí v Horní Stropnici na Českobudějovicku žádají o zvýšení bezpečnosti přechodu před mateřskou školou. Výzvu k úpravám směřovanou na vedení obce už podepsalo přes 100 místních obyvatel. Upozorňují hlavně na chybějící bezpečnostní prvky přechodu, který je vyznačený na nepřehlednost.

0: přehledném úseku silnice.
1: Ať už to bude zvýraznění toho přechodu nějakými horizontálními prvky značení, nebo tam přibydou cedule, nebo tam přibyde semafor, nebo se zlepší osvětlení.
0: Uvedla autorka výzvy Kateřina Kurz možné úpravy na přechodu. Podle starosty obce Františka Vanička z KSČM místo doplní lampy veřejného osvětlení a přechod by měl být upravený ještě před začátkem školního roku. Modernizace čistírny umožní účinnější čištění odpadních vod v Sedlci na Českobudějovicku. Vodohospodáři vymění systém pro vzdušňování. Ten původní slouží od roku 2004, přestože jeho běžná životnost je 7 až 10 let. Obnova bude stát zhruba 350 tisíc korun bez DPH. Modernizaci popisuje mluvčí společnosti ČEVA Lenka Cimlová.
2: Pro vzdušňování je důležitou součástí biologického čištění. Dodává kyslík mikroorganismům, které z odpadní vody odstraňují organické znečištění.
0: Hrad Landštejn na Jindřichohradecku opravují restaurátoři. Dosavadní cementová omítka nebyla pro historické zdivo vhodná a navíc odpadávala. Kastelánka hradu Eliška Nýdrová doplňuje.
3: Cementovou maltu, kterou byl hrad Landštejn opraven v 70. a 80. letech 20. století, vyměňujeme za stavbě příznivější maltu vápenou. Ta stavba dýchá, vlhkost může dovnitř i ven.
0: Opravy návštěvnický provoz nezastavily. Práce potrvají do léta 2028 a vyjdou asi na 30 milionů korun. Začíná oprava hlavního tahu 1/4 přes Strážný do Německa. Důvodem rekonstrukce 3-kilometrového úseku mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí na Prachaticku je špatný stav vozovky. Ředitelství silnic a dálnic nechá navíc silnici v některých místech rozšířit. Opravy za téměř 50 milionů korun potrvají do poloviny října. Nákladní auta nad 12 tun musí po značené objízdné trase. Festival pohádkových lům slaví čtvrt století. Jubilejní ročník začíná právě dnes a bude trvat do pátku. Na návštěvníky čeká týden plný her, pohádek a vodnických dobrodružství. Vše vypukne v 18 hodin na náměstí v Chlumu u Třeboně pohádkou. Následovat bude vodnický průvod k rybníku Hejtman.
4: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Přechod pro chodce u mateřské školy v Horní Stropnici na Českobudějovicku je podle rodičů nebezpečný. Upozorňují hlavně na nepřehledný horizont. Po představitelích obce požadují úpravu místa, kudy denně projíždějí desítky kamionů naložených dřevem. Sepsali kvůli tomu výzvu, kterou podpořili desítky místních obyvatel.
1: Já tady bydlím, takže přes přechod chodím a pravda je, že se na něm úplně bezpečně necítím.
2: Obyvatelka Horní Stropnice Pavla Chrtová bydlí na dohled od přechodu u mateřské školy.
1: Myslím, že by se asi dal zabezpečit. Byl by možný tam udělat nějaký úpravy, které zároveň budou dávat člověku přicházejícímu přes tento přechod větší bezpečí.
2: Na problém se zabezpečením přechodu už delší dobu upozorňuje Kateřina Kurz. Do školky denně vozí jedno ze svých dětí.
3: My stojíme na tom přechodu. Právě projela 3 auta. Ani jedno z nich nespomalilo.
2: Popisuje Kateřina Kurz situaci přímo na přechodu. Podle ní je nebezpečný hlavně umístěním na horizontu a blízkostí křižovatky, kudy jezdí do obce těžká vozidla.
3: Takže by tomu prospělo, kdyby byl nějak lépe značený, kdyby byl zvýrazněný, kdyby se tam použilo nějaký technický zařízení, který by řidičům i těm uživatelům mohlo pomoci v zvýšení bezpečnosti.
2: Momentálně je místo označené pouze klasickou dopravní značkou upozorňující řidiče na přechod pro chodce. Podle Kurz by měl být doplněný dalšími bezpečnostními prvky.
3: Ať už to bude zvýraznění toho přechodu, nějakými horizontálními prvky značení, nebo tam přibydou cedule, nebo tam přibyde semafor, nebo se zlepší osvětlení, takže to rozhodně přispěje k bezpečnější situaci.
2: Kvůli přechodu se psala výzvu směřovanou na vedení obce požadující zajištění větší bezpečnosti. Podepsalo ji přes 100 obyvatel obce.
3: Byla to žádost formulovaná jako výzva. Šlo jenom o to, že jsem vždycky ráno před školkou někoho potkala, tu žádost jsem měla u sebe, tak musím říct, že skoro všichni mi tu žádost podepsali.
2: Jak ale připomíná starosta František Vaniček z KSČM, obec už před 4 roky zajistila jedno z opatření v podobě výstavby nedalekého parkoviště.
4: S tím záměrem, že v lokalitě u toho přechodu k mateřské školce se odlehčí. Rodiny, kteří prostě vozí svoje dětičky do mateřské školky, neustále svoje vozidla nechávají pod hlavní komunikace a sami si tak zvyšují riziko nějakého možného nebezpečí.
2: Starosta na druhou stranu přislíbil, že obec v nejbližší době přechod osadí lampami.
4: Budeme se snažit na nové lampy toho veřejného osvětlení umístit ještě jednou dopravní značení pozor děti a pokud se nám povede to sehnat i s blikajícími prvky, tak by tam byly ještě i tyhle ty prvky, které by upozorňovaly řidiče, že opravdu tady je možnost nějakého nebezpečí.
2: Podle starosty Františka Vaněčka by úprava místa měla být hotová do začátku školního roku v září. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Mikroskop, zkoumání různých zasažených předmětů a hlavně neustálé pozorování zbraní. Tak vypadá každodenní práce balističky kapitánky Veroniky Hadové. Je jednou ze dvou žen v republice, která v tomto oboru působí. Jaká technika se dnes v balistice používá a jak moc se realita liší od vyobrazení v krimiseriálech? Nejen na to jsme se v našem vysílání ptali začátkem loňského podzimu. Rozhovor vám v repríze nabídneme v úterý 28. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Den v kraji. Na hradě Landštejn v České Kanadě na Jindřichohradecku letos návštěvníky místo kamenných zdí přivítá lešení. Restaurátoři tam napravují rekonstrukci starou půl století. Cementovou maltu z oprav v 70. a 80. letech minulého století nahrazují vápenou. Současně zachraňují vzácné renesanční omítky, které na hradní zřícenině přečkali staletí navzdory dešti, sněhu i mrazu.
1: Když návštěvníci dnes pohlednou na starý hrad, tak vidí lešení.
2: Popisuje kastelánka hradu Landštejn Eliška Nýdrová.
1: Cementovou maltu, kterou byl hrad Landštejn opraven v 70. a 80. letech 20. století, vyměňujeme za stavbě příznivější maltu vápenou.
2: Ta oprava už je nejenom vidět, ale už je i slyšet.
1: Je to příznivější té stavbě. Ta stavba dýchá, vlhkost může dovnitř i ven a cementová malta odpadává v obrovských blocích několika kilogramových a ohrožuje návštěvníky, což ta vápena dělat nebude.
2: Na té stěně je vidět několik takových jako mezer v tom zdivu, vlastně okýnek.
1: Ano, to jsou trámové kapsy, ve kterých byly vloženy trámy a vysazen vlastně arkýř ven z té původní románské hradby, na kterém byl posazen právě prevet, tedy středověký záchod. A tady na té stěně skutečně byly minimálně tři. No a ten třetí je právě v tom místě těch tří trámových kapes, které jsou krásně teď vidět, protože je to obnažené a je tam mezi nimi je cihelné zdivo, takže to je krásně k rozlišení, které to místo skutečně bylo.
2: Tím příkopem tady pod tou stěnou nebylo radno chodit.
1: Museli běhat rychle a hlavně si dívat, odsud také je ten pokřik dále od hradu dále, což se údajně říká, že teda volal ten, kdo byl na tom záchodě, takže oni opravdu museli dávat pozor, když pod těmi prevety procházeli.
2: Na hradním nádvoří to tak je trošku jako na staveništi, když se rozhlédneme.
1: Ano, je to tak. Návštěvnickému provozu to tady nebrání, ale podél té původní románské hradby zevnitř z hradního nádvoří je lešení, protože i tady na nádvoří se opravuje.
2: Říkáte, že to je původní románská stavba, tamhle jsou ale vidět renesanční omítky.
1: Ano. Původně je to románská stavba, bez všech těch přístaveb, které jsou dovnitř do nádvoří postavené. Zbytek stavby, na které jsou vidět renesanční sgrafita, je skutečně pozdně gotická až renesanční.
2: Restaurátorka Kateřina Krhánková ve výšce restauruje renesanční omítky. Teď se stoupila po lešení.
3: A my vlastně tady na hradě obcházíme všechny dochované fragmenty historických omítek, kterých tady není za stolik. A teď jsme na takovém docela obtížném kousku, kdy v okenním výklenku je poměrně velký fragment, který je odfouklý od podkladu, dokonce i s kusem zdiva. A my teď musíme vymyslet, jakým způsobem to vlastně uchytíme.
2: Landštejn je vlastně hradní zřícenina. Spoustu míst nemá vůbec žádnou střechu.
3: Největší nepřítel těch omítek je vlhkost. Pokud prostě se nezamezí tomu, aby na to přímo pršelo, nebo tam nějakým způsobem se dostala voda, tak je to velký problém, ale většina těch fragmentů, které jsou dochované, jsou právě kryté, proto se nám taky dochovaly dodnes.
2: Restaurátoři budou na hradě pracovat až do konce prázdnin roku 2028. Opravy budou stát asi 30 milionů korun. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17 hodin a skoro 33 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Pohádkový chlum u Třeboně je hudebně divadelní festival pro děti a aneb velké setkání vodníků a jiných pohádkových bytostí. Oblíbený prázdninový program pro rodiče s dětmi tam vypukne právě dnes večer na náměstí a vodnickým průvodem podél rybníka Hejtman až na kemp Kapřík. Kolegyně Hanka Šoberová si o tom dnes v našem vysílání povídala s jedním z organizátorů akce Jiřím Krškou.
1: Tak letos nám hned v 18 hodin dneska začíná vodnická pohádka od divadýlka Mrak. Zítra dopoledne v 10 hodin máme krásnou scénu na ostrově v rybníce Hejtman, ale nebojte se, na ostrov se dostanete po lávce a bude tam pohádka Utopené dějiny. Pohádka hudební divadelní skupiny Rybníkáři a bude to pohádka o rybníkáři Kubovi a bábě Slepičkové. O tom vlastně, jak se na Třeboňsku začaly stavět rybníky. A potom spoustu dalších pohádek, Fimfárum, Kloboučkový fantom, Truhla, spoustu pohádek po celý týden.
2: No a přijdou si na své třeba i děti, které mají rády noční hry?
1: No samozřejmě, my tam máme takový noční pohádkový les, který bude ve čtvrtek 30. července a startujeme ho v 21 hodin na náměstí v Chlumu Třeboně. Začátek bude u pódia a je tam taková tajemná stezka, povede přes louky a potom dokonce okolo hřbitova.
2: Jinak tradiční soutěží pohádkového chlumu je zpívající žába. Kdy bude, kdo se může přihlásit a kdo má šanci vyhrát?
1: Zpívající žába bude ve středu 29. července na kempu Jich na břehu rybníka Hejtman a startujeme ji v 15 hodin, tedy ve 3 hodiny odpoledne. Bude probíhat celé 2 hodiny a zúčastnit se můžou všichni, kteří přijdou k pódiu, vyberou si nějakou písničku a za doprovodu vodnické kapely Rybníkáři tuhle písničku zaspívají a podle toho, kolik dostanou žab, protože u nás se nedávají body, ale žáby, tak mají možnost postoupit do pátečního finále, kde to všecko slavnostně budeme zakončovat celý týden a tam bude v finále soutěže zpívající žába a třeba dostanou titul zpívající žáby roku 2026.
2: Já doufám, že ty žabičky, které rozdáváte, nejsou živé.
1: Nejsou živé, je to takový certifikát titulu a k tomu keramická placka.
2: Výborně, to bychom možná odradili některé děti. Jinak, Jirko, vy jste členem kapely Rybníkáři, kdy tam zahrajete?
1: A tak Rybníkáři budou hrát právě zítra 28. července tu pohádku Utopené dějiny, potom provází zpívající žábu ve středu odpoledne, ale hlavně ve středu 29. července ve 20 hodin u břehu rybníka Hejtman na kempu Jich máme koncert vodnické kapely Rybníkáři pro malé i velké a bude to taková oslava letošního 25. ročníku pohádkového chlumu našeho vodnického splavu.
2: No a vrcholem pohádkového chlumu bude bezesporu páteční velký lampionový průvod vodníků. V kolik hodin bude k vidění, kudy půjde? Můžou se lidi taky třeba zapojit do toho průvodu, kde by chtěli?
1: Tak určitě se můžete všichni zapojit a v pátek bude program odpoledne na kempu Jich, kde v 19 hodin právě startuje ta vodnická pestráda, kde bude finále soutěž zpívající žába, přijde náš vodnický král Pepa Vošpouch první a jakmile skončí tenhle program, což bude přibližně kolem 9:30, 21:30, tak se odebere velký vodnický lampionový průvod od pódia z kempu Jich směrem na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci rozloučí, slíbí, že příští rok opět připlou do chlumu Třeboně a zanoří se za zvuku písniček do vod rybníka Hejtman. Den v kraji.

Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. Pět případů, pět rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Jako kmenový dramaturg je uměleckým šéfem Českobudějovického malého divadla. Dlouhodobě spolupracuje s Pražským divadlem Letí i s Českým rozhlasem. K tomu dokonce napsal několik knih pro děti a jeho hry uvádí tuzemské i zahraniční scény. Režisér, dramaturg a scénárista David Košťák se může pyšnit velmi slušným profesním výčtem. Nejenom o své práci mluvili během rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou v dnešním jeho českém dopoledni. Část povídání s dramatikem nabízíme právě teď.
1: Já jsem se dočetl, že na herce v souboru máte prý určité profesní požadavky. Mohl byste specifikovat?
2: Já jsem se snažil dohledat vlastně, jaké to byly požadavky. Ono se to může v čase proměňovat, ale v každém případě pro mě je strašně důležitý, jak pro mě, ale i pro lidi, se kterými pracuji, abychom nikdy jako neustrnuli. My jsme vlastně soubor, který hraje pro nejmenší děti od batolat až vlastně pro teenagery. To sebou obnáší to, že ty naše věci jsou hodně rozmanité. My máme inscenovaný repový koncert, vedle toho vlastně objektovou věc, loutkovou klasi. A z toho hlediska je vlastně pro mě důležité celoživotní vzdělávání. Náš soubor taky absolvuje během roku poměrně dost workshopů s odborníky na právě dané specifika těch inscenací. A pro mě jako by strašná radost, když vidím, že se lidé i po několika letech jako v divadle, kteří mají třeba větší profesní zkušenost než já, mají chuť rozvíjet v nějakým směru dál a cítím, že ten soubor neustále vlastně roste. A další věc, kterou se jako tak nějak společně učíme, a to je věc, která je v kultuře hodně náročná, je věřit tomu procesu, protože člověk má někdy tendenci hodnotit ty věci už v průběhu a ono, když člověk něco začne hodnotit ještě před tím výsledkem, tak dost často neumožní, aby něco vzniklo, takže se snažíme být otevřený všemu, protože pracujeme s mladými režiséry, kteří přinášejí třeba úplně jiný druh tvorby, takže hodně dobré naslouchat tomu, abychom neustrnuli.
1: Souvisí to možná taky s dalším představením, které jste uvedli letos na jaře, to jsou Majáky na konci světa. Je to historicky vůbec první divadlo, které se odehrává přímo v rybníku Bagr uvnitř známého českobudějovického parku Stromovka. Dá se říct, že to je z větší části loutkohra, ale opět představení jak pro děti, tak pro teenagery, pro dospělé, dá se říct. Krom všeho vyjmenovaného i korunuje ještě taky živá hudební performance jednoho z kmenových herců malého divadla Petra Hubíka. Jak vlastně vznikl, Davide, tenhle nápad uvést hru uvnitř rybníka, uvnitř městského parku, známého pro místní obyvatele?
2: No, my jsme před pár lety, když jsme vlastně nastupovali se Štěpánem, tak jsme společně s Petrem Haškem připravovali inscenaci Jeho česká Odysea, kde jsme se plavili na parníku, vlastně přímo z Budějovic přes Hluboko až do Purkarce. A tehdy jsme si říkali, no, my jsme sice na té vodě, ale to zajímavé jsou ty loutky v té vodě. A Štěpán vlastně měl zkušenost diváckou s vietnamským vodním loutkovým divadlem. A tehdy bychom si říkali, že bychom strašně něco takového chtěli vyzkoušet, něco, co by bylo tou metodou inspirované. A vlastně teďka máme tady festival Jižní Svéráz, který se zabývá vlastně site-specific divadlem a imerzivním divadlem. A my jsme chtěli tentokrát vytvořit divadlo, které by bylo site-specific pro toho nejmenšího diváka, takovou rodinou podívanou. A ten Bagr nám přišel jako skvělý místo, kolem kterého zejména my, co máme psy, každý den chodíme a chtěli jsme ho nějakým způsobem rozžít. A ta forma vlastně toho vodního divadla je specifická tím, že ty loutky vodí nejenom herci, ale i přirozený pohyb vody. Takže jsme se rozhodli, že tam chceme dělat inscenaci, která je trošku o vztahu člověka a přírody, stejně jako je to v tom samotném vodění loutek.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezký den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Nejdříve si prozradíme, jaké počasí nás čeká v noci a zítra, to znamená v úterý.
2: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše nad střední Evropou. V noci bude oblačnosti ubývat a zítra tak očekáváme jasno až polojasno a beze srážek. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia. Maximální denní teploty potom budou vyšší než dnes, mezi 25 až 28 stupni, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý západních směrů, který během zítřejšího odpoledne pouze přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu a k večeru se potom bude měnit na severní. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: Co nás čeká ve středu, to už přijdou ty tropické teploty?
2: Ve středu už budeme mít tropy. Od jeho západu k nám bude stále proudit teplý vzduch a maxima vystoupají na 29 až 33 stupňů Celsia. Minimální teploty potom budou kolem 13 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno a odpoledne přechodně až polojasno. Vítr bude slabý, zejména jihovýchodní až východní, do 4 metrů za sekundu.
1: Jaký bude čtvrtek a pátek? V tyto dny bude počasí velmi podobné.
2: Ve čtvrtek a v pátek bude stále polojasno až jasno, odpoledne se pouze výjimečně může vyskytnout slabá přehánka a v pátek večer pak přechodně oblačnosti přibyde. A teploty nám stále porostou. Ve čtvrtek se minima budou pohybovat kolem 17 a maxima kolem 34 stupňů Celsia. V pátek nás pak čeká nejteplejší den týdne a ty teploty mohou přes den vystoupat až ke 39 stupňům Celsia. Minima potom budou kolem 19 stupňů, takže nás čeká i poměrně teplá noc. A vítr bude jak ve čtvrtek, tak v pátek pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tolik dnešní den v kraji. Jaká témata nabídneme zítra? Přes 4000 hlášených případů sražené zvěře zaznamenali jihočeští policisti v průběhu posledního roku. Ke snížení jejich počtů mají teď pomoct nové pachové ohradníky. O co jde? Prozradíme zítra. A budeme mít pro vás také pozvánku na jedinečnou inscenaci divadla Continuo, kterou začíná hrát právě od zítřka v prostorách bývalé ubytovny Blanice v Týně nad Vltavou.
1: Český rozhlas České

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Verichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
0: 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Hasiči ukončili zásah u požárem zničené výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Dnes odpoledne ji předali majiteli. Vodohospodáři modernizují čistírnu odpadních vod v Sedlci na Českobudějovicku. Hokejisté Motoru České Budějovice zahájili druhou část přípravy na nový ročník Extraligy. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 28 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Hasiči dnes odpoledne předali vyhořelé a zřícené torzo budovy 34 ve Zlíně majiteli společnosti Krým. Informovala o tom mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková. Z místa už odjela i poslední hasičská jednotka. Svou činnost ukončila i dronová služba. Požár vypukl 9. července. Část budovy se ještě ten den zřítila. Společnost Krým musí do 15. prosince zajistit demolici budovy. Nejpoškozenější části budovy musí odstranit do 6 týdnů. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a se záměrem už souhlasila i umělcova rodina. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z Hnutí ANO půjde o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Vlasta Chramostová před 7 lety. Knížák zemřel včera ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Věnoval se také architektuře, módě, fotografii a poezii. Modernizace čistírny umožní účinnější čištění odpadních vod v Sedlci na Českobudějovicku. Vodohospodáři vymění systém pro vzdušňování. Ten původní slouží od roku 2004, přestože jeho běžná životnost je 7 až 10 let. Obnova bude stát zhruba 350 tisíc korun bez DPH. Modernizaci popisuje mluvčí vodohospodářské společnosti ČEVA Lenka Cimlová.
4: Pro vzdušňování je důležitou součástí biologického čištění. Dodává kyslík mikroorganismům, které z odpadní vody odstraňují organické znečištění. Nový systém čistírně tak zajistí účinné čištění a spolehlivý provoz i v dalších letech.
3: Jihočeští policisté prověřují několik oznámení o pohybu velké černé kočkovité šelmy. Nejnovější jsou z víkendu z okolí Roudné a Dlouhé Lhoty na Táborsku. U Dlouhé Lhoty se navíc včera večer podařilo zvíře natočit. Policie spolupracuje s veterináři a myslivci a informovala starosty okolních obcí. Pokračuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
5: To zvíře samozřejmě je na pohybu, takže je možné, že se bude vyskytovat na jiných místech, a to ne na Táborsku. A v případě, že by člověk spatřil tu šelmu, je důležité, aby se obrátili i hned na linku 158 a určitě se ke zvířeti nepřibližovali.
0: Sport.
3: Bez dvou hráčů základního kádru, Pavla Píchy a Parkera Bella, dnes zahájili druhou část přípravy na nadcházející ročník Extraligy hokejisté Českých Budějovic. Úvodní trénink na ledě už vedl nový hlavní trenér Motoru Robert Petrovický. První přípravný zápas čeká Jihočechy už příští týden ve středu, kdy se utkají s prvoligovým Táborem.
0: Počasí.
3: V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů. Zítra očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.

V letním čtení se v tomto týdnu přeneseme do Písku 30. let minulého století. Právě ve městě na Otavě a v jeho okolí se odehrávají nejrůznější trestné činy. Krádeže, podvody, však to znáte, které řeší chlapci z písecké četnické stanice. Případy sepsal písecký spisovatel a také bývalý kriminalista Ladislav Beran. Ten dnešní se jmenuje Škudlil Majer a Piková dáma. Příjemný poslech.

Účetnická pátračka versus galerka. Napsal Ladislav Beran.

0: Zdeněk Kupka, Jan Dvořák, Martin Hruška, Petr Šporcl a další. Pro Český rozhlas připravil a režii má Luboš Konýř. Škudlil Majer a Piková dáma. Psal se rok 1937. V píseckém hotelu Dvořáček se jednoho dne krátce před půlnocí objevil postarší pár, který ale vrchnímu Urbanovi ani trochu nešmakoval. Vrchní, proštamgasty a osazenstvo hotelu zvaný familiérně pan Jára, byl za ty roky, co v hotelu pingloval, opravdu dokonalý znalec lidí. Nebylo divu, že se mu manželé Vostrovští, pod tímto jménem se pár v hotelové recepci zapsal, ani trochu nelíbili. Už to, že oba přijeli na noc bez kufru a jen tak nalehko, i když venku byla tuhá prosincová zima, mu bylo krajně podezřelé. Proto taky, když manželé převzali klíče od pokoje a odjeli výtahem nahoru do druhého patra, nelenil a hned začal recepčního pana Aloise zpovídat.
1: Tak co pak nám to Alois přijelo na noc za honoraci?
2: Já bych je oba typoval na...
3: Jen abyste se, pane Járo, neuřek. Pozor, on je bankovní ředitel ve výslužbě, pan Hermann Majer, a ona je ruská kněžna. Bolševiky vyhnal, když tam tehdy v 17. vystřelil z Aurory.
1: Cože? Ruská kněžna? To vám napovídali, Alois? Já mám na lidi nos. Jestli tohle je kněžna, tak já jsem čínský bůh srandy. Jí bych typoval tak na kněžku lásky. Tam by mi sedla, to jo. A on... tuctovej, protřelej podvodník a nežádnej bankovní ředitel. To si Alois pamatujou. Platili vůbec?
3: Jistěže. Mají u nás předplacen celý týden. Ale paní kněžna říkala, že se určitě zdrží díl.
1: Margot Alois, jděte s tou ruskou kněžnou někam. Vám vůbec není divný, že přijeli v téhle Sibérii bez kufru? To budou spát nahý?
3: Už asi ano. Vypadá to tak. Jsou to nakonec manželé, pane Járo. Kufry jim přijedou zítra vlakem. Jedou k nám přímo z Vídně.
1: Jo, tak. Až z Vídně. A to už jim nezbylo ani pár šupů na drožkáře Štajera? A tak oba šlapali to bláto a sníh z nádraží až sem pěkně po svých. Alois, Mordijev, vzpamatujte se. Říkám, že to jsou podvodníci.
3: Kněžna Vostrovská je dáma velkého světa, pronásledovaná osudem.
1: No, když myslíte, Alois, kolik už jste těch ruských kněžen v životě viděl? Žádnou, co? Já taky ne. Ale pochybuju, že by ruská kněžna řekla svýmu starýmu, když čeká na výtah, který dlouho nejede, že je to s tím krámem v Řiti. A můžu vás ujistit, Alois, že to řekla zatraceně krásně česky.
0: Už na druhý den se po městě Písku roznesla zpráva, že se v hotelu Dvořáček ubytovala kněžna.

0: kněžna z Moskvy, kterou chtěli bolševici nejdřív zastřelit, ale nakonec se spokojili s tím, že ji vyženou na Sibiř. Kdo jiný by takovou zprávu přinesl na četnickou pátračku než poštmistr Cibulka?
1: Jo, dějou se to v Písku věci, pane štábní. U dvořáčka se včera ubytovala ruská honorace, kněžna. Naděžda Vostrovská se jmenuje. Nejenom, že jí bolševik v Moskvě sebral všechen majetek, ale cestou z Vídně do Písku prej přišla i o kufry. Jojo, hold, neštěstí nechodí po horách. Ještě, že má toho bohatýho bratra v Americe a ten prej jí pošle do Písku sofort $100,000. Jo, to už jsou, panečku, velký prachy. Recepční od dvořáčku, ten pan Alois, mi mezi čtyřma očima hodil na ucho, že viděl přípis našeho vyslanectví v Cařihradu, kde je manželům Vostrovským úředně oznamováno, že na jejich los byla tažena výhra 1,000,000 franků. Takový terno. Jo. Má to tak někdo kliku, co, pane štábní? Ty frantíky z toho Cařihradu, to půjde taky přes poštu. Prej to pošlou do Písku přímo k nám? Jo, to jsem ještě nikdy nevyplácel takovou sumu. Ale něco mi, pane štábní, na těch lidech přece jen neštimuje. Víte, co je mi divný? Pan Alois mi říkal, že ta ruská kněžna přijela do Písku přímo z Vídně. Ale to by přece musela přijet rychlíkem od Budějic, ne? Přitom jsem před chvílí ve formance u Zelených hovořil s vlastníkem Coufalem, co dělá u posunu. A ten mi zase řekl, že se na ty dva, co přijeli před půlnocí do Písku, moc dobře pamatuje. Přijeli sice rychlíkem, ale ne od Budějic, přijeli od Plzně. A pozor, přijeli s kuframa. Ty prej mají doteď v drážní úschovně. Jsou to 3 velký loďáky. Jo, a taky prej ta ruská kněžna kleje prostě jako dlaždič a česky. I když to už se tu mohla za tu dobu naučit, ne?
2: Tak říkáte, Cibulko, ruská kněžina, co kleje jako dlaždič, máme ji od včerejška v Písku, kufry má i nemá a vyhrála v turecký lotince 1,000,000 franků. Tak to bude určitě našeho šéfa zajímat.

0: Ta zaručená zpráva o vyhraných Francích, písemně potvrzená vyslanectvím z Cařihradu, pochopitelně otevírala manželům Vostrovským dveře nejedné lepší písecké domácnosti. Každý z hostitelů si jejich návštěvu, pozvání na oběd či opulentní večeři, považoval. Taková nobl honorace z prima pověstí otevřela ale i dveře nejedné firmy, dokonce i bankovního domu. Když se ve společenské rubrice píseckých listů objevilo, že manželé vostrovští zakoupili u známé textilní firmy Bernard Zichr zboží za nejmíň 10 000 korun a v Plzni složili nemalou zálohu na vilu na Lochotíně, podlehl i hoteliér Dvořáček a nechal manžele bydlet v hotelu takzvaně na sekiru. Pochopitelně s tím, že účet bude vyrovnán, až se po novém roce v Písku objeví peníze z Turecka. Jediný, kdo měl o nich od počátku velké pochybnosti, byl vrchní pan Jára a dostával je už i štábní kapitán Votruba z četnické pátračky.
1: Tak si představte, Hřebejk, má žena se na nějaký dobročinný akci přichomejtla k té ruský kněžně. A co myslíte, že udělala?
2: Pozvala je k vám domů.
1: Jo, přesně tak. V neděli na oběd. Znáte mě, Hřebejk, já jsem sice rusofil, ale jen pokud jde o Čechova, Puškina, Gogola nebo toho Dostojevskýho. K těm Rusům mám jako český čtenář důvěru. Ale víte, Hernajs, v životě jsem živou ruskou kněžnu neviděl a obávám se, aby z té ruský návštěvy u nás nebyla nakonec nějaká společenská blamáž. Chápete, Hřebejk, v mým postavení.
2: No tak snad nebude hned tak zlé, pane nadporučíku.
1: No nevím. Včera jsem hovořil s panem hoteliérem Dvořáčkem a musím vám říct, že začínám sdílet jeho obavy. Nevím, co jste slyšel vy, ale ta ruská kněžna, který všichni buchlí proč říkají piková dáma, tak ta už tam u něho bydlí delší dobu na sekirku.
2: Z Turecka asi žádní Frantíci nepřijechali, co? A možná, že ani z té Ameriky nakonec žádný dolárky nepřijdou.
1: Hrgot, Hřebejk, tohle mi nedělejte. Neskákejte mi do řeči. Víte moc dobře, že se to nemá. Já pak vždycky zapomenu, co jsem chtěl říct. Jo, už to mám. Zkrátka a dobře. Hoteliérovi Dvořáčkovi dluží ta dáma, která prej personálu nadává hůř jak hrobník karvan od svatý trojice, už skoro 20 000.
2: No to už jsou, Hergot, pořádný peníze.
1: Proto si myslím, Hřebejk, že by nebylo od věci se kolem těch dvou nájemníků kapku porozhlídnout. Mimochodem, taky se mi doneslo, to zase z jiný strany, že si ti dva popísků různě v rodinách dokonce už napůjčovali slušný peníze.
2: No jo, to už se mi taky doneslo. To víte, to dělá ten milion frantíků. To se to pak půjčuje u našich chamtivých věřitelů.
1: No, zkrátka a dobře, Hřebejk. Zatím jsou to všechno jen indicie. Vy se teď seberete a půjdete se podívat do hotelu a tam to kolem paní kněžny a kolem pana bankovního ředitele pořádně omrknete. Ovšem, Hřebejk, šikovně, aby z toho nebyla nějaká štrapáce. Obraťte se přímo na vrchního pana Járu. Od něho se určitě dozvíte první poslední, protože to je člověk, který pozná podvodníka, už když vyleze Štajerovi před hotelem z drožky.
3: Jdete jako na zavolanou, pane štábní. Jestli jste tu ale kvůli té ruský kněžně, tak jdete s křížkem po funuse. Kněžna je fuč. Časně ráno ji odveze drožkář Štajer do Plzně. I s tím jejím škotem. Co neví, co je to Tringelt. Údajně jeli do Plzně podepsat smlouvu na vilu Evženy. Zlatý oči, pane štábní. Tomu tady věří už jen náš bláznivej Alois.
2: No, pane Járo, tak to se nám to panečku začíná kalit. To já musím sehnat Štajera.
3: Štajer se vrátil před chvilkou, samozřejmě, že mu taky nezaplatili. Jako nám tady. No a pojďte se mnou na recepci, tam vám to potvrdí.
4: No, je to tak. K dnešnímu ránu to dělá bez pár korun 20 tisíc, pane štábní.
3: No, vidíte to. Co jsem říkal? Takový peníze. To už neuvidíme, kde pak?
4: Vy o ty peníze nemusíte mít obavy, pane Járo. Kněžna slíbila, když odjížděla, že peníze našemu hotelu do koruny vrátí. Pošle nám je přes živnobanku. Má totiž bohatý příbuzný v Estonsku, víme?
3: Jo, tak. Teď zas pro změnu v Estonsku. Ty má svatá prostoto. A taky je má na severní Točně, ne? To vám neprozradila? Vy máte štěstí, že pan hotelier je boží člověk a že tomu blábolu s těma bohatýma příbuznejma taky ještě věří. Taky co mu zbývá, že jo? Pane štábní, pojďte, uděláme vám kafe a já si musím dát něco na uklidnění.

0: Ten náš Alois je hodnej člověk, ale někdy bych ho zabil. Půjdu já si za něj sednout na bory, když pan hotelier je nad věcí? No nic, rychle to tam šoupněte, pane štábní, a hned se toho zbavíme.
1: No, když jinak nedáte, tak na zdraví.
0: Pane štábní, něco vám teď povím. Neptejte se mě, jak jsem to včera zjistil, protože to nebylo zrovna moc košer. Už jsem to zkrátka nevydržel a musel jsem jednat v zájmu dobrýho jména hotelu Dvořáček. Chtěl jsem vám to dneska zavolat, ale když jsem přišel ráno do hotelu, tak už ti dva byli v tahu. Tak si pište. Ona se jmenuje Ksenie Art Ackermanová. To je zřejmě její nějaký umělecký jméno. A pozor, je rozvedená. Právě doklady na ten rozvod má u sebe. Teda, měla je v takový zelený kabelce. On se vůbec nemenuje Herman Mayer, ale Jan Poddaný. A vůbec teda nebude bankovním ředitelem VV.
1: Poddaný? Poddaný. Hergot, to jméno mi něco říká.
0: To není všechno, pane štábní. Teprve teď přijde to pravý fópa. Než jste přišel, tak tu před váma byl zástupce firmy Honomichl. Tam bankovní ředitel koupil během týdne 3 nový auta. 3 Škodovky 633, typ sedan, 1 Bartruza 47 tisíc. Údajně pro nově založenou taxikářskou firmu v Praze. Složil za všechna auta zálohu 20 tisíc. Kde je vzal, nevím. Ale co vím, tak další peníze už Honomichlovi nepřišly. Auta už taky nikdo neviděl. A kdo ví, kde teď jezdí. A nemyslete si, že to je všechno. Včera ještě před večeří tady s kněžnou hovořil právník firmy Tajč. V té zlatinské firmě si ta Ackermanová vzala briliantový prsten za 11 tisíc a zaplatila zálohu pouhý 3 tisíce. Jaký tady zrovna u nás ten právník objevil, nevím. Ale určitě vím, že ten zbytek peněz si sebou neodnes. Tak to vidíte. Ale přitom se najdou lidi, jako je náš Alois, který těm podvodníkům pořád věří. Zabil bych ho, pane štábní, to se doznávám předem.
2: To, že strážmistr Hřebejk štábního kapitána Votrubu nijak nepotěšil, se dalo čekat. A to ještě nevěděl, že těch zklamaných, jen co opustí Votrubovu kancelář, bude mnohem víc.
3: A Hrome, Hřebejk, vy mi dáváte. O ten nedělní oběd už ani moc nejde. Horší je jiná věc. Jak bych vám to... Obávám se, že drzost v kombinaci s mírně řečeno naivitou vynáší v naší společnosti poslední dobou víc jak poplužní dvůr. Ráno se mi žena svěřila, že půjčila, vlastně dala na dobročinný akci za kněžnu do kasy. Ta s tím údajně vůbec nepočítala a nevzala si sebou peníze.
1: Kolik, pro boha?
3: No, ani se neptejte, Hřebejk. 1000 korun. Už jsem nad nima zamáč k slzu. Mně je jasný, že se s tou tisícovkou musíme rozloučit. Má toho paní kněžna na svědomí asi o hodně víc.
1: Hodně je podle mě, pane nadporučíku, slabý slovo. Před chvílí jsem kouk do zemského pátracího věstníku. Jde totiž o hledanou Ackermanovou a jistýho Poddanýho, co cestujou a páchají po republice podvody na padělaný doklady. Hledá je, teď se podržte, 18 četnických stanic.
3: A do prkínka. Takže s náma jich bude 19. Mordy je taková škoda. Mohli jsme být slavní. Když si pomyslím, že se nám tady 3 týdny producírovali před nosem.
1: No jo, no, musíme teď hold držet palce jiným, snad ty někde chytí. Ale víte, jak se to říká? S jídlem roste chuť.
3: Možná už je dneska pozdě, ale mělo by se udělat opatření u financů na hranicích. Když je hledá, jak říkáte, 18 četnických stanic, tak to už jim bude republika sakra malá. Divil bych se, kdyby už nebyli oba venku. Hřebejk, je třeba se co nejdřív domluvit s Interpolem.
1: No, to bude sakramentská prácička.
3: A propos, jdete dneska na ten slavnostní koncert do divadla? Smetana a Dvořák, to jsou pánové do týhle dvakrát nejistý doby jako dělaný. A vy, Hřebejk, známej vlastenec, umělecky založený.
1: No, nevím, pane nadporučíku. Sám víte, kolik je kolem toho Interpolu papírování. Počítám, že u toho skysnu tak do půlnoci.
3: No, vidíte, Hřebejk. A jsme možná u toho, proč ty dva darebáci můžou takhle dlouho chodit po svobodě. Nikomu z našich kolegů se do toho příšerného papírování zřejmě nikde moc nechtělo. No, co na plat. Když už jsme to u nás v Písku takhle podělali, tak to hold musíme dotáhnout do konce.
1: Co se koncertu týká, nic neslibuju, ale tak mě napadlo, vy budete potom po vznášejícím zážitku určitě vyprahlej. Co kdybychom se potkali na jedno, dvě pivka? Co říkáte? Já budu upsanej, vy uposlouchanej, budeme mít po službě?
3: No, Hřebejk, nabídka, je to zajímavá. Ale moc nejásejte. Doma samozřejmě ovšem rozhoduju já, ale uvidíme, co na to moje paní.

0: Od tohoto rozhovoru uplynuly skoro 2 měsíce. Nadporučík Votruba samozřejmě za strážmistrem Hřebejkem z koncertu nezašel. Ne, že by se o to vůbec nepokusil, on byl, to se rozumí, doma hlavou domácnosti, ale paní Votrubová byla tím pověstným krkem a obvykle záleželo jen a jen na ní, kterým směrem se bude hlava rodiny ubírat. Tento fakt byl zřejmý i ve chvíli, kdy se šéfovi četnické pátračky ozval strážmistr Hřebejk s čerstvou zprávou přímo z Interpolu. Volal mu domů, a to právě ve chvíli, kdy se Votruba se svou milou paní chystali do biografu. Nový český velkofilm začínal už za pár minut.
1: Šéfe, zdravím. Přeju hezký večer s milostivou. Proč volám? Mám pro vás, šéfe, opravdovou lahůdku. Před chvílí volali z Interpolu, že máme ve Švýcarsku zatčenou Ackermannovou a podanýho. To je gol, co? Máte radost, šéfe?
2: Hřebejk, proč vy si vždycky k volání vyberete tu nejnemožnější dobu? To pak já radost vůbec nemám. Jdu se právě bavit. Jdu, totiž jdeme na film Manželství na úvěr. A nerad bych měl takový manželství doma. A vůbec se mě, Hřebejk, neptejte proč. Interpol je sice vážená instituce, beze všeho je mým jménem pozdravujte, ale já to teď hned pokládám, protože se z naší chodby ozývá už 3. důrazný varovan.

0: Škudlil Majer a Piková dáma. Tak se jmenoval krimi příběh, který se psal písecký spisovatel a také kriminalista ve výslužbě Ladislav Beran. Dramatizace příběhu se v našem rozhlasovém studiu v roce 2010 ujal režisér Lubomír Konýř. Účinkovali Martin Hruška, Roman Nevěčný, Jan Dvořák, Zdeněk Kupka, Petr Šporcl a Pavel Oubram. Zítra nás čeká choulostivá záležitost. Co si pod tím lákavě znějícím názvem představit? Poslouchejte krátce po 18. hodině.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Jsem moc rád, přátelé, že vás mohu přivítat v hájemství vlídných tónů na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a zvlášť dnes vám mohu slíbit vpravdě rozmanitý hudební obsah následující půlhodinky. Původem jamajský zpěvák i autor usazený v Anglii Carl Douglas se jednorázově, ale mohutně proslavil v roce 1974 písničkou, která měla využít tehdy v 70. letech filmové i televizní obliby čínských bojových umění, proto se jmenuje Kung Fu Fighting. Původně to však na celosvětový diskotékový hit nevypadalo. Naopak Carl Douglas dodal tuto písničku jaksi narychlo na žádost producenta na B stranu singlu. Ovšem nakonec si získala přízeň mnoha lidí a celkem se s ní prodalo neuvěřitelných 11 milionů výlisků, což z ní dělá jeden z nejvíce komerčně úspěšných singlů všech dob. My vám nabídneme superhit Kung Fu Fighting v dobové instrumentální verzi, v níž však ohlas zpěváka Carla Douglase ochuzeni úplně nebudete. A v tematickém sepětí přidáme ještě ústřední melodie autora Jima Helmse z masivně sledovaného seriálu Kung Fu z první poloviny 70. let s Davidem Carradinem v roli šaolinského mnicha, který se naučí umění Kung Fu. A Jiří Kasal vám přeje klidný a nerušený poslech.

Midnight Train, půlnoční vlak, to byla skladba v tomto případě kytaristy Jima Helmse, který zhruba 10 let předtím, než se dočasně proslavil hudbou k seriálu Kung Fu, natáčel velmi dobrá instrumentální kytarová alba. A tento rodák z Norfolku ve Virginii spolupracoval třeba s Rickym Nelsonem nebo s Randym Sparksem. Po většinu času se však živil jako autor hudby pro nízkorozpočtové filmy a reklamy. A Jim Helms zemřel v roce 1991 v zapomnění a nedočkal se ani nekrologu v novinách. Werner Becker je německý hudebník, aranžér a hudební producent. V 70. letech působil Werner Becker jako pianista v docela známé západoněmecké rockové kapele Randy Pye, ovšem zároveň žil ještě druhým a dosti vzdáleným hudebním životem a pod pseudonymem Anthony Ventura natáčel se studiovým orchestrem Alba s muzikou k příjemnému poslechu a zvlášť v 80. letech byla jeho série nazvaná Žetem velmi úspěšná. Anthony Ventura má na kontě celkem 10 milionů prodaných alb a dvě ukázky z nich pro vás máme. Nejprve to bude instrumentální verze slavného erotického duetu Jane Birkin a Serge Gainsbourga, která dala název právě té zmiňované sérii alb. Je tam miluju tě.

Slavnou muzikálovou píseň Jerome Kerna All Man River, kterou proslavil zpěvák Paul Robeson, a Sounds of Silence, zvuky ticha dvojice Simon Garfunkel, namíchal do jednoho celku Werner Becker alias Anthony Ventura. Na závěr dnešních vlídných tónů pro vás máme ještě jednu zajímavost, a to skladbu výrazného trombonisty, solisty orchestru Gustava Broma a autora Mojmíra Bártka. Ta se jmenuje Epizoda a natočilo ji The Czech Philharmonic Low Brass, tedy Združení hlubokých žestů České filharmonie, které je sestaveno z prvotřídních hráčů její pozounové a tubové sekce. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře radostný čas.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Podle kabinetu už úpravy připravuje ministerstvo financí. Zemědělci na jihu Čech sklidili více než 37% obilovin. Hrad Landštejn na Jindřichohradecku opravují restaurátoři. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 28 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. Zemědělci na jihu Čech sklidili více než 37% obilovin. Na některých místech už začala intenzivní sklizeň řepky, což je dříve než v minulých sezónách. Průměrný výnos obilovin z hektaru je zhruba 5 tun, loni přitom činil téměř o tunu víc. Vyplývá to z aktuálních informací ministerstva zemědělství. Hrad Landštejn na Jindřichohradecku opravují restaurátoři. Dosavadní cementová omítka nebyla pro historické zdivo vhodná a navíc odpadávala. Kastelánka hradu Eliška Nýdrová doplňuje.
2: Cementovou maltu, kterou byl hrad Landštejn opraven v 70. a 80. letech 20. století, vyměňujeme za stavbě příznivější maltu vápenou. Ta stavba dýchá, vlhkost může dovnitř i ven.
0: Opravy návštěvnický provoz nezastavily, práce potrvají do léta 2028 a vyjdou asi na 30 milionů korun. Desetimetrová dřevěná kuličková dráha je nově otevřená v Kaplici na Českokrumlovsku. Stavba za 300 tisíc korun byla vítězným návrhem participativního rozpočtu. Místostarosta za hnutí Jihočeši 2012 Pavel Janoták projektu uvedl.
3: Navštěvují město Kaplice i lidé vlastně z jiných částí republiky a ta kuličko dráha bude zase další možnost, jak tady strávit ten čas a myslím si, že to posílí i ten turismus v Kaplici, o což samozřejmě taky stojíme.
0: Kuličko dráhu najdete v kaplickém parku Kaštanka. Přiléhají k ní další nové herní prvky, které město nechalo postavit ze zbylých prostředků vyčleněných na projekty participativního rozpočtu.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni, v úterý očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 23. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a k večeru se bude měnit na severní. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Střet auta s chodcem se vyšetřuje v Českých Budějovicích na křížení Haškovy a Holečkovy ulice. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často váháme, jestli slovo, které chceme říct, je ještě v obecné češtině a tím pádem nespisovné, anebo už přišlo do hovorové češtiny, která v mluveném jazyce už je jako spisovná, ta hovorová čeština.
2: Tak pro upřesnění, hovorová čeština se považuje za vrstvu spisovné češtiny a dnes už se ani příliš neodlišuje.
1: Jestli v mluvené nebo v psané. Dokonce, takže je to benevolentnější. Přemýšlíme o tom často, jestli je to prostě spisovné. Třeba takové slovo fotka. To jsem řešil nedávno poměrně často, jestli

0: jestli už to přišlo do té spisovné nebo ne.
1: No, můžu vás ujistit, že už dávno, protože i ve slovnících, které zachycují maximální možnou část slovní zásoby češtiny a které byly vytištěny, a už je tady máme několik desítek let, tak už tam se slovo fotka vyskytuje jako samostatné heslo a je u toho poznámka, že je to hovorová varianta slova fotografie. Pokud takto váháme, můžeme se podívat, máme-li tu možnost, na internetovou jazykovou příručku, kde už dnes žádná poznámka o stylové vrstvě není. Řekněme, že máme škálu. Obecná čeština, tedy nespisovnost,
0: hovorová,
1: potom spisovná neboli neutrální, řekněme u toho
0: nebo
1: slova.
0: Nebo už je to neutrální, tak. Nebo,
1: a pak máme ještě tu vyšší knižní, řekněme, dobře, pro zjednodušení. Takže když si vybereme nějaké slovo jako třeba pololetky nebo základka, tak ho tam nenajdeme, neboli to znamená, že do spisovné části slovní zásoby nepatří. Mm-hmm. Záchranku ano.
0: No, na to jsem se chtěl zeptat, takže záchranka, to už je hovorová.
1: To už patří do hovorové
0: varianta.
1: Vrstvy, ano.
0: Mm-hmm. Co záchytka?
1: Ačkoliv bychom si mohli říct, že je to též mimo tu spisovnou vrstvu, tak jak internetová příručka, tak tištěné slovníky uvádějí, že je to hovorová varianta k významu záchytná stanice.
0: A hovorové je spisovné, připomínám, milí posluchači, co minerálka, to taky často používáme. Minerální voda.
1: To je už bráno jako zcela neutrální výraz, mm-hmm, a myslím, že ani moc uživatelů jazyka, zvlášť z mladší generace, by nepřemýšlelo o tom, že je to jednoslovná stylová varianta k původnímu dvouslovnému minerální voda.
0: No a pokud si chcete najít další názvy, můžete internetová jazyková příručka, je to nejrychlejší, anebo si koupit pěkně tištěný slovník jazyka českého, vidíte.
1: No, některé jsou více svazkové, takže...
0: To je i posilovna zároveň, víte, to potřebujeme. Mějte se pěkně, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

0: Pesničku Krásne dni spievala Zdenka Predná. Krásne dni, pokiaľ máte radi horúce leto, máme, zdá sa, práve pred sebou. Tak si to užite. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Po požáru přístavby bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce prvního kola nejvyšší domácí soutěže vyhráli. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil. Dobrý večer. Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich museli převést do nemocnic. Součástí budovy je také pobočka České pošty. Tu ale požár nijak nepoškodil.
3: Sery byly doma. A šla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat. Zvolali 112 a platba mu se nikomu z baráku nestalo.
4: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
5: Zasažený je jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
4: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic, Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Vodáky na východočeské Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí nedaleko Týniště nad Orlicí. Silničáři tam totiž budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
6: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchozí, lidé ale musí být velmi opatrní. Práce potrvají přibližně jeden měsíc.
7: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže radují ze zisku 3 bodů. V dohrávce prvního kola totiž zvítězili v Brně nad domácím Artisem 4-2. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, místy může být až oblačno a hlavně na severu a severovýchodě republiky ještě možnost přeháněk. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela nízké mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude většinou opět vyjasňovat a maxima zítra už vysoká, budou letní mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco málo chladněji. Tam čekáme maxima většinou kolem 23 stupňů. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude opět slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion a na kilometru 33,5 se stále projíždí pouze levým pruhem. Kolona ze 30. kilometru je zhruba na 15 minut, až přijede těžká technika, dálnici kvůli odklízení uzavřou. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíš naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou.

0: katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
0: Je to přesně tak. Já jsem tuhle tu historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá, v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
0: Tak já jsem si všiml už jako dítě. To pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký. A já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cítit z úst.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: zážitek. Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentality a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorialita, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoct, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím. A vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor. Ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl stejně jako Václav Havel přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada. Některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jak si příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritický myšlení. Kritický myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritický myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů energie. Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici a počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil zhruba na 11% původně navrhované plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál a sídlo územního odboru Východ má vzniknout v místní části Běloves u hranic s Polskem.
6: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Policie vyšetřuje tři cizince, kteří okrádali řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži působili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji a způsobili tam škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího pustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, potvrdila to mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
7: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
1: Sport.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby na hřišti Opavy. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme po ránu polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude opět většinou vyjasňovat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směr Brno-Praha stojí za Měřínem na kilometru 124. Porouchaná dodávka je v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u pořadu plného romantiky, kterou může prožít kdokoliv.
9: Na začátku dnešního příběhu lásky byla jedna vzácná květina. Svedla dohromady křehkou 18-letou dívku a 27-letého světáka.
8: Z letního poblouznění nejdříve u rybníka a pak u moře se zrodil pevný vztah, ve kterém už oba vědí, že láska není jen vášeň, ale i pochopení a touha žít spolu naplno každý další den.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek zajímavých lidských příběhů jsme dnes vybrali ten, který už 58 let spolu prožívají Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Jí je 75 let a on je ještě o 9 let starší. Věkový rozdíl ale nic neznamená. Mají se rádi.
0: Jak vnímají city, které k sobě chovají a co v životě prožili, se vydal zjistit Patrik Rozehnal na Šumavu do Dešenic, kde oba bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Ticho, šátek přišel.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Honza Krabec, musíme se představit.
5: Ano, Patrik Rozehnal.
4: Krapcová, dobrý den. To je pro mě.
5: To je pro vás.
4: Děkuju, ta je krásná. Děkuju moc. Kytičky mám ráda.
5: Abyste zazpomínala třeba na tu vaši svatební.
4: No tak to já jsem měla bílý karafiáty a takový dlouhý asparagus. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem si nechala udělat stejnou. Takže já jsem měla retro svatební po 50 letech. A víte, co byl největší problém?
5: Sehnat asparagus.
4: Tak, dát dohromady ten dlouhý klasický asparagus. A můžu vám říct, že ta kytka vydržela 3 neděle.
5: Nádhera. Tak vy na nás čekáte už venku, také na zápraží. Jste připraveni vyprávět?
3: Děkujeme. Jsme připraveni na všechno.
0: Potkávali se dávno předtím, než mezi nimi vzplanula láska. Znali se od vidění z města Stříbra, kam se Jan dostal na umístěnku po absolvování vysoké školy. Nastoupil tam jako veterinář.
1: Naproti přes ulici stála spořitelna, kde Jiřinka bydlela jako dcera ředitele tamní pobočky.
0: Pak ji na čas zmizel z dohledu, ale těsně po Vánocích roku 1966 se vrátil z ročního pobytu na Kubě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No tak já jsem se šla podívat jako na exota. Samozřejmě, teď jsem na něj koukala, on koukal na mě, nic moc. No, tak to skončilo na tom, že jsme se potkali, řekli jsme si ahoj a tím to skončilo. No, jako tak nezaujatý, no, tak on je starý a navíc teda, no, tak on je namyšlený.
5: Jste si říkala?
4: To jsem si říkala, no. No, protože ho bylo plno, oni všichni tak jako hltali ho, všichni ty zážitky, který měl. No, já jsem tam stála jako takovej... IT. No prostě vypadalo to, že takhle, ani jeden jsme si nemysleli, že to skončí, jak to skončilo.
3: No a byl květen a já už jsem v té době měl, jako první z těch mladších kluků, jsem měl svoje vlastní auto. Na to jsem si našetřil, teda pomohla tomu samozřejmě Kuba. Byla to bledě-modrá Octavia kombi tehdy. Takže jsem přijel s tím, že pojedeme. Byl krásný květen, krásně teplo. Pojedeme k rybníku, celá parta. A já jsem si zapomněl v Tachově plavky. Shodou okolností jsem potkal Jiřinku, jak tahne nákupní tašky domů. Říkám, hele, ahoj, to je dobře, tě potkávám. Půjč mi bráchový plavky a my tě za to

0: vememe k rybníku. Načež Jiřinka mě řekla, já bráchu nemám. A teď už se nedalo vzít zpátky, my tě vememe za to k rybníku. Tím jsme se vlastně blíž poznali, vezla si sebou učení, protože to bylo těsně před maturitou. No já jsem ji viděl v plavkách, čili jsem zhodnotil exteriér, dostala kladné body, ale navíc, a to je podstatné, ona velmi dobře plavala. Já měl určitou zkušenost, že holka, když je u rybníka a neumí plavat, tak s ní nikdy nic není, protože ona se té vody bojí a veškeré pocitečky jdou stranou. Takže jsem říkal, tohle je holka do života.
1: Abychom se v tom nestratili. Vy jste neměla bratra, tudíž nebyly pánské plavky, takže jako na Ostro nebo na Adama, jak to bylo?
2: No v trenýrkách, jako vojáci všichni, Stříbro byla vojenská posádka a tam všichni se poznali na plovárně, kdo je voják, zelený trenýrky. Takže on šel taky v trenýrkách. Tak já jsem se učila a on tam laškoval s těma svýma vrstevnicema, se kterýma laškoval vždycky. Říkám, já jsem tam furt byla takový jako dovažek, já jsem tam byla navíc, mě vzali jako znouzecnost, jak to povídal, když teda ten brácha nemá ty plavky, nebo není ten brácha, aby půjčil ty plavky.
1: Kdy konečně ta jiskra nějaká přeskočila, nebo jak k tomu došlo?
0: Ono to chvilku trvalo, ale skutečně od toho památného dne u rybníka jsme se už začali víc potkávat a hlavně jsme měli občas nějaké společné téma, mohli jsme si povídat. Tím pádem jsme také před sebou odhalili společné zájmy. No a přišli jsme na to, že nás zajímají věci okolo přírody, kytičky a Jiřinka přišla s tím, že ví, kde kvete bělozářka liliovitá. To je jedna z kytek, kterou jsem neznal. Já ti ji ukážu. A tím jsme se dostali na počátek Hracholské přehrady, na kraj lesa k takovému křoví ve své podstatě a tam byla ta bělozářka. A teď přijde to rozuzlení. Bělozářka byla hezká, já jsem ji poznal, pochválil jsem Jiřinku, že mě ji naučila znát a teď jsme tam byli sami na kraji lesa. Svítilo sluníčko a mě nenapadlo nic jiného, než zachovat se pozorně, takže Jiřinka dostala, já to řeknu v hudebním slengu, stakáto pusu. A první její reakce byla, ne, že se otáhla rychle, ale řekla, no kvůli tomu jsme sem snad nejeli. Ale tím byly prolomené ledy. To byla ta první pusa. A pak už to šlo pozvolna, samo, úplně pěkně všechno.
2: A my jsme to léto užili, to bylo prostě nejkrásnější léto, co bylo.
3: Toho léta 1967 slíbil Jan své mamince, že ji v září vezme na dovolenou do Bulharska.
4: Povolení s ním jet dostala od své maminky i mladičká Jiřina. Byl měsíc před jejím nástupem do prvního semestru na vysokou školu v Českých Budějovicích.
1: Co se tak významného stalo v tom Bulharsku, kam jste tedy jeli, že jste se tak jako vrátili, vy jste pak na školu šla už jako zamilovaná a tam asi muselo dojít něčemu, že jste si řekli, jo, tak my spolu budeme chodit a pak se to nějak prostě vyvine. Co se tam odehrálo? Máte tam nějaký takový okamžik, kdy si říkáte, tohle je ta chvíle, kdy se o tom rozhodlo?
0: Tak ona seděla za mnou v autě vedle mé maminky. Ten Pepa, ten kamarád seděl vedle mě a navigoval v uvozovkách. A každou volnou chvilku, to se už pak nikdy neopakuje, taková situace, se nahnula a šimrala mě jedním prstejčkem v zátylku. Bylo to až dojemné. No, takže jsem věděl, že teď už se z toho vycouvat nedá.
1: Cítíte i vy, Jiřinko, že jste kývla udělala dobře, že jste prostě se takhle s Honzou našli?
2: No, já jsem v podstatě nikdy nikoho jiného nepoznala. Říkám, já jsem byla doma držena, ne zkrátka, to chraň Bůh, ale tak prostě byly nějaký mantinely, který jsem musela dodržovat a tohle se všecko vlastně stalo, ty prázdniny, než já jsem nastoupila na vysokou školu. Takže já už jsem na vysokou školu jela a byla jsem zamilovaná. tak já jsem to prostě brala, jako že to je to, co má, tak to má být.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh manželů Jiřiny a Jana Krapcových začal v západních Čechách, naplno se rozvinul na pláži u Černého moře a uzrál po návratu z dovolené.
2: Chtěli si postavit svůj vlastní dům, kde by žili s rodiči. Ale k povolení potřebovali razítko, že jsou manželé.
1: 29letý Jan porušil slib, který dal sám sobě, že se nebude ženit dřív než ve 30.
2: A tak si na léto 1969 naplánovali svatbu. Jan šel žádat rodiče nevěsty o ruku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Popravdě řečeno, to je okamžik, za který se trochu stydím. Protože já si myslím, že umím formulovat občas nějakou větu. Tam vám mě vlezl do pusy infinitiv u sloves zakončeným ti. Dovoluji si požádat ti. A už to jelo a já jsem se z toho celý ten proslov v rodině nezbavil. To bylo něco příšerného, jak se budu starat, jak se budu snažit, jak budu pozorný a budu pečovat. No prostě za ten projev v rodině se doslova stydím.
4: To byl projev k rodičům Jiřinky.
3: To, říkám, to bylo něco příšerného.
4: Co na to rodiče řekli, když jste teda to tak nějak jako řeknu do kokta?
3: Ano, to skutečně, já mluvil asi plynule, akorát jsem tam měl to ti na konci pořád. Ale přesto zřejmě jsem zapůsobil vystupováním a tak dále, takže mě dceru dali. Bez ztráty kytičky.
4: No a potom to plánování svatby, tedy jak jste zvolili termín, byla to už jenom vaše dohoda a věc?
5: Termín byl jednoduchý, ano. Protože moje maminka byla Anna, Honzova maminka byla Anna, moje babička byla Anna, druhá babička byla Anna, moje sestra byla Anna, teta byla Anna. Takže co jiného? Na svatou Anu. Musí to být na svatou Anu, protože už tenkrát mu pondělí, úterý, 1., 3., 10. nic neříkalo. To věděl jenom, co musí teda udělat, ale jako kalendář to si nikdy nepamatoval. Ale to, že na svatou Anu, svatá Anna, ta je v kalendáři jenom jedna. A jak on vždycky říká, a to byly anenský zábavy. Takže to si pamatoval, že na svatou Anu se oženil.
3: Ona je plagátovaná vždycky, ta zábava, takže já nemůžu prošvihnout výročí svatby. Vždycky je to aspoň o týden dopředu, už to někde na nějakém kandelábru visí, že bude anenská zábava.
4: Kde jste to měli?
5: Obřad byl ve Stříbře a ve Stříbře, nevím, jestli jste tam někdy byl, je krásná renesanční radnice. A v té době vlastně byl městský úřad vedle v baráku. Tady v té renesanční radnici byl archív, knihovna, ale začínalo se přemýšlet nad tím a začínalo se to teda i jako tradovat republikově, že tady na těch radnicích bejvalých, protože opravdu je moc pěkná, že budou jako ty městské úřady. No a tenkrát, když jako, že se budeme brát, tak já jsem řekla, že na tom starém baráku se brát nechci a že chci se brát, aby jsme se vzali na radnici. Takže víceméně se kvůli nám dodělávala aspoň obřadní síň. Ještě jsme šli, nebylo doděláno, ale obřadní síň byla moc pěkná. Měla v okna, dneska je tam kancelář starosty a měla v okna do náměstí, on to náměstí teda bylo taky hezký a neměli jsme ani fotografa, protože no, zapomněli jsme si ho objednat. Takže my máme ze svatebního z obřadu asi 4 fotky, který dělal takový nějaký kamarád, vyfotil a pak to ještě zvoral. Takže prostě fotky ze svatby my máme asi 4. Ale Přesto to nebránilo ničemu, aby to vydrželo těch 55 let.
4: Pamatujete si, v kolik to bylo hodin třeba, Honzo?
3: Bylo to dopoledne, ale hodiny nevím, ale vím jednu věc jistě, že jsme tam šli pěšky. No. Protože ta radnice byla nějakých 50 metrů od bytu, kde bydleli rodiče Jiřínky od té spořitelny. No takže jsme to tam docupitali. Vím akorát, že měla moc hezké šaty, to se pamatuju, které jsem samozřejmě musel vidět až přímo při obřadu, nebo prostě až v okamžik svatby vlastní. To proto, a toho já si taky vážím hodně, Jiřínky maminka uměla ušít cokoliv. Takže ušila jí krásné okorálkované svatební šaty, které jí slušely, a navíc se to dělalo tak, že se to ještě v různých kombinacích pak dalo použít při různých plesech a kam jsme s odstupem času potom běžně chodili několikrát do roka.
4: Víte co, já si myslím, že na vás je krásně vidět a cítit z toho, jak to Jiřinku máte rád, taky obdivujete, protože málo který ženich si myslím pamatuje a vnímá to, jak hezké šaty měla nevěsta a ještě takhle dopředu dokáže ocenit a má ten hezký vztah i k jejím rodičům. A že by o tom mluvil. Takže i z toho si myslím, že je patrno, jak spolu máte hezký vztah, když na tohle dokážete takhle hezky vzpomínat.
3: No, ono by to bylo smutné, kdyby to člověk nějak tak vzal jen tak jako samozřejmost. Já skutečně prožil jsem lecos v životě, i vážnější chvíle, a musím říct, že dovedu ocenit to, co je pro člověka přínosem. Co člověku něco dává navíc, vytváří to nějakou nadhodnotu v tom životě. A to myslím, že my jsme společně skutečně zvládli toho hodně. A mohu vám říct, jsou takové ty okamžiky, kdy někdo říká, pochybuji o tom druhém nebo něco takového. Já mám dojem, že tohle to mezi námi nikdy nevzniklo. A teď řeknu něco, co bude možná znít hloupě. Ale odstup času, už jsme měli děti, jo, všechno bylo v pořádku. Já jsem jezdil na všelijaké semináře, školení, atestační a já nevím, co všechno bylo. Jiřínka obdobně potom, jako jednatelka firmy, taky musela leckam jet. A člověk ví, jak někdy ta školení probíhají, ty večery, mezi, když je to několika dení, mezi jednotlivými akcemi. Já vám můžu říct, že nikdy mě nenapadlo, skutečně, mě nikdy nenapadlo, že by se tam dělo něco nepřístojného.
4: Když se vzdálíte na čas od sebe, stýská se vám?
5: No to mi vyprávějte, protože takhle, jak jsme spolu teďka už 24 hodin denně, ale když jsme odloučení a když jsme pryč takhle nadlouho, jakože já jsem byla, když mě dělali ty klouby, tak jsem potom vždycky byla na slapech. 3 neděle, měsíc a vemte, že 4 klouby, tak to bylo 4x. A to nám bylo ouvy. No a to potom si telefonujeme a teďka díky teda, dneska už to nebejvalo, měli jsme jeden telefon na chodbě, ale teďka díky těm mobilním telefonům, tak teď už to je, ale jako zkonstatujeme oba dva, že je nám smutno. Že si nedovedeme představit, že bychom zůstali jenom jeden někde.
3: Ale jinak trávíme veškerý čas a činnosti hlavně společně, to je důležité, a myslím si, že by to tak mělo být.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku prožívají dnes Jiřina a Jan Krapcovi. Jak říká jedno přísloví, ten, kdo miluje, se neptá, co udělat. Udělá všechno.
2: Svůj vysněný dům stavěli po víkendech během celého studia na vysoké škole. Na své děti ještě čekali.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem měla podmínku, že dostuduju. Takže já jsem dělala státnice a po státnicích mi bylo tak strašně špatně. Neskutečně, já jsem říkala, no to snad jenom mám strach, to je to. Jo, ne, já už byla těhotná. Takže já jsem to přesně zvládla, takže náš Honza, já jsem v 72. roce v červnu promovala a v 73. v lednu se narodil náš Honza. Takže to bylo přesně, jsem dodržela podmínky mých rodičů, že musím doštudovat.
4: Vy jste si teda skoro nedal pozor, řekl bych, jako jo.
5: Ne, to už bylo, to nešlo pozor.
4: Už jste si to spočítal.
5: To už stačila prostá algebra, ano, ale v každém případě my vlastně jsme k tomu dospěli zcela logicky. Jo, i proto dítě byly vytvořené podmínky. No a za 2 roky přišlo další. Akorát, když se narodil Honzík náš, tak já jsem v té době byl někde na Slovensku zrovna, přijel jsem domů, nic zlého netuše, a otec Jiřinky, bydleli jsme v tom jednom baráku, Honzo, seš tatínek, jásal tam jak orangután radostí, a já jsem si myslel, že si dělá legraci. Ne, bylo to, protože mezi tím Jiřinku teda odvezli, porodila úspěšně, a zrovna v té době byl ještě zákaz chodit do porodnice, takže já jsem si musel počkat až na odvoz, jinak tam jsem se nedostal do porodnice. Ale vynahradil jsem si to při druhém dítěti.
4: Je po porodu a teď poprvé vidíte toho kluka před sebou svýho.
3: No, byla jsem ráda. A jak říkala babička Máti, maminka Honzovo, říkala, a je zachovaný rod. Máme Krapce. Ale no, bylo to krásný miminko. No, no a ten druhý, ten byl žlutej, protože my máme rozdílný RH faktory, já mám minus a on má plus, takže náš Jirka měl tu kojeneckou žloutenku nebo novorozeneckou žloutenku. No a tam hrozilo, že nám ho odvezou do Chebu, to tenkrát ještě nebyly nikde ty žlutý lampy, ty měly jenom v Chebu, takže ho odvezou do Chebu. Takhle měl napíchaný ručičky, jak mu brali furt krev. No a pak se to srovnalo.
4: Měla jste o něj tehdy strach třeba?
3: No, to víte, že jo, protože já jsem to neznala, co to je, jenom byl žlutý jak citron.
4: Když jste začali tyhle těžké chvíle, přišli v tom manželství obecně, teď nemyslím jenom s dětmi, ale vůbec i nějaké chvilky krušné, kdy jste si ověřili to, že v životě je třeba překonat i něco komplikovanějšího, že prostě ten osud nastaví nějaké překážky, nebo že jste měli strach o toho druhého, nebo něco, co vám třeba přineslo to zjištění, že je fajn, že jste na to dva?
5: Mě potkala, to bylo v roce 5 let, je to teďko, už to jde do 6. roku. Něco s ledvinama, močil jsem krev, není to hezké téma pro vykládání. No a výsledně tedy se z toho vyklubala papilární karcinom levé ledviny, čili zhoubná rakovina v pánvi ledviné to bylo. To víte, že člověk se lekne. Seštudoval jsem, co se dalo. A byla taková doba nejistá, navíc jsem to na sobě nechtěl dávat znát. To zase člověk jaký trochu frajer. A dělat dalším starosti. No, nakonec to, jsme se dohodli, že nebude to jenom taková dílčí operace, že něco odstraní, ale že vemou celou ledvinu pro sichr a je klid. Mám klid, jsem spokojený bez jakýchkoliv omezení.
4: Ale měl jste tehdy strach?
5: Ale měl jsem strach, ale ne ani tak o sebe, ale co by bylo dál. Jiřinka by tady zůstala sama. A jsem přesvědčený, že ve dvou zvládneme cokoliv. Ale v jednom to je prostě pro nás neřešitelný stav.
4: Vy jste strach o něj, nebo jak jste prožívala, když jste se dozvěděla tehdy tu diagnózu, Honzovu?
3: No, takhle, to začalo tím, že jsme odjížděli na dovolenou s dětma a jeli jsme do Šarváru, do Maďarska. A on v Maďarsku v noci, tu první noc, mi oznámil, že ve své podstatě, že má problém, že se nemůže vyčurat, že to nejde a že to je krev. A to jsem se vyplašila. A to jsem mu teda, jsem se zlobila, protože jsem říkala, proč to neřek v Budějovicích, kdy si to zjistil. Proč čekáš až teda takhle daleko, takže zítra ráno jdeme domů. No ono se to teda potom spravilo, srovnalo, ale ten problém tam zůstal. No to víte, když potom přišel s tím, že vlastně jsou to ledviny a že přijde o ledvinu, tak To už člověk jako zavětří a začne mít strach, protože...
4: Co se v tom mozku odehrává? Maluje si nějaké černé scénáře, snaží se hledat světlo na konci toho, jak se říká, nějakou pozitivnost?
3: No, přesně. Já nejsem člověk, který by jako hledal černý scénáře. Já jsem takový člověk, který hledá a jako optimisticky přemýšlí a chce na tom vošklivým najít to, co bude dobrý. Takže v okamžiku, kdy se domluvil, protože řekl, že operaci ne, že si nechá tu ledvinu vyndat, že to bude jako řešení asi dobrý, tak to jsem kvitovala ráda a jako se mi ulevilo. Protože jinak člověk si nedovede představit, co by se bylo dělo. Tady kolem sebe člověk to vidí dnes a denně, že jsou takovéhle případy. Takže máte strach, samozřejmě. To nejde jinak.
4: Ten okamžik, kdy byl v nemocnici, třeba i na té operaci, tak o to víc asi člověk na to myslí.
3: No samozřejmě, že si říkáte a teď jako nevíte, protože tam se dovídáte něco všecko s nějakým zpožděním, tam se nedovíte všecko hned a... No, byly to ošklivé doby. Ošklivý čas, na který člověk radši moc nevzpomíná, nemyslí. Protože zatím musím zaťukat, je to dobrý a hlavně nenechává to jako, že by, ano, teď jsem zdravý, ale je pod kontrolou, takže jezdí do Plzně na kontroly a tím pádem máme oba dva, jsme takový uklidněný, protože víme, že to tam je v pořádku.
4: Jak to vypadá? Mám si to představit, tak já bych to asi tak dělal. Dáte si pusu, obejmete se, protože je to nějaká úleva, nebo řeknete si, ježiš, tak to je dobrý, máte radost společně, jak no, si to dáte najevo?
3: Společnou radost, máme radost toho oba dva, že je to v pořádku. No asi tou pusou, no to srovnáme.
5: No a navíc my hned začneme plánovat něco dalšího, protože my skutečně, tím jsme asi trošku potrefení, ale my máme málo času, ne protože nám všechno na stará kolena trvá déle. To v tom není, ale spíš proto, že pořád něco vymýšlíme, co by se ještě dalo. Neusínáme tak jenom u televize, aby se tak řeklo. Prostě potřebujeme stále ještě něco dalšího zažívat.
2: Spisovatel Thomas Mann napsal: kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje. A ten, koho nikdo nemiluje.
1: Jiřina a Jan Krapcovi se dokáží ze svého života radovat. Zkouší nové věci, cestují, pomáhají druhým. To vše dělají spolu a s láskou.
2: Za to jim patří dík. A od nás také jeden praktický dárek, který jsme poslali po Patriku Rozehnalovi.
1: Tajně jim v jejich kuchyni nainstaloval velký automatický kávovar. A teď je k němu dovede.
3: No, takže to jste teda... To ta kuchyně teda na to není připravená. Dítě, víte, já jsem ani nádobí nestačila umýt. A to je jako na kafe, jo? Mm-hmm. Aha, tak to je pro mě. On kafe nepije.
4: Je to i na čaj.
3: Jo,
5: tak ten piju.
3: Takže ty kafe, já kafe, ty čaj, dobře. Ježiš, tak děkujem.
5: Je to krásný dárek, akorát si myslím, že za trochu řečí našich toho povídání, že to je až příliš velký dárek. Skutečně je to kus nové domácnosti do dalšího života.
3: No jo, ale tak a co pošleme my jim?
4: Tak máte dobrou buchtu.
3: No ne, no tak tu buchtu jim nebudeme balit, protože na to je moc velký horko. Co teda pošleme my jim? Tak já už vím co.
5: Ty už víš?
3: Já už vím co. Tak můžu? Můžu jako odejít a zase přijít?
4: Zmizet a zase se objevit? Vrzla se jde všechno a dovedeme to zkrátit. Takhle lusknutím prstu.
3: No. Budou Vánoce, takže jim pošlu skleněný betlém.
4: Ten je krásný. Takhle jako, jak říkala naše paní profesorka umění, jsou tam krásné vitraje.
3: Ano, ano, ano. Protože já dělám i vitráže.
4: No, vy jste
3: já
4: šikovná.
3: Dělám kromě keramiky, jsem se naučila a dělám i vitráže.
4: Takže vy jste taková Jiřina Tiffany Krapcová.
3: Ano, já jsem taková holka pro všecko, takhle.
1: Jiřinko, moc děkujeme. Je krásný. Ať i vám svítí na životní cestu Boží světlo.
6: Já vím, jak láska svádí, ona ví, čím

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám vypráví její svůj příběh lásky a odhodlání manželé Jiřina a Jan Krapcovi.
2: Oslavili už smaragdovou svatbu a jistě pro ně nebude těžké shodnout se v odpovědích na Patrikovy otázky v manželském testu.
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. Neslyšeli se.
3: Jaké nosila náušnice vaše žena, když jste spolu začali chodit, víte to?
4: Malé zlaté s malým rubínkem.
3: Prozraďte mi, jaké jste nosila náušnice, když jste spolu začali chodit?
5: Zlatý, no asi s kamínkama nějaký.
3: Kdo má poslední slovo?
4: V tomhle případě rozhodně Jiřinka.
5: To jo, to si trefíš, to já.
3: Čeho se bojíte nejvíc?
5: Nespomínám ničeho, nevím.
3: Nemáte strach nebo fobii z něčeho?
5: Z pavouku. Takže já, když je velký pavouk, tak začnu ječet a to hovorně se, ano, pavouk.
3: Čeho se vaše žena bojí?
4: Pavouků, což nedovedu pochopit.
3: Kdy jste si naposledy zaspívali?
4: Jiřinka zpívá skoro pokaždé v autě, když hraje dechovka. A já si občas brouknu, ale jinak můžu vám říct, že bez doprovodu zpívá falešně.
3: Jakou muziku máte ráda, nebo u které si zpíváte?
5: Dechovku.
3: Kdo vytáhne peněženku v restauraci?
5: No, náš děda, manžel.
4: V restauraci já, pokud se neplatí kartou. Kartu já nemám.
3: Váš oblíbený nápoj?
4: Já to mám jednoduché. Přes den vodu, jinak pivo.
3: Jeho oblíbený nápoj?
5: No, pivo.
3: Ve které zemi se vám líbilo, že byste se tam klidně vrátili ještě jednou?
4: Mně se moc líbilo Finsko. Jinak, spíš kde jsem ještě nebyl, kam bych se chtěl podívat, to je Island a Potsdam.
3: Do jaké země by ještě rád jel?
5: O Islandu mluví pořád.
3: Kdo z vás dvou je větší smíšek?
4: Když je příležitost, tak určitě Jiřinka.
5: Jako já se ráda směju. Já se směju ráda.
3: Váš největší zlozvyk?
5: Možná, že si ráda odplic něco řeknu. To je jako to asi jo, to on to prská, že používám někdy i silný slova. Ale, no.
3: Její největší zlozvyk?
4: To poslední slovo.
3: Kdo balí kufry na dovolenou?
5: Já.
4: Ona, protože já bych toho zabal moc málo.
3: Kde si nejraději čtete noviny?
4: Noviny se u nás moc nečtou. Rozhodně ne na záchodě. U nás, pokud něco čteme, tak to čteme u stolku v obýváku.
3: Kde si nejraději čte noviny?
5: Tady v leže. Ne, musí všecko v leže. Když čte, tak v leže.
3: V čem je vaše žena nepřekonatelná?
4: Já si myslím, že ve vaření. Vůbec v těch domácích činnostech, takových tvůrčích.
3: V čem jste nepřekonatelná? Nebo muž to nejvíce oceňuje?
5: No tak vaření, to víte, že jo. Vaření, pečení, to i pochválí.
3: Kdy jste si dali poprvé francouzský polibek?
4: To bylo až někdy při procházkách u řeky.
5: No, tak někdy asi potom u té vody, když jsme potom už chodili, to, protože ta pusa u té bělozářky, to se nepočítá. To opravdu bylo, no asi, no a potom, když jsme spolu byli tu první noc, no.
3: A teď mi prozraďte, jestli si vzpomenete, na jakém originálním místě jste strávili noc.
4: To bylo v hotelu v Taškentu, když jsem sledoval tenisový přenos, už nevím, kdo hrál s kým, a najednou mezi televizor a mou hlavu se nasunula Jiřinka a toužila po pomilování. Slušně vychovaný člověk vyhoví.
5: Tak to si to nepamatuju.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Prožít s někým po boku víc, než 55 let. To znamená toho druhého opravdu milovat.
1: Jak vypadá láska v pozdním věku? Nad čím tak lidé přemýšlejí? Na co se těší? A co jim dělá radost? To nám prozradí Jiřina a Jan Krapcovi.
5: Když je hezky a můžeme se jít vykoupat. Ten, když potřebuje, aby byl v klidu, tak uteče ke včelám. Já, když potřebuju být v klidu, tak uteču do keramické dílny. Jako, to jsou takové chvilky, kde jsme každý sám. A jinak všechno ostatní vlastně děláme spolu.
3: Takže ta krása toho vztahu je právě i v tom, v té touze a síle dělat to spolu?
4: A na to jsme byli ale celý život vlastně zvyklí a víceméně i připraveni. To jsou ty společné zájmy, společné činnosti.
5: A to jsou naše společné lásky a vzpomínky.
4: A popravdě ono není třeba někdy mnoho slov, někdy stačí pohled a už člověk ví, co ten druhý vlastně má na mysli a snaží se mu vyhovět. A to myslím si, že je dost cenné.
3: Máte úžasného chlapa doma, on vás takhle hezky myslí.
5: No, to já vím.
3: Jaké srdce má Honza? Co všechno se do něj podle vás vejde?
5: Mám říct, že zlatý. Má mě rád.
3: A vy jeho?
5: No samozřejmě, že taky.
3: Otevřeně se zeptám. Padlo to tu xkrát. Jste starší než Jiřinka. Uvažujete i vy dva o tom, že jednou z toho světa každý z nás musí odejít. A i tenhle věkový rozdíl, že se třeba nesplní tak, jako každý pár si přeje, aby odešli spolu. Myslíte i na takovéhle věci, jaký bude odchod jednou z toho světa?
4: My se snažíme si to nepřipouštět. Jiřinka stále tvrdí, s ohledem na tu genetiku, že já tady budu déle. A že teda, která to se mnou potom další vydrží, to tak občas si povzdechne, ale je to pochopitelně s nadsázky. Ale prostě nepřipouštím si myšlenku, že bych tady byl sám a bez ní.
3: Je to tak, že s odchodem jednoho odchází kus i toho druhého?
5: Samozřejmě, protože ten život je spojený. Jsme sice dva, ale ten život je jeden. Nás dvou. Takže když ten jeden odejde, odejde půlka člověka a to bude smutný. Ne. Jsme dva. Takže dokud to půjde, tak budeme dva.
4: Samozřejmě, že v dobách mládí to všechno bylo takové živelnější, vášnivější, živočišnější. Teď je v tom víc toho vzájemného pochopení a touhy prožít další dny co nejlépe. Ten cit je dokonce v současné době spíš ještě silnější, než byl za mlada, kdy byl člověk lehkomyslnější. Řeknu to nadneseně, že lepší výběr, než s Jiřinkou jsem udělat nemohl.
3: Je něco, za co byste mu poděkovala?
5: Za všechno. No, že ho mám ráda, že prostě takový, jaký je. On je milej, on je takovej, nechci říct rozdávačný, to ne, ale srdce na dlaní. Mám ho ráda a mám ho ráda takovýho, jaký je, takže život s ním, to bych mu řekla, co jsem s ním prožila, tak byl pěkný. No, já to mám tady v sobě a jsem ráda, že ho mám.

0: Manželé Jiřina a Jan Krabcovi se bezpodmínečně milují a dokáží si říct tisíc věcí, aniž promluví. Vědí, že láska nepotřebuje slova. Stačí jí dvě otevřená srdce.
1: Jak kdysi napsal Saint-Exupéry, skutečná láska se nikdy nevyčerpá. Čím více dáváš, tím více ti zbývá.
0: A tak milujte. Budete bohatší, klidnější a ve stáří spokojenější. Láska je tu pro všechny a přitom jí stačí tak málo.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by už nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Převod auta budou moci lidé v celé České republice zřejmě vyřídit online. Místo chození na úřad by nově mělo být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který právě dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoj SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Hasiči dnes brzy odpoledne předali společnosti Krým zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
7: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Záchranáři ze sousedního Rakouska nebo Německa mohou ošetřit turisty v příhraničním území. Umožňují to dohody mezi jihočeskými zdravotními záchranáři a jejich zahraničními kolegy. Nejčastěji pomoc využívají pacienti v sousedství Horního Rakouska. Podrobnosti doplní mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
8: S Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem jde spíše o jednotlivé případy. Přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté. V praxi máme jednotky případů ročně. Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně. V dohrávce prvního kola zvítězili na hřišti Nováčka Artisu Brno 4-2.
0: Počasí.
3: V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, místy může být oblačno a hlavně na severu a severovýchodě ještě přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude slábnout. Oteplovat se bude také v dalších dnech a ve druhé polovině tohoto týdne by maxima měla často překračovat hranici 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Jede se ale plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: jevišti v mládí se hrála víc než dost.
1: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona a teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznýších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No,

0: A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc. To létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: U mě je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu.
0: Aha.
1: Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: Ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: Uh-huh. I květiny, které mají trny.
1: No, tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: No, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kde pak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu, nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal a celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Copak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni ani smrti. No, neplač, Malý princi. květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: nesla květiny nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, aby jsi zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho? Nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechl. mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poručím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: Jedna a jedna jsou dvě a jedna jsou tři.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit, tři a dvě je pět, pět a sedm, dvanáct, dvanáct a tři, patnáct. Dobrý den, patnáct a sedm, dvacet dva a šest je dvacet osm.
1: Uhasla vám cigaret.
0: Dvacet osm a pět je třicet tři. A pět, třicet osm. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze třikrát. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal revmatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži. Zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší. Posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je. To je tlustá kniha.
0: Velmi správně. Protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: O, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou 100 000 lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že si mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné. Až si mě ochočíš, zlaté obilí mi tě bude připomínat a já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal a váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí. Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky, ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolníček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květin. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali a možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka anebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní noční linka příjemným setkáním.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se někde možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu, alespoň jednou za život. Někdo horoskopy čte každý den, někdo pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe. Možná podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli nebo rodinou. Právě o astrologii si budeme dnes povídat v noční lince. A kdo nám to hezky začne? Krásnou noc přeji.
1: Krásnou noc, já vypnu rádio.
0: Paní Dana je napřímo. Tak i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
1: zaujalo, je tady Dana z Ježíče. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec blížencích, tak jsem kompatibilní celkem s každým znamením, dá se říct. Jo, ale je to o těch životních zkušenostech, jak se snažíme s lidmi vycházet a tak dále. Ale třeba měsíc nebo lunu mám třeba ve váhách, takže jsem takový váhavec, hodně zvažuju, než se pro něco rozhodnu. To je jedna věc. No a zase ascendent mám ve štíru, jo? Takže já to mám jako tak srovnaný v hlavě, že mám z každého něco. A pak se můžete taky zeptat na něco, ale já bych tomu řekla asi tolik. Já mám jediný střet, který jsem měla, a to i v manželství, který se nevydařilo, tak to bylo s Beranem. A i s rozenci z Beranu, i se ženama, mám trošku problémy. Oni jsou takový trošku jako nadřaznější nade mě a já to prostě nemám ráda. Já jsem takový pokorný člověk.
0: Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila.

0: impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
1: A jo. Přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím z těch životních zkušeností, samozřejmě. Nedám na to, co si přečtu v týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
0: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte, to je teda ta...
1: Ano.
0: Astrologie. A teď, kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom to druhou část povídání věnovali tomu.
1: Ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech, o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo? A dvojka je prostě takový člověk, který jako, myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
0: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je to vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila, ale jak je to s tím, když chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako, nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď.
1: No, v té numerologii se dá vyčíst úplně mnoho věcí a jako když si uděláte tu mřížku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky a teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat i která políčka vám chybí, v čem jste prostě a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje takhle, je to prostě 9-místná mřížka a já jsem třeba, já mám 2 6 v datumu narození, jo, takže já vám řeknu pro příklad a ta 6 je symbolika toho, kdo má 6 anebo 2 6, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je 6. A ta je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
0: Ano, takže byste se vlastně, jakoby, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, to je rodinný typ, tak s ním...
1: No, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také. No? Když vám, to, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček, prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale co je podstatné, a myslím, že už jednou byla řeč o numerologii, jako takové, že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak si člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i nedostatky ještě před tím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem na konci, já jsem vlastně v 3. dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takový, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A tam mřížka, to se těžko se to vysvětluje takhle jako někomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té mřížky, 9-místné a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině, nebo i vícekrát, a nebo i ta čísla, která tam chybí v té mřížce. V těch od jedničky do devítky je numerologie.

0: jo? Takže tak to je.
1: No, tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
0: A děkuju a budu dneska poslouchat velice, velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně
1: Paní léta, Dano, ještě. To musíte říct podle mě tak za 14 dní nebo možná později, ale když jsem se dívala na, ano, na předpověď.
0: Možná, tak... Těžko těžko předívat z toho, pak i usínám. Jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojeďte domů, mějte ráda svoji rodinu, ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii. Jo?
1: Děkuju. Já jsem lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já. Vzdušný, nemůže mě nikdo prostě držet, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. No. Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě, kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, a, ano?
1: Vodnář, když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná, vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano,
0: a nějaké výtky, tak to by se vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale počkejte, jak to...
0: No ale jak je tady, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost, no. Nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Když nedám právě.
0: Takže říkáte, že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí, možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říci ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdý vodnář. A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná. Věřila byste tady na toto spojení, že to může rozhodovat?
1: No může, ale já jsem měla berana za manžela. A, no, beran je beran, jo. A já jsem vodnář. A ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo. Ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, no tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení Beran a Vodnář podle astrologie, cituji, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva. Jo. A to je teda skutečný lev, jo. To je to samý prostě vládce. Lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo, nevědomky samozřejmě, ale to je skutečný lev, když si přečtete lva, tak
0: ano, on je tvořivý, odvážní jsou lvy, věrní, ano, velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pištní, ano, a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovnej, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhý syn a no, tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný. Je víc společenský a no, pro rodinu, no tak tenhle, ten starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: Oba to je hezké.
1: Dá se říct.
0: Tak to má být. Děkuju Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat, děkuju, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli u numerologii, tady s těmi čísly z datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Zdeni, takže vůbec to nebylo poznat. Vůbec.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně se to poslouchalo. Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí si měla maminku Švadlenu, takže ta mě obšívala, tak když jsem měla třeba do ozdravovny, tak si holky moje šatičky půjčovaly jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat můj šatník a já jsem málem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro chápu, peněženku. Protože
0: pro
1: maminka,
0: ty děti hlavně, ano, které čekají
1: no.
0: Celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás.
1: Byla
0: narozeniny
1: jsem potom jenom s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já málem chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým, to jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku, mám, no měla jsem 2 děti. Syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám 2 vnučky a z těch mám radost.
0: Mm-hmm. Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nějak.
0: A vy jste tedy jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže...
1: Měla bych trkat, ale to nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická, rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha. Jo? A schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně. Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní. Neradi opouštějí své plány a názory.
1: No, tak já jsem zlobivá, nejsem taková přísná.
0: Mhm, tak.
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom, manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustila, byla jsem sama s dětmi a takže jsem se měla to ohánět, takže jsem byla, musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu a husí kůža mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám 2 vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. To jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak tady to závidí a to nemám ráda. Nemám toho radost, že je takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
0: Někdy to tak bývá,
1: jedné no.
0: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
1: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom, no trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
0: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
1: Aby se v tom
0: každý našel. Tak,
1: ano, ano.
0: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Poděkuju.
1: Třeba bude někdo, kdo se k tomu vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká a hodně zdravíčka vám přeji.
0: I vám, paní Jitko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte a povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem stará čerozenice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle co všechno, protože to, a zaprvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a to, a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žeškanizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. To si každá dáma může doporučit. Paní, prostě tam jsou půsy a všechno
0: Marie,
1: možné.
0: Jo? My většinou se tady snažíme nedělat reklamu,
1: jo,
0: ale kdybyste povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský
1: osud? Určitě, jo, jako to je jasný, jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhle tím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie, to vždycky říkám, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodí tím nehrabe, protože to mám makovici srovnané a je to úžasné tohle, prostě, přírodu se ještě nikomu, jako bohužel za komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, což jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrailsem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, ale to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
0: Dobře. Tak paní Marie, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku. Přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Tak jo, hezký se vám daří. Večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku, přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a tou je... Krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy. Já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně ke až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z věrokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1.2. a 2.1, což vlastně 1. února je od nás a 2. ledna je Kozoroh, tak a numerologicky je to stejné. To by mě zajímalo, jestli by zavolal nějaký numerolog nebo nějaká numeroložka. Vlastně to jsou úplně odlišná data a jako různá znamení z věrokruhu, tak to taky nesedí, že jo. To jako člověk si tam vybere, já jsem Kozorog, mně se líbilo, co jste četla, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, to je úplně jako do čítanky, to je do CV. Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
0: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
1: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rokstarého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti a nebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak
0: no, já si budu ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No,
1: že kdyby zkrátka někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by měl, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo...
0: Jo, jste jednička, to je skvělé.
1: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říká, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: až do posledních tónů, kapela Elán, Láska moja. Romantická písnička. A uvidíme, s jakou náladou Iveta přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji.
0: Nevím, jestli bude romantická, v každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu. Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže, mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych zaprvé říct k té první paní, jo? Jak tam mluvila o těch mřížkách, to je výborný, to je pravda. A jak tam říkala, tam si sečtete ta čísla svého data narození a tak dále a vyjde vám životní číslo. Jo, když si sečtete vaše datum narození, třeba vám vyjde dvojka, jo? Tak to je nízká karma. Ta duše se musí ještě několikrát narodit. To je neštěstí. A já mám třeba devítku, to už je vyšší duše, to znamená, že ta duše už je úplně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám dato narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální, to znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám ze sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně, se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na sobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád. Jo, to jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A jak jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh a ještě chci říct lidem. Máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář. A ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý ten vodnář je takový free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, športovala, jo. Já jsem byla taková free. Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla volnost, já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, ten kozoroh, si rozumí. Se štírem, štír, bík, beran, rohatý znamení. Pře, kozoroh je rohatý znamení, jo. Kozoroh, bík, beran. A potom ještě jsem milovala raka, protože my jsme v tom zvěrokruhu takovým kulatým, jak jsou ty znamení vepsány v tom kruhu, tak on byl proti mně jako, jo, proti mně, jako protinožec. Rak, kozoroh. Tak ještě jsem si rozuměla s rakem. A jinak výborným znameníkem je ještě rybičky, ryba, protože oni jsou něžní a milují něžnost. A tenkrát ten můj kamarád byl ryba, a on hrál na kytaru a vždycky, já jsem mu vždycky říkala, ty zahraj mi něco na kytaru. A já jsem to milovala. Takže kozoroh, beran, ryba, pana. Jo a můj manžel byl, my jsme se pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my jsme měli spolu ty dvojčátka a můj manžel byl pana. A já kozoroh. A my jsme si strašně rozuměli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, já taky, kozoroh. A my jsme fakt, to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. Takže Pána a Kozoroh, taky výborný.
0: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko, mně to přijde,
1: já se tím zabývám. No, Jaruško, já jsem jako říkala doma. Už lidi, oni to vědí o mě. Já se tím zabývám jako holka, normálně mě to vždycky zajímalo, numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Já jsem, mě to vlákalo vždycky. Ty znamení, četla jsem Kluckou, jo. Perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii. Ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku jedna nebo dvě rýhy, to znamená, kolik budete mít dětí třeba. Jo, já tomu rozumím.
0: No, už nebo to čára zkouším. Života a tak dále. No. Ale no. Já se toho vždycky, Ivetko, bojím. Já vůbec nechci vědět, ne, kde je ta čára života, abych se na to podívala.
1: A normálně, no, se vám podívám do ruky, do levé a uvidím čára života. Tam máte takový různý pahorky, pahorka Venuše a tak dále. Takže mě říkali, jedni lidi volali po mně a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty čísla. No. Jo, a ještě chci říct, té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat. Jo? To máte, ano. Musíte na to, vědět, kam,
0: jo, Ivetko,
1: kam
0: tomu,
1: dáváte.
0: Tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát, jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefonu, protože o to líp se
1: tak
0: to poslouchá.
1: Tak zvoní roviny, rovina, vize, odhodlání a tak dále.
0: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
1: A víte, co mám
0: naplnil.
1: Já rovinu vize? Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
0: To je zajímavé. Je.
1: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
0: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď, 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou noc.

0: životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé spatření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat, zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá, nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barbuříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás. Voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí

0: dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, a já vás, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto.
1: Mhm.
0: Slyšíme se?
1: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás si o tom číst?
0: Prosím?
1: Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to rozumíte.
0: Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
1: Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
0: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět, ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
1: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někde u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
0: taky byla,
1: třeba?
0: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
1: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
0: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samí blíženci nebo samíovi, tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv na, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
1: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova. Loučíme
0: akorát
1: se.
0: Mě mrzí, že vás špatně slyším, ale to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme a i vám nabízíme dnešní téma. Znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika? Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou 3 dekády a horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou 3 dekády. 1. dekáda, 2. a 3. jak u muže, tak u ženy. A to se moc liší, ano. 1. dekáda je jiná, prostě ty 3 dekády jsou jiné. Z každého znamení. Jenom tohle jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně.
0: No počkejte, Vendulko. Tak jak to máme my jako pochopit, jak to máme my v té praxi potom aplikovat? Když teda se chceme dozvědět něco o nás, chceme se věnovat tomu horoskopu, tak co nám tady tato informace měla říct?
1: Prosím vás, já mám znamení lásky z roku 1990 od Lindy Gottmanové a tam právě je, že jsou 3 dekády u každého znamení. Ano. 1. dekáda, 2. a 3. A každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
0: A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kdybych se chtěla přečíst na zítra jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731-800-900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi? Živě, tady teď jsem někoho překvapila. Že jdeme rovnou do vysílání.
2: Krásnou noc, Jarušku, tady Jarda z Pařibová.
0: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu?
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop takový značí ty ryby, a to přesně mě sedí. My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
0: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice, velice to bujný.
0: Aha. A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhodu v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
0: Dobře, tak potom teda, ale
2: pokračujte. Co je tam vlastně zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby, jak se to dá, jakoby začíšeno, umělecké nadání. Jsme tvořiví, já třeba teď skládám básně. Takže...
0: Ach, směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ono je to spíše takové nevhodné.
0: Dobře, no tak možná o to víc, teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl, čtete horoskopy, byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
0: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, ne. Tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne, to ne, to jakoby ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
0: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, co by ten druhý den přijde, tady se probudím.
0: Aha, dobře, dobře, tak, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, ale, no.
2: Tak říká se, že třeba je něčeho váhání, jo, v tom váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit, tomu nevyhodit.
0: Aha.
2: Ale když to končí, že to nevyhodím.
0: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave. Máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: No, zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Brotné, která volala jako první. Když se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
0: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete, my jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: Tak a vám, Jaruško, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji a krásnou
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení z věrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému z věrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo si s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza.
0: Ano, Jan, dobře, služba. Něco mezi Damianem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem se chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč?
1: Jo,
0: protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rána do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky, já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodí třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a formuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplný nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Mhm. Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někde bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně, ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamyšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor, teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají, tak já doufám, že z té židle, od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolají a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou zase příště.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, kdy jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, omlouvám se. Takže já jsem se když si setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už je kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem končila s tím, já říkám, tak já vám to spočítám. On říká, já vám to spočítám taky. Já jsem to brala jako takový žert.
0: Ale mě říkal, to je vtipné, no.
1: No, a když mě řeknete vaše datum narození a datum narození vašeho manžela nebo přítele, tak já vám to řeknu, jak to k sobě ladí. No a tak já jsem samozřejmě, mě to hrozně zajímalo, ty tak jako kolegyně poslouchala, tak já ona zhodou okolností měla manžela ve stejném znamení, jo. Takže pán to, já jsem ještě řekla, tak já jsem řekla bývalýho manžela, to jsem byla rozvedená už s ním, a současného přítele, ale neřekla jsem, kdo je kdo. Vám to spočítal a říká, tak tento, jako můj muž, bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Uh-huh. A na toho přítele řekl, tak to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorohovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládá, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako je blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, ono se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavej, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo bezvým, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo? Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako,
0: děkuji.
1: To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mi to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco bylo, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí, opravdu to umí, ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela, ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám, ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž a bylo to tak. No, a dělal to údajně teda pan Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někdy opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já jsem tak na půl ucha už zasíhla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat. Ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
0: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
1: Děkuju.
0: Mějte se dobře.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuju, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Když si to vymýšlíš.
3: To vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla ve velkém.
2: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mně tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takový jako chytrý, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku? Samozřejmě.
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdosi řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle a pak říkala, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma, ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, ano, že má vstup do budovy. To měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromné prostory na probíhání, že jo?
3: No
2: a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi spustošená.
2: Spustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu.
3: Ach.
2: Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat.

0: Za to kratší schůze, posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy, jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat i škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná.
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč

0: zrovna nespívá. Za A, zpívat ji nechce. Za B, zpívat ji nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ji nutil násilím, nepřijde do nebe.
1: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
0: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
1: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
2: Kubelko,
1: psala tchyně jednoznačně.
2: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
1: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející se ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
2: Dopis?
1: Zeptala se dychtivě.
3: Značnej.
1: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hoříc žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
4: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali nasměny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozum bralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je Piešťanov?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takový pes.
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takový pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský Vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A po taky samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě. A vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, jo, děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, a co já to tady vlastně kecám, víte, no ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho, no, ale já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný, tohle. No ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co, no ne, že, tedy naschánu. Děkuji.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají, a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamaráde, úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju pro cizí myšlenku, jak je to v háji, ho.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on covered land? Wasted time on those terrible oaken hoofs and dull backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cold a dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tip. With Dublin and toper pride and curse. With your tail and neck rolled on the man of my pipe boresting. With two blind. With game lone hand troubles teeming rude scan. With dober alone and canny of brutus time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, no. Ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No já, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy žlítat z kytky na kytku oblastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava tuší, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký jejich hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš Jeníček Pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forum ty, tak to zkus ty, no. Tak.
3: Počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejparohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista Pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jak je byla hezká, jak vypravil tu historiku, jak říkal, Ježiš
4: Maria, Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježiš Maria.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jednu. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přizet...
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte?
3: Ano,
2: průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No, právě.
2: Pače, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to bude mít hned, no. To je pro, není
3: no,
2: problém.
3: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak, ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. No. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: no, třeba. Právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslíšte, to se, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
2: No, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu.
2: Jo.
3: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte. Teď ještě vědět o, to, o tom, jaký.
2: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: Samozřejmě. To mít,
3: tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
2: Jo.
3: Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že italský,
3: ano. Italský, ano. Psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ono,
2: či,
3: právě.
2: To je, ano, úplně.
3: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
3: No jo, no, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte?
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno?
3: Činžáno?
2: Činžáno?
3: To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činžáno.
2: A jo, činžáno, už vím, činžáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venejsejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takové,
3: ano.
2: V takových flaškách se prodává, já.
3: Ono je ho víc druhů, víte. Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No, no takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba,
3: jo. Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnýho.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Přijme na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. A safra, safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Takže bychom šli kousek dál, ne?
2: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou, jo?
2: Ano, třeba, ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka písmeno C.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No tak ty ho znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano,
3: no jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No
3: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
3: Co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se, jo, to zkuste něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No, ten přece tahá z kaslíku ty planety.
2: No, to nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa, pouš.
2: No.
3: Safra. Nebejde se. Nebejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
3: Pepouš.
2: Ale poprosím vás.
3: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, já vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
2: Voleť. Ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, no. Vy nemáte náhodou ještě takový noviny doma?
3: Jo? Zafra, a víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No to nemůže být všude špatně.
3: Bože, mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte? No.
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.